0: Plné krajiny a prázdné domy nejen na Balkáně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten název Turbovenkov znamená jakousi překotnost proměny někdejší periferie nejen na Balkáně.
1: No, na Balkáně a hlavně na jihu bývalé Jugoslávie, kterou se zabývám nejvíc v té knižce, proběhlo to, co proběhlo na řadě jiných donedávna rurálních a donedávna takových zapomenutých, zapadlých míst po celém světě. To, že lidé už toho měli jako dost, z toho, že jsou tam jako zastrčený a někdy dokonce jako marginalizovaný a odešli ne už rodiny, ale odešli celý vesnice někam za prací, obvykle do nějakých bohatých zemí, do Evropské unie nebo do Spojených států, někdy až dokonce do Austrálie. No a dneska už je to prostě druhou, dokonce někde skoro třetí generaci a posílají domů peníze. A když vy tam přijedete a znali jste ty oblasti a znali jste to jako nějaký opravdu takový jako idylický venkov s koníky, ovečkami a tak, jo, tak najednou vidíte, jak se to hrozivě proměnilo. Všude rostou obrovitý domy a ty domy expandují ven z vesnice a ty vesnice srůstají ze sousední vesnicí a další vesnici a ta sroste až někde s předměstím nějakého blízkého města.
0: A kdy začal tenhle trend budování velkých domů a s čím souvisí?
1: Ten odchod takhle do zahraničí začal už v bývalé Jugoslávie v 60. letech a v roce 69 dokonce došlo k tomu, že jugoslávská vláda měla nějakou dohodu o tom, že budou jezdit lidé z Jugoslávie pracovat do Německa. A vznikl vlastně ten termín jako Gastarbeiter. No a oni od té doby začali posílat ty peníze, ale nejvíc těch domů vyrostlo v 90. letech a od té doby.
0: To mluvíme například o Kosovu, Albánii, Makedonii.
1: Ano, to jsou ty oblasti, kde já jsem to zkoumal nejvíc. Ale tyhle ty domy, jo, kterým se říká remittance houses, protože jsou to z remitencí, který posílají tyhle ty migranti domů.
0: Čili, že odešli za prací a vraceli se?
1: No, buď vraceli se, nebo místo sebe pošlou ty peníze. Jo, a ty peníze jsou tam za ně a ten dům je tam potom za ně. No a to existuje ale i v jiných zemích na Balkáně. Markantně je to v Rumunsku, vidíte to v Bulharsku, celá Albánie je tím pokrytá. Jo. Je to i v řadě jiných zemí světa, já sám jsem to zkoumal skoro ve 20 zemích světa. A je to prostě jeden z nových globálních fenoménů a vznikají nejen tyhle ty remittance houses, jako domy rostoucí z remitencí, ale vznikají celý remittance landscapes, krajiny, které jsou plný té turbulentně bující energie.
0: Já si říkám, že vlastně, když člověk přijede do Banátu, tedy té oblasti, kde žijí čeští krajané, tam jako kdyby ten trend byl obrácený, protože tam se to přece spíš vylidňuje.
1: Ano, já sám jsem byl hodně překvapený tím, že člověk přijede do nějaký a teď tam bujejí ty stavby a proudějí tam ty remitence a přijede jenom kousek dál do jiné vesnice a tam nežije už jako skoro nikdo, tam žije posledních 10 lidí. Později jsem zjistil, že ono je to daný hodně etnicky, že tady tyhle ty vesnice plný těch remitencí a ten turbovenkov, že jsou vesnice těch bývalých etnických minorit té Jugoslávie, který dřív nepustili už za Jugoslávie, nepustili pořádně do měst a nepustili do těch fabrik a nepustili jako do politické reprezentaci vlastní a oni se takhle jako uzavřeli do sebe a místo toho, aby odcházeli do těch lokálních měst nebo do hlavního města, tak odešli raději rovnou až do Německa nebo do Ameriky. No a oproti tomu jsou ty chudé vesnice, které se vylidňují už několikátou dekádu, kde ty lidé právě, to jsou ty vesnice těch majitelů těch národních států Jugoslávské federace, to znamená srbské, černohorské, makedonské vesnice etnicky a ty prostě chodili do těch fabrik a dostávali místa ve fabrikách a přes ty fabriky přišli k nějakému pozemku a jejich děcka šli studovat někam a tak pak už se nikdy nevrátili. No a tyhle ty vesnice právě jsou takovými vesnicemi duchů. A najednou vznikly dva druhy venkova, jo, že to je trošku zvláštní, že dřív člověk má tendenci vidět tu modernitu jako něco, co spojuje a kde je to čím dál víc stejný. A tady to naopak, ta modernita přinesla dva druhy modernity. Jedna tak ostře navázaná na peníze vydělaný daleko, daleko za horizontem a jiná zase tak ostře navázaná na totální opuštění. No ale jsou to prostě dva druhy modernity a dva světy, které si nerozumějí. A není potom jako tak, člověk se potom tak moc nediví, že vlastně tenhle ten proces skončil tím etnickým konfliktem.
0: V případě těch Čechů to je jiný případ, protože chodí Ti balkánští Češi, tedy ti Češi z Banátu chodí za prací sem.
1: Ano, a taky se nevracejí už.
0: Taky se většinou nevrací, ale někteří výjimečně, ano. No. Ale jsou třeba velké rozdíly tady v těch jevech mezi Chorvatskem, které přece máme spojené s tím masovým turismem, a dejme tomu Kosovem?
1: No, v Chorvatsku ty lidi odešli z těch vesnic do těch lokálních měst, jo, prostě odešli do Splitu, do Rijeky, do Zadaru, do Záhřebu, jo, a ten venkov se postupně nějakým způsobem jako buď vylidňoval, nebo se stával tím periferním venkovem okolo těch velkých měst, jako to známe dneska, ty suburby, tou suburbí nebo noclehárnou, kde se chodí odpočívat po práci, která se odehrála v tom městě.
0: To jsem zažil v Jižní Africe.
1: No a tohle je prostě úplně jiný druh a zacházení s tou vlastně krajinou, že ty lidé odejdou a pošlou místo sebe peníze, a nebo si staví dům na stáří, a ten dům ale dost často zůstane prázdný. Jo, že máme statistiky třeba z toho Kosova. Kosovo je skvělý případ, protože ono, jak je celé tou gastarbajtrovskou zemí takovou, tak vlastně téměř celé jeho území reprezentuje tenhle ten fenomén, kromě těch srbských vesnic, které tam ještě zůstaly. No a ty nám říkají ty údaje, že třetina těch domů podle sčítání obyvatel je prázdná. A já když tam jsem a koukám, tak vím, že kromě té třetiny úplně prázdné, je tam další třetina domů, kde bydlí nějaká babička někde dole v kuchyni s dědou a větrají ty dvě patra nad sebou pro ty mladý. A zároveň vím, že některé ty domy jsou nedostavěný. Jo? Takže vlastně hodně přes polovinu těch domů je prázdná. A ono to vypadá jako divně, ale ty prázdné domy, oni reprezentují toho svého absentního majitele. A dost často dokonce líp než ten majitel sám, protože na nějakého Adnana, jo, který se tam narodil, si nikdo moc nespomíná, protože on už tam nežije 20 let a jich bylo spousta kluků, že jo, prostě, ale ten jeho dům, který je mimořádný, tak všichni říkají, ano, ano, to je Adnan. Restaurace, Švýcarsko, jo.
0: A když používáte v té knize pojem self-made many,
1: ano,
0: mluvíte ano o architektech sebe sama i svých domů, to jsou ti hybatele těch architektonických změn?
1: Ano. To jsou lidé, kteří ve svém životě udělali nějakou obrovskou životní dráhu, nějaký jako velmi významný krok, že odešli někam za horizont, tam se nějakým způsobem etablovali, tady ten Adnan, o kterém já mluvím třeba a píšu v té knížce, což je můj kamarád, se z ničeho stal šéfkuchařem a specialistou na italskou kuchyni a má dvě italské restaurace velmi, velmi prosperující. A opravdu jsou to takový jako i pro nás jako velmi impozantní kariéry. Oni se cítí být autory těch svých velkých životů a stejně jak se cítí být autory svých velkých životů, do kterých jim nikdo nekecal a museli si je udělat sami, tak se cítí být autory z těch svých velkých domů, který to mají prezentovat. Takže je dost často buď navrhujou sami, to bylo dřív, jo, nebo si pozvou sice architekta, ale takzvaně vedou mu péro. Říkají mu, tady uděláš tuhle věžičku, tady uděláš tohle, tady uděláš tohle. On to pak rozestaví, oni přijdou, to se mi nelíbí, takhle to nabaví, že jsem si to nepředstavoval, tak tohle zbouráme a přistavíme. Takže jsou architekti nejen sama sebe a svých životů, ale i svých domů.
0: Píšete také zároveň o slabém státě. Jak stát ovlivňuje, ať už jakýmkoliv směrem, případně jak brzdí rozvoj venkova?
1: Tak ten slabý stát se s těmi turbulentně rostoucími nejen venkovy, ale i městy různě po světě pojí na mnoha, mnoha místech světa. A tak jako první je to, že slabý stát nemá žádný stavební řízení a zároveň slabý stát nemá žádný pořádný urbanismus. Každý si staví, kde chce a co chce.
0: Kdo
1: chce, jak chce. A dokonce na černo někdy. A dokonce i na pozemcích, který nejsou jako tak úplně jeho, jo? Nebo má na ně papír, který nějakým způsobem před soudem by neobstál. No ale zároveň z toho ten slabý stát dost často produkuje nějaký konflikty, který ženou buď sociální konflikty nebo ty etnické, který ženou ty lidi do zahraničí a ze zahraničí oni posílají ty remitence. No a zároveň ty lidi, co ty remitence dostanou, tak je nedovedou investovat, jo? Protože ona je to takový, je to, já nevím, v Somalilandu investujte něco, jo? Nebo já nevím, v poválečném Kábulu, jo? Prostě je to těžký najít investice. A nejistější investice je do toho velkého baráku. A to je zároveň investice do rodiny. A zároveň ten život v tom slabém státě není úplně bezpečný, takže se tam barák postaví tak trošku jako hrát, jo, prostě, aby viděl, my jsme mocní a s náma si to nesmíš rozházet. A někdy dokonce, aby jako na tom Kosovu se to stavělo hrozně dlouho, že má velký zdi a velký vrata a je takovou malou jako téměř jakoby pevností.
0: Mluvili jsme o migrační vlně, nejdřív o té po roce 69, kdy existovala nějaká ta státní politika ekonomické migrace bývalé Jugoslávii, pak také nasledovala migrační vlna ještě před vypuknutím těch konfliktů v 90. letech, Německo, Skandinávie, Švýcarsko. Tohle všechno už taky muselo hodně zahýbat rodinami a tou tradiční soudržností.
1: Ano, to vlastně zahýbalo rodinami dvěma extrémně odlišnými způsoby. Některé rodiny se jakoby rozpadly, a to jsou hlavně ty městský, víc žijící na severu, ty bývalý Jugoslávia, ty na jihu a ty víc rurální se naopak jako utužily. Naopak tam došlo k zakonzervování ty velkorodiny. Třeba na Kosovo je poslední taková, Kosovo a Albánci v Makedonii, poslední taková velká balkánská velkorodinná oblast, jo, kde se to ještě udržuje, a ta se udržela díky právě díky těm remitencím, díky těm penězům, který posílali příbuzní ze zahraničí, a hlavně jako dva bratři pracují a jeden bratr nebo dva bratři zase hlídají rodinné usedlosti, anebo aspoň v té vesnici. Ty rodinné vazby jako ku podivu posílilo.
0: Když nejdřív odcházely ty vlny těch gastarbeiterů, tak už se vylidňovala některá ta sídla na Balkáně, a teď následovala ještě ta válka a ten úbytek mužů.
1: Dřív odcházeli muži a vraceli se, jo, po 2 letech nebo 10 letech, a zůstali žít dál doma. Potom v 90. letech si začali brát sebou manželky. Hodně to souvisí s tím konfliktem, že nechtěli mít ty rodiny v oblasti, kde je občanská válka. Zároveň tam měli děti, ty děti tam chodí do škol, mají kompletně legalizovaný všichni pobyt. Děti umí líp německy nebo italsky než albánsky nebo makedonsky, srbsky. Otázka je, jestli se vrátí. Všichni staví ty domy jako v naději, že se vrátí, a já si myslím, že se jako třeba nevrátí.
0: Myslím, že ty statistiky světové říkají, že nějak 2/3 se nevracejí uprchlíků, takže...
1: No, možná ještě víc. Už se o nich oficiálně mluví jako třeba na Kosovu, jako o diaspoře.
0: Mým hostem je dnes Radan Halusík, sociální antropolog, který působí v Centru pro teoretická studia a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zabýval jste se také chudými venkovskými oblastmi Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Můžeme uvést nějaký příklad nebo jeden, dva, a srovnat to s vývojem na Balkáně?
1: No, tam je zajímavá věc. Mně se podařilo procestovat za tímhle tím typem výstavby téměř 20 zemí světa, a zajímavé je, že tyhle ty domy jsou si extrémně podobný. A ta podobnost je především v tom, že oni z moderních nějakých technologií, to znamená železobeton doplněný cihlami a do toho nějaký současný plastový okna, všude po celém světě hodně podobně, tak na ně je nostalgicky nalepí trošku tradic. Přibude k tomu nějaká jakoby lokální věž nebo nějaký lokální typ střechy, nebo někdy stačí jenom nějaký ornament na fasádě. A čím víc ty moderní domy se snaží být lokální, tak tím víc jsou si navzájem podobné.
0: V čem je ta proměna těch venkovských periferií chudých zemí jiná než v těch bohatších částech Evropy a ve Spojených státech? A co je jejím primárním motorem?
1: Primárním motorem je to, že vlastně v tom dnešním globálním světě je už vlastně neudržitelný koukat na to bohatství v jiných zemích anebo v těch velkých jeho bohatých metropolích. No. Dneska každý má doma mobil, včetně těchto zapadlých oblastí, i ve velmi chudých zemích mají lidé mobil, a tam vidějí, jako jak to funguje a tak, koukají na televizní seriály a takhle. A vlastně se rozhodli, že už to tak jako nenechají a že vemou život do svých rukou. A to, co dělají, je, že se napojí na ty bohatý toky, velký globální toky světa. A není to jenom, že odejdou někam jako do zahraničí. Jo? Spousta lidí čekají, až to bohatství přijde k ním, jo? Nebo využijou toho, jo? Prostě pracují v místním turismu, nebo pracují v nějaký místní těžbě minerálů. Dost často je to taky, já nevím, pěstování něčeho. V Indonésii jsem byl v komunitě, která pěstuje řasy ve velkým, a celý ten svůj ostrov oběhnala těma pěstinama řas, a ty vyváží někam do Japonska, kde je z toho ta tradiční zaručeně japonská kuchyně, jo. Dost často jsou to taky nějak napojení se na nějaký druh kriminality, jo, že to je ilegální těžba minerálů. Obchod se zvířaty, obchod se slonovinou. V Čečensku jsem studoval i případy, kdy bohaté nebo schopné čečenské rodiny v 90. letech se napojily na ten kolabující se sovětský bankovní systém a z něj nějakým způsobem vytunelovali peníze a z toho rostly celý obrovský domy, kterým se říkalo vzdušné domy, jo.
0: To ne, že by byla ta města duchů, ale...
1: No, to nejsou ty města duchů, ale jsou taky nedostavěný vesměs. Jako.
0: Myslím, že také tu knížku pro vás je myšlenka, že v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa po bojích následoval právě ten zmiňovaný stavební boom. Jak to třeba vypadalo v Kábulu po intervenci NATO proti hnutí Taliban?
1: To znamená po roce 2002, řekněme třeba, než tam zase se Taliban bohužel vrátil. No tak tato doba je známá tím, že bohatly celé nové afgánské vrstvy obyvatelstva. Některé bohužel bohatly z korupce těch demokratických rodících se a nikdy nedorozených struktur. Velmi často to byly rodiny, které bohatly z pěstování opia a někdy dokonce pak přímo dokázali vyrábět lokální heroin a vyvážet ho do celého světa. Najednou Afghánistán se stal obrovským zdrojem, jako jedním z největších vývozců heroinu, úplně vytěsnil ten opiový trojuhelník. Dokonce z toho rostly domy, které s trochou fantazie připomínaly makovice a místní jim říkali poppy houses, jako makové paláce, jo, nebo poppy palaces. Jo. Zároveň tyhle ty lidi, co se týče toho urbanismu, se chovali poměrně hrozně nesmlouvavě v tom prostředí, nejenže si stavěli, kde chtěli, co chtěli, ale třeba v Kábulu likvidovali celý čtvrti, který vznikly kdysi dávno, jako 20 let předtím, bez stavebního urbanistického záměru a většinou i bez povolení, tak je prostě za přítomnosti státních orgánů nechali shrnout a nastavili si tam svoje soukromé paláce, které pak pronajímali různým nevládním agenturám a nadnárodním agenturám. No a tyhle chudáci, co tam měli ty domy před ním, ty předměstský, tak se museli odstěhovat.
0: Poválečné Čečensko, předpokládám, v něčem, pokud jde o tady ty změny, bylo podobné, ale tam Rusko investovalo, aby dalo najevo, že se stará, klan Kadyrovovu dal najevo, že se stará.
1: No, v poválečném Čečensku dostali nejprve v té první fázi dostali každá rodina nějaké válečné reparace a tak za úplně za ty první válečné reparace koupili auta, protože bez těch aut se tam v ten moment jako nedalo pořádně žít a obchodovat a nějak na venkově už vůbec ne. No a to, co následovalo potom, bylo výstavba nových domů, zároveň ta válka vyhnala hrozně moc čečenských mužů ven z Čečenska, jo, že to bylo pro ně, i když se
0: pokud zůstali na život.
1: Ano, pokud zůstali, 100 tisících zmizelo, že jo, prostě z milionového národa, ne, jo, tak a ty, co to tak radši, než by byli pronásledovány, tak někde podnikali mimo, ale posílali peníze, no a kromě toho tam Rusko hodně investovalo peněz a z těch bylo postaveno vlastně nějaký centrum Groznýho, kde dost často takový obrovský domy připomínající v něčem Dubaj, dost často v nich ale nikdo nebydlí, že jsou jakoby poloprázdný. Došlo tam takovýmhle jako stavebnímu boomu, o kterým my mluvíme.
0: Teď je otázka, jestli to takhle zůstalo, protože teď zase ta situace od té velké ruské války 2022 může být odlišná.
1: No, já vím, že některé ty stavby začaly už chátrat, jo, protože oni nebyly udělány úplně precizně. No a některý nikdy nebyly zařízeny. Tam jsou celý obrovský věžáky, které se málo, nějak bude střele, málo svítí.
0: Jsou podobné trendy vidět i v zemích globálního jihu, já nevím, třeba u obyvatel Latinské Ameriky nebo někde v horách, v Bolívii, Ekvádoru, Guatemala.
1: Velmi často tenhle ten typ domů, o který já studuju, je dneska, neříkám ve všech zemích světa, ale ve všech rychle se rozvíjejících chudých zemí. A velmi často je podobně jako na tom Balkáně spojený s tou politikou těch minorit, jo? Že to dělají ty lidi, kteří byli léta tlačený někam totálně mimo svět toho biznisu. Krásně je to vidět třeba na různých těch indiánských etnicích, třeba v Andách, kdy oni ty místní španělsky mluvící rodiny nechtěli pouštět nikoho moc do toho biznisu, pro ty lidi bylo těžký jako dostat i třeba pás a cestovat a takhle, ale zároveň se živili třeba jako obchodníci, kteří objížděli ty horský indiánský městečka, no a najednou začali jezdit, obchodovat napřímo, jo, třeba jezdí dneska obchodníci z Lapazu indiánští do Číny napřímo obchodovat a tak. Vznikla celá nová třída lidí, extrémně zbohatla, jo, a třeba v tom Lapazu, nad Lapazem vzniklo jako město, kde žijou vlastně jenom místní obyvatelstvo, protože se tam nedá skoro dýchat. Dvoumilionové město ve výšce 4000 a víc metrů a tam vznikl nový stavební styl. Jo? Říká se tomu architektura neoandína nebo čolet. Jsou neuvěřitelné paláce, které trošičku připomínají nějaký odraz Art Deca, trošku indiánský, nějaký vzory. Nedá se to vůbec k ničemu na světě připodobnit. Je to obvykle dům, který v přízemí má nějaké obchody, aby na sebe vydělal. V tom prvním patře má buď taneční sál, kde ta místní rodina pořádá ty velké sebeprezentační jako svatby a jiné oslavy, nebo je tam fotbalové hřiště, protože líp se hraje v téhle nadmořské výšce prý vevnitř než venku, že tam není tak syrový vzduch. V dalších patrech jsou kanceláře, v dalších patrech bydlí hosté té rodiny, který přijedou z venkova, jejich jako příbuzný a na střeše je vilka majitele toho domu. A je to opravdu jako nádherný.
0: Mluvili jsme o tom trendu vysídlování některých těch venkovských oblastí světa. Do jaké míry se to vysídlování týká i našeho regionu, střední Evropy?
1: Masový odchod lidí z venkova je dneska záležitost, která se týká, neříkám celého světa, ale vidíme to na mnoha místech světa a to i místech, které bychom to netušili. O Japonsku se hodně píše v tomhle, jo? Že tam jsou celý venkovský oblasti, kde ve vesnicích jsou poslední 2-3 obyvatele. V Japonsku jsou dokonce města, kde mají odliv obyvatel. V západní Číně to je, na Kavkaze to je, v Rusku, hlavně v jeho severních oblastech, jo? Ty jsou vesnice uloprázdny. Evropský středomoří, ale i kusy jako Německa, relativně blízko Berlína jsou celý vysídlený v oblasti. Katastrofální situace třeba v Bulharsku nebo na řeckém venkově, jo? Tam jsou celý v oblasti, kde těch lidí zůstalo velice málo. V Americe zanikají celý města, v Americe nejsou vesnice, ale malý towns, jo? Tak celý v oblasti, kde v těch městech zůstalo daleko méně lidí. My mluvíme o shrinking villages, shrinking cities, smršťujících se vesnicích, smršťujících se městech a dokonce celých jako smršťujících se v oblastech. Jsou i celý země, kde chybí desítky procent obyvatel, jo. Moldávie.
0: A to ještě neplatí pro náš kout světa. No, kromě teda Berlín už je blíž.
1: U nás tak nejblíž je to v tom Německu a u nás se hodně mluví, jako že jsou vesnice, které jsou v tom pohraničí, ale ve skutečnosti to nejde jenom o to pohraničí. U nás ten venkov jakoby rozpadl do dvou typů venkova. Jeden je ten suburbání venkov, kde rostou ty vilky a stěhuje se tam pořád víc a víc lidí a pendlujou tam za prací každodenně nebo aspoň třikrát týdně. No a mezi tím jsou ty oblasti jako na kraji krajů, tam, kde se stýkají ty kraje většinou, kde těch lidí tolik nependluje. Ale pozor, jo, my to statisticky furt nevidíme, protože oni jsou tam přihlášený. Jo? Některý z nich znám a oni říkají, že tam jezdí volit dokonce. Ale až oni získají dům nebo byt někde v té suburbi nebo v té metropoli v Praze, Brně, v Pardubicích, jo, tak jezdit jednoho krásného dne představou, nebo tohle se přeruší a najednou jako zjistíme, že máme dva typy venkova. A to je věc, kterou u nás bohužel nikdo nevidí a politici jsou vůči tomu slepým. Bavil jsem se s člověkem, který je geograf a který pracoval leta na ministerstvu místního rozvoje, takže pod něj by to mělo tenhle problém spadat a on vůbec o něm neví, že tohle je velká tikající bomba české krajiny.
0: Říká Radan Halusík, sociální antropolog v pořadu Leonardo Plus. Děkuji.
1: Děkuji.
0: Proč jdou chlapi do války, emoce a estetika u počátku etnických konfliktů, tak se jmenuje jedna z předchozích knih mého dnešního hosta. Vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
3: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
2: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
3: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
2: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
3: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování vonavých nebo smradlavých sloučenin, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
2: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit. Pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
3: Ano, přesně. A stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl. Jmenuje se to crying for help hypothesis. Takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
2: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
3: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni v této napadené rostlině.
2: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchače a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem, trávíš hodně času v přírodě?
3: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní, nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo ji napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
2: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda 10-denní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
3: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
1: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
2: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence, takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
3: No, tohle je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné. Ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá. A používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upravení a u počítače a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
2: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
3: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí a já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat, a on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
2: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkajíc do kolen, a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
3: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč. A jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
2: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
3: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc. A jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje?
3: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
2: Tak to je úplně poznášející slyšet, ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co tě naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
3: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek. Ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den. Ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
2: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2020

0: taková placka, kde rostou borovice
1: a
0: vinice. Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
1: Tvoje děti se naučily francouzsky?
0: Naučili, ta starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
1: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
0: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělají, co je baví.
1: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři, nebo v terénu, nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
0: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
1: Na co hraješ?
0: Na bicí.
1: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit a nikdy jsem pro to neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
0: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi a někdo by mu, protože mně se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku. A já pak říkám, no, představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice. To mě baví.
1: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
0: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
1: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tematikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
0: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin kromě Dne trifidů. A mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
1: Aničko, les nebo laboratoř?
0: Les.
1: Hmyz nebo rostliny?
0: Hmyz.
1: Notebook nebo terénní zápisník?
0: Terénní zápisník.
1: Bordeaux nebo jižní Čechy?
0: Teď Bordeaux.
1: Sport nebo klid s knížkou?
0: Klid s knížkou.
1: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
0: Jak kdy.
1: A práce s AI nebo bez ní?
0: S.
2: Žárovky.
1: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
0: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že

0: že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
1: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
0: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
1: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
0: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
1: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID, případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat, takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
0: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní zpěvců, kteří tohle to dokážou.
1: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby si mohla úplně libovolně vybrat? Nebo co máš v šuplíčku nachystané?
0: Děkuji, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
1: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
0: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
1: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by ses ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
0: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany, anebo do růstu. Protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
1: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
0: Naschledanou.
1: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

107,1 od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 6 hodin, ve studiu se mnou je Vašek Miller, máme pro vás první dnešní zprávy Rádia Praha, přejeme krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Americký prezident Trump navrhl zbavit licencí televize, které nevysílaly jeho projev národu živě. A Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné, teploty 29 až 31 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat, a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
4: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
2: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v Pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
5: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je, a je v pořádku.
2: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, a to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1600. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě, a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
2: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Kathleen Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovu předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. Teniska Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila ve dvou setech. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou. Valentová přehrála Bělorusku Sasnovičovou také bez ztráty setu. V Praze dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.
1: V pražských ulicích panuje krátce po 6. hodině ranní v celku klid. Jedinou komplikací je končící noční omezení na východní části okruhu. Směrem z D10 do Štěrbohol těsně před sjezdem na Běchovice je zabraný pravý pruh. Silničáři už sbírají kužely, za pár minut už se bude projíždět opět oběma pruhy. Kolona na čtvrt hodiny zatím stále popojíždí od Černého mostu za nájezdem od Náchodské.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: I tobě, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pět a tři čtvrtě minuty po šesté startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 17. července. Martina a Arleta mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Milky a Just the Way You Are. Bude taky Miles Smith, jeho Nice to Meet You. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 6:45.
1: Praha je nej. Jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví. A možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem.
0: V Praze bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky mohou být opět silné, maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 19 a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který v bouřkách zesílí. Jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Katka Jelenová.
2: Na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol před Běchovicemi už skončilo noční omezení na 62. a 5. kilometru. Silničáři odjeli, opět si jede pravým i levým pruhem. Kolona se dává do pohybu, stále se ale brzdí na úrovni Černého mostu za nájezdem od Náchodské. Zdržení už jen okolo 5 minut. Provoz vázne na příjezdu do metropole D7 od Slaného. Zpomaluje se u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru a k omezení u letiště se jede zhruba 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
2: Krásné ráno, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Horké novinky legend. Hlasování.

0: Kiss.
1: Je 6:30 a vy posloucháte Rádio Praha. Dáme si zprávy s Vaškem Millerem.
2: Dobré ráno. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec ale prohlásil, že je nevinný. Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů. To je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývajících 11 pak řidiči aut. Ti podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda nejčastěji nedají motorkářům přednost při odbočování vlevo nebo při předjíždění. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Letoun s dvěma přídavnými nádržemi má dolet přes 8 000 km a uveze až 26 tun nákladu. Umí taky tankovat za letu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD potvrdil, že druhý letoun Česko převezme na konci roku 2027. A v Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a po zprávách samozřejmě taky dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
4: Dobré ráno. Na východní části okruhu z Černého na Barrandovský most už se kolona celá rozjela, přesunula se dál. Silnější provoz tak sledujeme na Štěrboholské spojce v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Na severu Prahy zpomalují kamiony v Cínovecké před opravovanou Kbelskou. Sunou se v zatím kratší frontě od sjezdu na Čakovice. A dálnice D7 směrem ze Slaného do Prahy a tradiční kolona před omezením u letiště posouvá se 10 minut od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru.
1: Díky moc, dneska ráno.
4: I tobě.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: LP a Lost on You ve 7:15 na Rádiu Praha. Zajít si na kávu a nevidět u toho vůbec nic, tak i to můžete zažít na festivalu Colors of Ostrava v kavárně Potmě. Už podruhé na festival přivezl projekt Světluška našeho nadačního fondu. Obsluhují tam lidé s poruchou zraku v absolutní tmě.
1: Jsem neznala. A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné. Krásné.
3: Ale víte, co jsem zase představovala, že budete někdo na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to není hloupé říct, ale obdivuji ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí celý život. Prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé rameno.
5: Nejhorší je, že já nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Já sranu, nebojte se,
5: žádný schody, nic nevyčiní vás.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopil a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
6: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Kačko, slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
6: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Káva je dobrá.
6: A jdeme opět stejnou cestou po vaší pravé ruce, je stěna. Moc děkujeme za návštěvu. Teď připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
7: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu pod mě můžete

0: Na festivalu navštívit ještě dnes a zítra Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Musím říct, že mě dostalo to hlavně nemávejte, protože to bych přišla, to je geniální. No pravda, v té absolutní tmě by to asi nebylo vidět. Dneska bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, místy i silné. Maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 19 stupních a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr. V bouřkách bude sílit. Katko, zdravím tě do dopravního infocentra, jak jsme na tom?
2: V Cínovecké směrem z D8 trvá o něco silnější provoz za sjezdem na Čakovice k omezení Vekbelské. Z druhé strany od Černého mostu se jede pomalej Novopatskou od sjezdu na Satalice. Východ metropole okruh plus Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu, nesouvislá fronta od nájezdu z D11 až k Průmyslové. Na hlavní části okruhu směrem z letiště k D1 se brzdí za nájezdem od Chrášťan na 23. kilometru. Za Ořechem už se pak jede opět plynule. V opačném směru tedy z D1 trvá omezení u Barandova. Na 16. kilometru je zkrácený připojovací pruh z ulice k Barandovu. Hlavně během špičky se kvůli tomu tvoří kolony, jak na okruhu od Lohkovského tunelu, tak ve zmíněné ulici v Barandovu. Teď bez potíží.
1: Díky, měj se.
2: Měj se taky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách.

0: Melanie Fiona, Monday Morning. Tenhle song bude platný až 20. července, každopádně dali jsme si ho dneska v pátek 17. července v 7 hodin, tedy v čase, kdy přichází do studia Vašek Miller s dalšími zprávami. Vítám tě, hezké ráno.
1: Díky, Honzo, a dobré ráno. Silničáři se chystají na rozšíření pražského okruhu, proto v noci ze soboty na neděli zbourají dva mosty. Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Od pondělí už se budou řídit jen trhem. Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. A v Praze bude oblečeno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
3: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve druhé polovině května.
1: Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí také sleva na spotřební daň z naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se už ale ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
1: Václav Louda z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši, například nafta, určitě zdraží. Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šangaje a Čangčou vyrazí v neděli s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury také uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
5: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
1: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozená je prý taky letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Spojené státy tvrdí, že se pravidelnou vzdušnou palbou snaží oslabit íránské vojenské schopnosti. Po 3. letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Tentokrát vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Nejlepším z Čechů byl 83. Matias Vacek. Lídrem Tour de France je dáslovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově 2. Dana Vingegaarda pořád náskok přes 3,5 minuty. V Praze bude oblečeno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm souhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
6: V Praze sledujeme spíše klidnější rozjezd dnešní ranní špičky. Kolony jen na pár minut se tvoří na tradičních místech, která už ani nepřekvapí. Například v Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovic od újezdu. Na výjezdu z Nuselského mostu k Legerově směr centrum jen velmi krátce se popojíždí před omezením na Hlávkově mostu. Přibrzdíte za Florencí. Dálnice D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného zůstává ucpaná před omezením u letiště. Kolona ze 4. kilometru je na 10 minut a fronta už vzniká i směrem z Prahy, zatím kratší z odbočky na Horoměřice.
0: Díky, měj se.
6: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Probouzíte se do pátku s datem 17. července a jste ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Zdravím vás, máme 5,5 minuty po 7 a za chvilku Johnny. I like you, Mr. Megustastu. A budou taky Damiano David, Tyler, Nile Rodgers a Talk to Me. Hezké ráno.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Aten v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
5: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
4: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude v Praze oblačný až polojasný, odpoledne a večer na většině území města přehánky nebo bouřky mohou být opět silné. Maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 20. Foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Katku zdravím do dopravního infocentra.
6: Dobré ráno. Nuselský most směrem do centra zůstává plný zhruba z poloviny. K prvním semaforům v Legerově pojedete do 10 minut. V Českobrodské do centra na příjezdu do Běchovic z újezdu ztratíte podobný čas, stejně i na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Omezení u letiště začalo působit potíže už v obou směrech. 10 minut navíc naberete na okruhu z odbočky do Evropské. Na D7 se brzdí už před sjezdem na Tuchoměřice na 4. kilometru.
0: Díky moc, Katko, zatím hezké ráno.
6: I tobě, Honzo.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Gabriel a Rice v 7:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi je Vašek Miller.
1: Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívaly. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristů a poslanci Filipovi Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla správní moci 3. července. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Od začátku června se v Indickém oceánu utopilo minimálně 500 rohingských uprchlíků. Tvrdí to úřad Vysokého komisaře OSN. Lidé z muslimského etnika Rohingů se na přetížených lodích vydávají na nebezpečnou cestu po moři směrem do Malajsie a do Indonésie, protože utíkají z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši. A v Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice po zprávách s Katkou Jelenovou.
3: Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác v Sokolské za odbočkou do Žitné zasahují u nehody motorkáře a osobního auta. Provoz ale výrazněji neomezují. Z druhé strany od Pankráce naberete kratší zdržení po pojížděním na Nuselském mostu. Kolona z jeho poloviny se sune k prvním světlům v Legerově do 10 minut. Kratší fronta i dál před omezením na Hlávkově mostu 5 až 10 minut ztratíte z úrovně Florence. A před omezením u letiště čekejte zdržení v obou směrech 15 minut navíc naberete na okruhu z odbočky do Evropské. Na D7 od Slaného se brzdí za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, Katko, zatím ahoj.
3: Pěkné ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 7:30 na Rádiu Praha Dua Lipa, Dance the Night a taky Tera a

0: já jsem Sej ve 7:45 na Rádiu Praha. Dopis krále slunce Ludvíka 14. císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožumberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály.
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
3: Kurátor lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
3: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814, a to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice, přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba, takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy a to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
3: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goethe, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožumberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
3: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek. Na první pohled vidíte neúhledný rukopis. V jazyce byste našel spoustu gramatických chyb.
3: Rudolf II. Si v tomto dopise žádá přítomnost slavného alchymisty Edwarda Kellyho na svém dvoře v Praze, aby extrahoval jednu z velmi důležitých látek pro kámen mudrců. Výstava Od kalamáře k psacímu stroji potrvá v Lobkovickém paláci na Pražském hradě do konce října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Je pátek 17. července, v Praze budeme mít oblačno až polojasno, odpoledne a večer na většině území města přehánky nebo bouřky mohou být i silné, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 20 stupních stále a foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit.

0: Filip. A jak to vypadá na silnicích, to nám teď řekne Katka Jelenová.
1: Na magistrále směrem z Holešovic na Pankrác narůstá kolona před nehodou v Sokolské. Za Žitnou řeší střet motorkáře s osobním autem. Popojíždí se od hlavního nádraží 5 až 10 minut. Za nehodou se také jede pomaleji až k omezení u IP Pavlova. Jedete-li z opačného směru, tedy z Pankráce do centra, krátce se zdržíte na výjezdu z Nuselského mostu i dál před omezením na Hlávkově mostu. Na hlavní části okruhu směrem k letišti se připravte na dlouhé až půlhodinové zdržení. K zúžení u Aviatické vzniká kolona už před sjezdem do Evropské. Z druhé strany na D7 od Slaného se fronta také prodlužuje. Přes 20 minut ztratíte od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Měj se hezky, Honzo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Simple Plan, Sean Paul a Summer Paradise v 8 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Vašek Miller, máme pro vás další zprávy a přejeme krásné páteční ráno.
1: Přesně tak, dobré ráno. V Praze od zítřka nepojedou tramvaje z Lazarské na Újezd. Výluka potrvá 3 týdny. Ministerstvo financí dnes určí naposledy maximální ceny pohonných hmot. Donald Trump v mimořádném projevu k národu obvinil Čínu ze zásahu do prezidentských voleb. Bude oblečeno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat, a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
3: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
1: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misí. Chce hlavně posílit cestovní ruch, zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchaj-wanem. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchaj-wan v Česku investuje víc než Čína.
4: Tchaj-wan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchaj-wan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
1: Dvořák se s dalšími poslanci na Tchaj-wanu nedávno účastnil mezinárodní konference, kterou pořádala nadace Forum 2000. Tu v roce 1996 spolu zakládal bývalý prezident Václav Havel. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje na mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Centrem ale budou jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Čtvrt milionu cizinců se známých voličů, čínští hackři a hlasovací stroje z Venezuely. Donald Trump v nočním projevu z Bílého domu vyjmenoval, kdo všechno podle něj ohrožuje americké volby. Jenže otajněné dokumenty, kterými argumentoval, to nepotvrzují.
5: Tens of millions of voter data in 18 states have been bought, stolen or hacked by China.
6: Čína podle amerického prezidenta ukradla nebo odkoupila osobní údaje desítek milionů voličů v 18 státech. Jako důkaz nechal zveřejnit stovky stran odtajněných zpravodajských dokumentů. Podle amerických médií ale právě tyto dokumenty jeho slova v klíčových bodech vyvracejí. Závěr, že by cizí země změnily výsledky voleb, v nich chybí. Trump projev využil k tlaku na schválení zákona, který má zpřísnit pravidla hlasování ještě před listopadovými volbami do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Brankář Jakub Škarek ze zámoří vrací do Evropy. Nově bude chytat v německé hokejové lize ze Straubing Tigers. 26-letý jihlavský odchovanec Škarek strávil v Americe 7 sezon, ale v NHL nastoupil jen ve 2 zápasech za New Yorkské Islanders. V Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, souhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Tak takhle to teda být nemělo, trošku se mi zbláznily prsty, nevadí, Katko, zdravím tě, povídej.
8: Já tě taky zdravím, to by se zbláznily prsty, hle, mně se trošičku zbláznil krk, tak to dáme dohromady. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov se tvoří kolona nejprve před Zlíchovským tunelem, pak i v Dobřížské před Mrázovkou, v ní dle potřeby regulují provoz. Na hlavní části okruhu směrem z D1 se kolona natáhla až ke Karlovarské, brzdí se na 26. kilometru a k omezení u letiště se jede krokem hodně přes půl hodiny. Na D7 se sune fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru více než 20 minut. Nuselský most směrem z Pankráce zaplněný zhruba z poloviny, krátce se zdržíte i před omezením na Hlávkově mostu a před omezením na ohradě naberete zdržení v ulici pod Krejcárkem, kolona na 10 minut z odbočky na Palmovku.
0: Díky moc, měj se.
8: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6,5 minuty po 8. posloucháte Rádio Praha v pátek 17. července a hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sienna Spyro a Material Lover. A bude taky Eva Farná, neříkej, co má se stát.
7: Rádio Praha.

0: Wet, Love is all around ve 8:45 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Tentokrát jsou proti sobě Rolling Stones a deska Foreign Tongues, nebo a na druhé straně Madonna a deska Confessions 2. Je vaší rolí rozhodnout o tom, co my zahrajeme v pondělí 20. července v 9 večer ve Vinilu. Rozhodněte na Facebooku Rádia Praha. Máme pátek 17. července, v Praze bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bousky, opět mohou být i silné, maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 22, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Katka Jelenová?
1: Na severu Prahy v Cínovecké trvá silnější provoz od sjezdu na Čakovice. Ke sjezdu do opravované Kbelské se sunou hlavní kamiony. Osobní auta naberou jen velmi krátké zdržení. Trasa k Blance naopak volně průjezdná, jak Libereckou, tak Holešovičkami jedete plynule. Magistrála a pomalejší provoz v obou směrech. Nejprve od Pankráce kolona na Nuselském mostu, následně i před omezením na Hlávkově mostu. Jedete-li z Holešovic do centra, přibrzdíte na úrovni hlavního nádraží a zhruba 10 minut se budete sunout k omezení u IP Pavlova. Hlavní část okruhu směrem z D1 kolona za Karlovarskou z 27. kilometru se vleče přes 40 minut k omezení u letiště. Z druhé strany od Středokluk zdržení o polovinu kratší, z 5. kilometru se jede 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: I tobě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Super High Anika, Following the Sun v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Vašek Miller.
1: Dobré ráno, poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. O případu informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik legálně vlastněných střelných zbraní. Poslanec prohlásil, že je nevinný. Přibývá tragických nehod motorkářů. Podle policie zemřelo za první pololetí na českých silnicích 31 motocyklistů, to je o 11 víc než loni. 20 z nich zavinili sami motorkáři, zbývajících 11 pak řidiči aut. Ti podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda nejčastěji nedají motorkářům přednost při odbočování vlevo nebo při předjíždění. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanělá jízda začne zítra ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15.30. Spanělá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. A dnes bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích. Ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
3: Na magistrále přetrvává silnější provoz v obou směrech. Nejprve od Pankráce kolona na Nuselském mostu, pak i před omezením na Hlávkově mostu. Na trase z Holešovic do centra přibrzdíte u hlavního nádraží a přibližně 10 minut budete popojíždět k omezení u IP Pavlova. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov čekejte kratší frontu před Zlíchovským tunelem. Radlická do centra se lehce zaplnila z úrovně školy, stejně tak okolí Vypichu Bělohorská v obou směrech i Kukulova ze spod od Plzeňské. Na dálnici D7 směrem ze Slaného se brzdí u Středokluk na 5. kilometru a k omezení u letiště se pokračuje v pomalejším tempu 20 minut a kolona z okruhu je také na 20 minut. Dost výrazně se zkrátila, aktuálně zastavíte před Evropskou.
0: Díky moc, Katko, měj se.
3: Krásné ráno, Honzo.

0: A radioamatér ve 8:45 na Rádiu Praha.
1: Teď Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Užijte si Palmovkon, ten zve všechny tvořivé a kreativní lidi na zajímavé workshopy, ale především a hlavně na deskové hry. Zahrát si jich na místě můžete až 1000. Palmovkonu se zúčastněte v Desk Hubu do nedělního večera. Jestli máte rádi Vespy, tak byste neměli chybět na srazu majitelů a milovníků tohoto legendárního italského skútru. Ten brázdí silnice už od roku 1946. A jestli ještě Vespu doma nemáte, tak se na místě můžete s majiteli pobavit o výhodách i nevýhodách. Tuhle akci nabízí sportovní centrum v Troji u Vltavy. A pokračuje přehlídka filmových hitů z Karlovarského festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceněné a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Aňou Geislerovou. Snímky uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. A v Praze dnes bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky mohou být opět silné, maxima 29 až 31 stupňů, jsme na 22, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, v bouřkách bude sílit. Teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
3: A zase hlavní část okruhu, směr z letiště, kde je jedna kolona od sjezdu z plzeňské D5 za Ořech na 19. kilometr. Na 22. navíc před Stodůlkami v levém pruhu zastavilo nepojízdné osobní auto, zatím pouze na výstražných blinkrech. Pozor na to. Okruh v opačném směru, tedy z D1 k letišti, kolona za Karlovarskou z 27. kilometru sune se k omezení u aviatické stále téměř půl hodiny. D7 plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, tam naberete zdržení okolo 20 minut. A na jižní spojce kousek před Barandovským mostem vzniká kolona. 10 minut zabere trasa ke Zlíchovskému tunelu.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Měj se fajn.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
0: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
4: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.

0: To byly Jonas Blue a Dakota Fast Car, je 9 hodin ve studiu se mnou Vašek Miller, máme pro vás zprávy Rádia Praha, přejeme krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil, můžou za to mimořádně silné předchozí měsíce. Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Francii zasáhly silné bouřky, bez proudu byly tisícovky domácností. A v Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela, tak červnové statistiky ukazují žádný propad hypotečního trhu.
2: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
0: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony a 700 tisíc korun. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v Sokolské ulici v Praze v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
4: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
0: Turek Futerý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, dokud policie nehodu nevyšetří. Francii se prohnaly silné bouřky. Prudký vítr a krupobytí zkomplikovaly silniční i železniční dopravu. Bez proudu byly tisícovky domácností.
5: Nedaleko Lyonu natočili tornádo. Rotující sloupec vzduchu převrátil kamiony na dálnici, vyrval stromy a odnesl střechy. Bretaň i Alzasko zasáhly přívalové deště. Na některých místech padaly kroupy o velikosti golfových míčků, které ničily auta. V oblasti řeky Loary bylo bez proudu na 8 000 domácností. Bouřky přerušily železniční dopravu na trase Lyon-Rouen. Spoj mezi Toulouse a Paříží měl skoro 6-hodinové zpoždění kvůli spadlému stromu na trati. Bouřky postupně opouštějí Francii a tak meteorologická služba ruší svá varování. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Basketbalový reprezentant Ondřej Sehnal vyráží na své druhé zahraniční angažmá. Po 4 letech mění mistrovský Nymburk, který se před novým ligovým ročníkem sloučil se Slavií Praha za polský Štětín. 28-letého rozehrávače v novém působišti povede český asistent trenéra Lubomír Růžička. V Praze dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Podíváme se na silnice. Katka Jelenová je připravená v dopravním infocentru. Hezké ráno. Na jižní spojce kousek před Barandovským mostem čekejte zdržení. Po pojíždí se 10 minut kvůli omezení ve Strakonické. Naopak do Břížskou až k Mrázovce už se jede plynule. Na magistrále stále o něco silnější provoz v obou směrech. Nejprve od Pankráce, fronta na Nuselském mostu, pak kratší i před omezením na Hlávkově mostu. Na trase z Holešovic do centra se zpomaluje na úrovni hlavního nádraží a přibližně 10 minut se sunete k omezení u IP Pavlova. Na severu Prahy v Cínovecké trvá hustší provoz od sjezdu na Ďáblice. Kamiony chvílemi brzdí už na D8 za Zdiby. Pomaleji pak jedou na začátek omezení ve Kbelské. A směrem z Černého mostu zůstává plná Novopatská, a to v celé délce z konce dálnice D10.
7: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
6: Měj se hezky.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Vstáváte do pátku 17. července a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, zdravím vás, 5:30 po deváté. Za chvilku Alex Vorena Passenger. Bude taky Ella Langley a Choosing Texas.
1: Rádio Praha a Honza Chlán 107,1 FM.

0: Choosing Texas ve 9:45 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 81 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Aten v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
5: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
4: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude oblačný až polojasný, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bousky, mohou být opět silné, maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 23, foukat bude mírný západní až jihozápadní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vidí Katka Jelenová?
6: V Cínovecké směrem z D8 trvá silný provoz od sjezdu na Březiněves. Okolo 10 minut pojedete na začátek omezení ve Kbelské. Kamionům to trvá podstatně déle. Směrem z Černého mostu v Novopatské popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Satalice. Samotnou Kbelskou se jede vcelku plynule. Na jižní spojce kousek před Barandovským mostem naberete zdržení ve frontě od sjezdu na Modřany. 10 minut se budete posouvat ke Strakonické, v ní výraznější omezení, proto ono zpoždění. Krátí se zdržení před omezením u letiště. V obou směrech se popojíždí okolo 15 minut na okruhu od Evropské D7 od Středokluk z 5. kilometru.
0: Díky moc, Katko, měj se.
6: Taky se měj hezky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Z. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM, v digitálu i na webu.
1: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Vašek Miller.
1: Hezké dopoledne. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Stavební úřad uložil čestnému prezidentovi motoristu a poslanci Filipu Turkovi pokuty v celkové výši 200 000 korun v případu dvou staveb, které postavil bez stavebního povolení. Jeden přestupek označil za nedbalost, druhý za úmysl. O sankcích rozhodl stavební odbor úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění se převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny. A v Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné, teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice opět s Katkou Jelenovou.
3: Dálnice D7 směrem ze Slaného do Prahy plná téměř od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště se sunete hodně přes 20 minut. Z druhé strany od Pražského okruhu brzdíte u odbočky do Evropské, odtud naberete přibližně 15 minut navíc. Na okruhu směrem z letiště, kde jedná trvá silný provoz z úrovně dálnice D5 k Ořechu, i zmíněná D5 od Plzně se lehce zaplnila zatím z úrovně Chrášťan. A magistrála stále plnější v obou směrech, nejprve od Pankráce kolona na Nuselském mostu, pak kratší i před omezením na Hlávkově mostu. Na cestě z Holešovic do centra zpomalíte na úrovni hlavního nádraží 15 až 20 minut, aktuálně trasa k omezení u IP Pavlova.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Krásný den.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Tipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka.
6: V neděli po 12. hodině.

0: Katy Perry dostala do rukou sirky a vznikl z toho tenhle skvělý song Watch It Burn. Je 9:45. Hlavní město rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich bude mít 1500. Letos jich má vzniknout několik stovek. V Praze je přitom registrovaných zhruba 25 000 elektrických aut.
1: V Křižíkově ulici v pražském Karlíně právě zastavil s autem pan Max. Po metropoli jezdí hlavně na elektřinu.
2: Já mám vlastně plug-in hybrid, což znamená, že to jezdí vlastně na oba pohony, takže buď můžu jít čistě na baterii, nebo pokud mi to dojde, jak můžu natankovat. S tím, že vlastně snažím se jezdit na baterii, nabíjet pravidelně a tak, na druhou stranu je to těžší, protože to není tak, že by tady každý měl barák a u toho nabíječku, takže třeba nemůžu nabíjet doma, ale snažím se potom, když jdu třeba na nákup, tak to prostě píchnout a jezdit na to.
1: Auto nabíjí i mimo svůj domov u veřejných nabíjecích stanic.
2: Mám pár oblíbených, ale samozřejmě občas se stane, že tam třeba někdo parkuje nebo to nefunguje, takže to není úplně jako vždycky 100%, ale řekl, že se zlepšuje.
1: Nabíjecí stanice v Praze budují soukromé firmy, ale i pražská energetika a městská společnost technologie hlavního města Prahy. Ta chce do konce příštího roku po celém městě vybudovat 1500 nabíječek, potvrzuje člen představenstva Michal Fischer.
3: V loňském roce jsme do naší sítě nabíjecích stanic přidali 120 nabíjecích bodů a další 150 chytrých stožárů vhodných pro budoucí osazení wallboxy. Připravovali jsme také zásadní projekty Prahy, díky nimiž výrazně rozšíříme rezidentní pomalé dobíjení elektrovozidel. Prioritní jsou například lokality sídlišního typu.
1: Hlavní město chce rozšiřováním nabíjecích stanic podporovat elektromobilitu, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce.

0: a ještě Katka Jelenová a dopravní informace.
1: Před Vypichem v Bělohorské se tvoří fronty v obou směrech. O něco delší z centra do 10 minut se sune z úrovně Kláštera. Na Štěrboholské spojce chvílemi houstne provoz z obou stran před dlouhodobým omezením u Dolních Počernic. Zásadní zdržení ale nenaberete. A D7 ze Slaného do Prahy stále plná téměř od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště je to na 20 minut. Z druhé strany, tedy od Pražského okruhu, stále brzdíte na úrovni odbočky do Evropské. Odtud je to 15 minut navíc.
0: Díky moc, Katko, děkuji za dnešní spolupráci a přeju hezký pátek, užij si víkend, ahoj.
1: Napodobně, Honzo, měj se krásně, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 10 hodin, přejeme krásné dopoledne. Na rádiu Praha pro vás máme zprávy a přináší je Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Banský. Ukrajina má nového premiéra. Proti změnám ve vládě protestovali tisíce lidí. Kritizuje je i kyjevský starosta Kličko. Bude oblečno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v rozhovoru s Českým rozhlasem řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
3: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet příbalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by se měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. V pakistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Banský, bylo mu 46 let. Banský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Bjarčády 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Banský zemřel při výstupu nahoru Bjarčády 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že ve velvyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pákistánskou policií. Banský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra. Údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
5: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodů. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
4: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Cyklista Tim Merlier slaví třetí etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar. Čech Matias Vacek byl 82. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner. Ten přišel o lepší umístění kvůli tomu, že se nevyhnul hromadnému pádu v cílové rovince. Způsobil ho Kolumbiec Gaviria, který si zlomil klíční kost a závod pro něj skončil. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa. Sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale z bezmála 206 km bude nejdelší v aktuálním ročníku 3týdenního závodu. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm souhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jirko, podíváme se ještě na silnice, jak to teď v Praze a okolí jede, tak to ví Katka Jelenová. Katko, zdravím tě.
6: Taky zdravím, krásné dopoledne. V nájezdu z Modřanské na Barandovský most se aktuálně nedá projet pravým pruhem. V něm policejní hlídka čeká se na příjezd silničářů, budou odklízet na vozovku spadlý větší předmět. Fronta se sune od semaforu v Modřanské, stejně tak i jižní spojkou od sjezdu na Modřany. I za mostem čekejte silnější provoz, kolona popojíždí 5 minut k omezení ve Strakonické na úrovni Lihovaru. A D7 ze Slaného do Prahy stále plná od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Před omezením u letiště se popojíždí i z opačné strany. Od Pražského okruhu se zpomaluje u odbočky do Evropské, odtud naberete přibližně 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 10 hodin 6,5 minuty a startuje páteční dopolední Praha. A taky dnes pro vás máme samé skvělé songy. Stranou s nimi nezůstane ani Cyril. Nebo skupina Sunrise Avenue. Úspěšný den a ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Miloší.

0: Tak to byli Pet Shop Boys na Rádiu Praha. Je 10 hodin 17 minut, přejeme krásné dopoledne, dnes páteční a s datem už 17. července, tak ať je to pro vás šťastný den. Už zítra zve Pražská zoo na oslavu Světového dne hadů. A když přijdete, tak se mimo jiné možná zbavíte i zbytečných obav právě z těchto pozoruhodných tvorů. Během celého dne vás čekají komentovaná setkání u vybraných druhů hadů, zajímavosti ze života plazů i možnost poznat jejich skutečnou roli v přírodě. A jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A ještě drobnost, do zoo můžete vyrazit i lodí. No a my nevyrážíme lodí, ale vyrážíme na silnice. Jak to tam teď aktuálně vypadá? Tak na jižní spojce na trase z Barandovského mostu, tam popojíždí kratší fronta od sjezdu na Modřany. V nájezdu od Modřan na most se stále nedá projet pravým pruhem. Spadl tam na vozovku větší předmět, čeká se na silničáře. Na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1 vázne provoz mezi Zličínem a Ořechem. Zpomaluje se i na dálnici D5 od Plzně před okruhem, kamiony se sunou od Rudné ze 4. kilometru. Osobní auta brzdí až na úrovni Chrášťan. A jedete-li na Pražském okruhu směrem na letiště, čekejte zdržení od sjezdu do Evropské, sune se 10 minut do zúžení u Aviatické. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Činásky nás doprovodili až k 10:30, ve studiu už je Vašek se zprávami.
1: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou, oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko, naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán v Praze 6, přemnožily se tam sinice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Sinice naměřili hygienici taky v Šeberáku, ale v nižší míře. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici nebo děti. Ostatní by se měli po koupání osprchovat čistou vodou. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Krátkodobé omezení může zítra zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne tedy zítra ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry pojedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15.30. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa. A v Praze dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Katka Jelenová má pro nás aktuální dopravní informace.
3: Ahoj Vláďo, v Cínovecké směrem z D8 trvá silný provoz od sjezdu na Březiněves. Okolo 10 minut pojedete na začátek omezení ve Kbelské. Kamionům to pravda trvá o mnoho déle, zpomalují navíc už chvílemi i na D8 za Zdiby. Směrem z Černého mostu v Novopatské popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Satalice a samotnou Kbelskou teď aktuálně jedete v celku plynule. Na jižní spojce kousek před Barandovským mostem čekejte zdržení ve frontě od sjezdu na Modřany. 10 minut se budete posouvat ke Strakonické, v ní výraznější omezení, proto vzniká zpoždění. Krátí se naopak zdržení před omezením u letiště v obou směrech 10 až 15 minut maximálně na okruhu od Evropské D7 od Středokluk z 5. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 10:30 a s vámi je stále páteční dopolední Praha. Začala ražba další šachty ve Středočeském kraji pro budoucí tunel Luka. Bude součástí dálnice D3, má odhalit geologické podmínky a stará důlní díla. Detaily nabídneme už v příštích minutách. No a taky se k nám připojí Douči.

10.45 a s vámi je stále Rádio Praha. Přejeme krásný páteční den. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Ta má propojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Ražba

0: kostel si tady vybudovali Trumpové a teď se to tímhle tím všechno znáš.
1: I přes odpor některých místních je rozhodnuto. Budování průzkumné štoly potrvá skoro 2 roky, říká Petr Luka, stavby vedoucí ze společnosti Hochtief.
2: Postupně vlastně budeme odebírat tady ze začátku zeminu a postupem dál, jak budeme se dostávat více pod ten kopec, pod Panský vrch, tak tam předpokládá se už vlastně přítomnost skalních hornin, takže tam potom přejdeme do vrtacích prací, ládování čleb a k použití trhacích prací.
1: Práce vyjdou na více než 408 milionů korun. Ražba štoly má kromě geologických dat pomoct odhalit i historická důlní díla.
2: V tomto prostředí, tady v tom místě výlovém, se historicky těžilo zlato. Spousta těch starších historických ražeb z dob středověku vlastně není evidovaná a je to velká neznámá pro tady tenhle projekt, takže proto se dělá tady ta průzkumná štola.
1: Štola by měla být základem pro budoucí 1800 metrů dlouhý tunel Luka, pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Není to dílo, které by se posledně nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
1: Stavba dálnice D3 na území Středočeského kraje by měla začít v roce 2028 a trvat by měla 4 roky. ŘSD musí ale podle Radka Mátla vyřešit řadu věcí.
3: Jak získat jednotlivá povolení, tak dovykoupit pozemky, protože aktuálně probíhá veškerá majetkoprávní příprava, samozřejmě vysoutěžit zhotovitele na základě právě všechno těchto průzkumů a samozřejmě potom samotnou stavbu realizovat, protože to, i to bude velmi náročné a komplikované, protože těch inženýrských staveb, inženýrských objektů, jsou velmi náročné, je zde velké množství.
1: Středočeská část dálnice bude měřit skoro 59 kilometrů. Z Luk nad Medníkem, Laura Hájková, Český rozhlas.
4: No, nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Před Europarkem čekejte kratší zdržení na obou spojkách. Na jižní se zpomaluje před Lanovým mostem, na Štěrboholské za Běchovicemi. Nuselský most zůstává plnější ve směru z Pankráce do Holešovic. Dál na trase trvá zdržení i před omezením na Hlávkově mostu. Od Florence je to na 10 minut. Na magistrále v opačném směru, tedy z Holešovic na Pankrác, se zdržíte v úseku mezi hlavním nádražím a omezením u IP Pavlova. Uvedená trasa je také na 10 minut. A ještě pohled na sever hlavního města na dálnici D8 směrem z Ústí. Popojíždí kamiony i osobní auta od Zdib a pokračují až na začátek omezení ve Kvelské. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Barrandovského mostu spadla část betonové plastiky. Výroba osobních aut v Česku v pololetí meziročně vzrostla. V Avignonu si převzal cenu Václava Havla ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. A bude oblečeno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Betonová plastika na Barrandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
2: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme vyrozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
0: Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1500. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a v parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Janomír Beránek z Pirátů.
3: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
0: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty. Hyundai naopak o desetinu klesla. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavní divadelní festival a České centrum v Paříži se tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
4: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Sparty prohráli 0-1 s Jagellonií Bělystok v přípravném utkání na novou sezonu. Za letenský klub poprvé od návratu z mistrovství světa nastoupili obránce Jaroslav Zelený a záložník Hugo Sochůrek. Další český reprezentant Jan Kuchta do hry ještě nezasáhl. Jak se navrátil si cítí, popsal Zelený.
5: No, já jsem určitě pozadu, nevím jak Hugo, ale samozřejmě připojili jsme se v sobotu, takže kluci mají v nohách toho daleko víc. Původně jsme měli hrát jenom poločas, ale nakonec jsme hráli pak ještě 10 minut v druhý půli. Ty soutěže už se kvapem blížej, takže teďka už není moc času na to a už se prostě zapojíme na naplno.
0: Nový ročník šance ligy začne příští víkend a v generálce na druhé předkolo Evropské ligy remizoval Hradec Králové 3-3 s Charkovem. Votroci začnou soutěžní sezonu ve čtvrtek v Norsku na hřišti Tromso. V Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí teď po 11. hodině, to nám přiblíží Katka Jelenová.
7: Hezké dopoledne, Vláďo. V centrální Praze působí potíže dvě omezení na magistrále. První ve směru do Holešovic na Hlávkově mostu. Kolona téměř od Bulhara je na 15 minut. Ve směru na Pankráce zpomaluje také za Bulharem a do zúžení u IP Pavlova se popojíždí také přibližně čtvrt hodiny. Jedete-li Holešovičkami směrem k D8, tak velmi opatrně před sjezdem do Zenklovy. Na úrovni Bulovky blokuje střední pruh, porouchaná dodávka a hodně se tam vybočuje. Ještě dálnice CD8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy. Hustý provoz v okolí sjezdu na Zděby. Nesouvisle popojíždí jak kamiony, tak osobní auta až do omezení ve Kbelské ulici. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Je 11 hodin na 5,5 minuty a v páteční dopolední Praze nás už za okamžik čeká třeba skupina 21 Pilots. I Chapel Roan. Já jsem Vláda Malušík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: 11 16 minut a s vámi dopolední Praha, dnes páteční a s datem 17. července. Pokud zítra, tedy v sobotu v Praze, dorazíte na Rašínovo nábřeží, rozhodně neuděláte chybu. Legendární farmářské trhy na náplavce nabízejí vždy v sobotu od 8 do 14 hodin čerstvé potraviny od lokálních farmářů, atmosféru dokresluje živá hudba a výhled na Vltavu s labutěmi. Na trhu najdete přes 90 prodejních stánků, které nabízejí bohatou, teplou i studenou gastronomii. Pro ideální snídani si můžete vybrat sladké i slané pečivo, čerstvé koláče vyhlášené v dolečky, řemeslné štrůdly, lupáky, je křupavý chléb a domácí pomazánky. Prvotřídní výběrová káva od baristů je v letních měsících doplněná o ledové kávové speciality. Nechybí ani přírodní džusy, mošty a ovocná smoothies, lisovaná přímo na místě. Ochutnat můžete i domácí uzeniny, grilované speciality, slané palačinky nebo vaječné omelety z farmářských vajec. Někteří z vás možná dají přednost dozrávajícím českým jahodám, třešním, meruňkám nebo lesním plodům. No a více na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: No a žije to i na silnicích. V ulici v Holešovičkách směrem z centra k D8 čekejte menší potíž před odbočkou do Zenklovy ulice. V prostředním pruhu stojí nepojízdná dodávka. Kolona se netvoří, některá auta ale na poslední chvíli vybočují. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu se tvoří kratší fronta za sjezdem na Běchovice. V opačném směru na jižní spojce naberete krátké zdržení od začátku Lanového mostu. Na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1 po pojíždí kolona mezi Zličínem a Ořechem, zpomaluje se i na dálnici D5 od Plzně před okruhem, kamiony se sunou od Rudné z 5. kilometru. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha už připravený Václav Miller se zprávami.
1: Hezké dopoledne. Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, kterou chce přebudovat na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který zrušil vyloučení firmy POR ze zadávacího řízení. Důvodem vyřazení bylo údajné neprokázání kvalifikace členů odborného týmu. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. V pakistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezickými kolegy Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biar Chedi 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biar Chedi 2. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Olexandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky Oděská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. Bude oblečno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět zpátky na silnice s Katkou Jelenovou. Katko, jak to vypadá?
3: Hezké dopoledne. Na magistrále stále vzniká zdržení v obou směrech kvůli dvěma výrazným omezením. První vás čeká ve směru do Holešovic. Na Hlávkově mostu kolona od Florence je přibližně na 10 minut. Ve směru na Pankrác se zpomaluje za Bulharem a do zúžení u IP Pavlova se popojíždí zhruba čtvrt hodiny. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru přetrvává kolona kamionů. V pomalejším tempu pokračují i dál okruhem za Ořech na 19. kilometr. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného naberete už jen krátké zdržení před omezením u letiště. 5 až 10 minut se sunete od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl dvanácté a dnes si společně užíváme pátek 17. července. Je s vámi dopolední Praha. Za chvíli se v rámci seriálu o severní Makedonii podíváme do sympatického města Bitola a na zřejmě nejkrásnější antické mozaiky na Balkáně. Ještě muzika, tu má pro vás fotbalová Shakira. Nebo Dua Lipa. Přeji vám dokonalý poslech.

0: Doprava. Informace.
1: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Je téměř 11:45, přejeme krásný páteční den na Rádiu Praha. Tento týden putujeme s kolegou Václavem Millerem severní Makedonií, nejjižněji položeném státě bývalé Jugoslávie. Teď nás čeká zastavení v Bitole, které se více než 100 let říká město konzulů.
1: Bitola byla na konci 19. století součástí Osmanské říše a po Istanbulu a Soluni patřila k jejím nejvýznamnějším evropským městům. Sídlily tam konzuláty velkých evropských mocností Rakouska, Uherska, Ruska, Francie, Velké Británie, Itálie a dalších zemí. A co z toho zbylo dodnes? Určitě hlavní pěší třída Širok Sokak. Lemují ji honosné neoklasicistní domy, kavárny a někdejší konzulární budovy. Ale pozor, také dražší restaurace než jinde ve městě. Nicméně jen o kousek dál si můžete objednat přeplnění masovými specialitami, lehký okurkový salát se zakysanou smetanou, česnekem, olivovým olejem, drceným koprem a s vlastními ořechy navrch. Tarator. Vřele doporučuji. A jak už je v Makedonii zvykem, na levém břehu řeky Dragor čeká na cestovatele úplně jiný svět, starý bazar, makedonsky Stara Čaršia. Začal vznikat po osmanském dobytí města na konci 14. století. V době největšího rozkvětu tam fungovalo kolem 2000 obchodů a dílen a pracovalo se tu ve více než 100 řemesel. Na rozdíl od rušného bazaru ve Skopji působí tento bitolský mnohem klidněji. Mnoho tradičních řemesel zaniklo a některé uličky jsou velmi tiché a z mé zkušenosti i poněkud zanedbané. Většina domů a dílen potřebuje nutně opravu. Zážitek z tohoto místa si ale odnáším autentický a silný. Umocněný ještě tím, že jsem se úplně náhodou přichomítl ke koncertu postpunkové kapely ze Slovinska, který se konal v jedné z uliček jako součást programu na oživení čtvrtě. To nejlepší zbytek.

0: i zbytky římského divadla, lázní, sloupových kolonád i několika raně křesťanských bazilik. Největším pokladem jsou ovšem nádherné podlahy budov z 5. a 6. století. Pestrobarevné obrazy ptáků, ryb, jelenů, stromů i geometrických ornamentů patří k nejlépe zachovaným raně křesťanským mozaikám na celém Balkáně. Podle mého názoru by Heraklea Lincenstis neměla chybět v žádném itineráři. A kam jet z Bitoly dál? Logicky se nabízí Ochridské jezero a stejnojmenné město, které na něm leží, snad největší chlouba severní Makedonie. Vypravíme se tam příště. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller, Český rozhlas.
1: A doplníme aktuální dopravní informace. Věčné za křižovatkou se Štěpánskou se srazila dvě osobní auta. Kolona popojíždí od Karlova náměstí. Na magistrále trvá zdržení v obou směrech kvůli dvěma výrazným omezením. První ve směru do Holešovic na Hlávkově mostu, kolona od Florence je na 10 minut. Ve směru na Pankrác se zpomaluje za Bulharem a do zúžení u IP Pavlova se popojíždí zhruba čtvrt hodiny. A na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se sune front od sjezdu na Pankrác k magistrále. Tam strávíte zhruba 10 minut navíc. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topí

0: Na Rádiu Praha pro vás máme polední zprávy, 12 hodin, Vašek Miller už je tady, ahoj.
1: Ahoj Vláďo a hezké poledne. Kvůli senicím je zakázané koupání v nádrži Džbán. Podle hygieny je voda zdraví nebezpečná. Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určí naposledy, paliva nejspíš od pondělí zdraží. Ve Volkswagenu hrozí podle agentury Reuters zánik ještě více pracovních míst, než předpokládali dosavadní odhady. V Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Koupání v nádrži Džbán v Praze 6 je ode dneška zakázané. Po pravidelné kontrole to na webu oznámili pražští hygienici. Důvodem je výrazné přemnožení sinic a výskyt vodního květu. Podle mluvčí pražské hygieny Petry Batok je koupání v takové vodě zdraví nebezpečné.
3: Lidem na těchto rizikových místech hrozí nepříjemné kožní vyrážky, alergické reakce, podráždění očí a v případě náhodného spolknutí vody i žaludeční a střední potíže.
1: Zákaz koupání bude podle Batok platit minimálně do dalších kontrolních odběrů za 2 týdny. Zhoršená kvalita vody v Praze je podle výsledků taky v Šeberáku. Praha 6 žádá letiště Václava Havla o ukončení nočních letů nejpozději do roku 2032. Vedení městské části a některým obyvatelům vadí hluk z prolétajících strojů. Pražské letiště v březnu navrhlo limit 48 letů za noc. Ten je ale podle starosty Jakuba Stárka z ODS nedostatečný.
4: Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek. Deklarovaný budoucí zákaz letů v čase od půlnoci do 5:30 ráno je pro nás prioritou. Jsme si však vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře.
1: Letiště Praha podle mluvčí Denise Hejtmánkové dlouhodobě dodržuje všechny platné předpisy týkající se hluku z letadel. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak bude už jejich vyšší výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že resort bude ceny a marže nadále sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
5: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
1: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blum se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Cyklista tým Merlier slaví 3. etapové vítězství na letošní Tour de France. Ovládl rovinatou 12. etapu. V cíli belgickému závodníkovi gratulovala manželka a 3letý syn. O to víc si Merlier úspěchu váží.
6: Dal mi extra motivaci. Je ještě hodně malý, ale doufám, že si to bude pamatovat. Jsem rád, že se to všechno sešlo a že jsem vyhrál zrovna, když tu mám rodinu. Jsem z toho nadšený.
1: Lídrem Tour de France zůstal Slovinec Pogačar, Čech Matias Macek byl o 82. O 4 příčky za ním skončil Pavel Bittner. Ten přišel o lepší umístění kvůli tomu, že se nevyhnul hromadnému pádu v cílové rovince. Způsobil ho Kolumbiec Gaviria, který si zlomil klíční kost a závod pro něj skončil. Dnes cyklisty čeká maratonská 13. etapa s délkou bezmála 206 kilometrů. V Praze bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů a bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, jak to v poledne vypadá na silnicích v Praze a okolí, to nám řekne Katka Jelenová.
8: Na příjezdu do Prahy ze severu dálnicí D8 nabírají zdržení hlavně kamiony, sunou se pravým pruhem od Zdib a pokračují Cínoveckou až do omezení Vekbelské. Z opačné strany od Černého mostu se jede pomaleji Novopatskou od sjezdu na Satalice. Před Europarkem popojíždí spíše nesouvislé fronty na obou spojkách, na jižní z konce Lanového mostu na Štěrboholské od Běchovic. Na hlavní části okruhu ve směru z letiště D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu z D5 za Ořech i zmíněná dálnice D5 od Plzně plná, nesouvisle se popojíždí od Rudné z 5. kilometru. A Věčné za křižovatkou se Štěpánskou odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. Kolona se sune už z konce Jiráskova mostu okolo 10 minut. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné páteční poledne, máme 6,5 minuty po 12. hodině a v odpolední Praze pro vás máme další songy, postará se o ně Calvin Harris. A také skupina Maroon 5. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Zhruba před hodinou jsme vás na rádiu Praha zvali na farmářské trhy. Teď máme pro vás také pozvánku na farmářské trhy, ale na jiné místo, tentokrát na Rašínovo nábřeží. Vyrazit tam můžete tak na farmářské trhy na Jiřáku, tedy na náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhají vždy od středy do pátku, a to mezi 8. a 18. hodinou, takže ještě dnes tam můžete vyrazit. A v sobotu zítra je to od 8 do 14 hodin. Na trzích můžete nakoupit třeba sezónní zeleninu, ovoce a čerstvé bylinky přímo od českých pěstitelů. Taky pečivo a koláče z řemeslných pekáren, maso, uzeniny, sýry a další mléčné výrobky z rodinných farem, ale třeba i řezané květiny, med, houby či rukodělné produkty. Nechybí ani street food a občerstvení. No a další lákavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na příjezdu do Prahy na severu dálnicí D8 nabírají zdržení hlavně kamiony, sunou se pravým pruhem od Zdib a pokračují Cínoveckou až do omezení Vekbelské. Z opačné strany od Černého mostu se jede pomaleji Novopatskou od sjezdu na Satalice. Před Europarkem popojíždí spíše nesouvislé fronty na obou spojkách od jižní z konce Lanového mostu na Štěrboholské od Běchovic. Na hlavní části okruhu ve směru z letiště k D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu z D5 na Ořech i zmíněné D5 od Plzně, ta je taky plná. Nesouvisle se popojíždí od Rudné z 5. kilometru. A Věčné ulici na křižovatce se Štěpánskou odklízejí následky po srážce dvou osobních aut. Kolona se sune už od konce Jiráskova mostu, okolo 10 minut se zdržíte. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Odpolední Praha pokračuje teď v půl jedné dalšími zprávami, které přináší Václav Miller.
1: Občanští demokraté z Prahy 1 musí přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Nemá na ní být bývalý městský radní a ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. V opačném případě ho z kandidátky vyřadí regionální organizace strany. Oznámil to předseda ODS Martin Kupka. Dvořák podle předsednictva dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Centrem města ale budou jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tam rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku 2. nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. V Praze dnes oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme opět aktuální dopravní informace. Jak to teď na silnicích v Praze a okolí vypadá, to nám řekne Lukáš Miller. Lukáši, zdravím tě, pěkné odpoledne.
3: Taky zdravím, hezké odpoledne, tak v Praze je spíše poklidnější provoz. Ty nejvýraznější komplikace jsou na okrajích, na příjezdech a výjezdech, třeba na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru je nehoda. Kolona je tam z plzeňské D5 od Rudné, zdržení asi 25 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení, kolona ze 4. kilometru teď asi na 15 minut. Přímo v Praze pak ten provoz, jak jsem říkal, spíše poklidnější, byť regulují průjezd tunely Blanka, takže kratší kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské směr tunely. S kratším zdržením čekejte i na magistrále, a to zejména z poloviny Nuselského mostu do Legerovy, to je na 10 minut. 10 minut se pak popojíždí také ve Vilzonově obousměrně na příjezdu k muzeu a také před omezením na ostrově Štvanice směr Holešovice. A na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna komplikace za Velkými Popovicemi na 18. kilometru, hromadná nehoda blokuje 2 levé pruhy, kolona od Popovic ze 14. kilometru na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Radio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Bylo půl jedné a v odpolední Praze za okamžik otevřeme další téma. Už jste slyšeli o kurzu focení mobilem? Co se na takovém kurzu učí, nám řekne už za chvíli naše létající redaktorka Monika. A taky si zahrajeme Nechybí Loreen. Ani Teddy Swims. Přeji vám hezký poslech.

0: Tři čtvrtě na jednu a s vámi Rádio Praha přejeme krásný páteční den. V dnešní době téměř každý z nás fotí mobilem. Jak ale udělat dobrou fotku? Na toto téma vznikl i kurz a víc zjišťovala létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Ty mobily jsou šikovný v tom, že dokážou tu fotku zpracovat okamžitě na místě. Všichni máme po kapsách ty mobily. Ten fenomén tady je. Na druhou stranu, já vždycky mobily za každou cenu bráním, protože nikdy v lidských dějinách nefotilo tolik lidí. Je vlastně hrozná škoda, že lidi o tom nevědí trochu víc, protože z těch mobilů se prostě dá vytáhnout víc, než si mnozí myslí.
2: Sdělil mi fotograf Jan Rybář, který organizuje kurzy focení mobilem. Na kurzech se učí práce se světlem, ale i kompozicí.
3: Co by vás napadlo jako první věc, kterou člověk jako v telefonu nepoužívá a má ji tam a vlastně by ji mohl používat? Záleží asi jak v kterém telefonu, ale...
1: Kdybyste trvala na tom, že vám mám říct nějakou technickou věc, tak neřeknu vlastně vůbec nic objevného. Řeknu, že je škoda, jak málo lidi používají portrétní mod, protože to je mod, který lidé znají, že si vyfotí kamaráda, kamarádku v hospodě nebo sklenici piva v hospodě a je to vzadu rozmazaný, tak se jim to líbí, ale ten název portrétní mod v sobě skrývá, že se to používá na portréty, ale ono se to vlastně dá používat pochopitelně úplně na všechno. Fotka bude dobrá tehdy, pokud v té fotce udržíte nějaký pocit prostoru, třírozměrnosti a k tomu právě se hodí ten portrétní mod. Ten mobil samozřejmě je důležitý, jaký máte, co to umí, co to neumí, kolik tomu je let, kolik to stálo, bohužel. Ale pořád z 90% to, jak ta fotka dopadne, záleží zase na totálně banálních pojmech, a to je světlo a kompozice.
2: Na závěr jsme si některé fotící triky mobilem vyzkoušeli, a to ve františkánské zahradě pod Lípou.
1: Tohle je takové velmi typické divné místo. A na divných místech často bývá nejhezčí světlo, protože to světlo není přímé.

0: Tak to jsem rád, že se vám to líbí.
1: Monika Doležalová, Rádio Praha.
2: Tak a doplníme ještě aktuální dopravní informace. V Praze je nejvíce komplikací na okraji města. Komplikace jsou ale na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru. Tam je nehoda a kolona z plzeňské D5 od Rudné. Zdržení zhruba 25 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení a kolona ze 4. na 15. kilometr. V Praze pak regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické, Plzeňské a Povltavské směrem na tunely. Na magistrále jsou pak kolony na Nuselském mostě směrem do centra a taky ve Vlznově směrem na Holešovice. Na Hlávkově mostě je omezení do jednoho jízdního pruhu, zdržení přes 10 minut. A na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna jsou komplikace za velkými Popovicemi na 18. kilometru. Je tam hromadná nehoda, zablokovány jsou dva levé pruhy a kolona od Velkých Popovic ze 14. kilometru je na 20 minut. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Páteční odpolední Praha pokračuje a po zprávách ve 13 hodin je tady už můj kolega Petr Zajíček. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna přivezou ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero, Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šaryvary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
6: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve Vinyl?

0: Na kandidáce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodl o tom vedení strany. Hlavní město Praha musí znovu posoudit nabídky na novou Palmovku. Národní galerie bude 5 let restaurovat vrcholné dílo renesance, obraz Růžencová slavnost. A bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 29 až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidáce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečné otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam Zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky, pokračuje Kupka.
2: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
0: Dvořák už dřív uvedl, že není z ničeho obviněný a ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury nechtěl vzdát. Jeho reakci na rozhodnutí vedení strany Český rozhlas zjišťuje. Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, které chce přestavit na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Případem se zabýval na návrh společnosti POR, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Praha argumentovala tím, že firma údajně neprokázala kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení úřadu byl ale tento závěr nepodložený a rozhodnutí proto zrušili. Tender na dostavbu nedokončené budovy nedaleko stanice metra Palmovka vypsal pražský magistrát v říjnu 2023. Dodavatele stavby se mu zatím vybrat nepodařilo. Betonová plastika na Barandovském mostě v Praze se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událo se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
3: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme vyrozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
0: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čím se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 let.
4: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
5: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
4: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenbergském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentínou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. 46-letý sudí bývá pravidelně nasazovaný na významné evropské zápasy. Už má za sebou finále Ligy mistrů i Evropské ligy. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin. Už zítra se o bronz od 23 hodin utkají Anglie s Francií. Zápas bude řídit venezuelský rozhodčí Jesus Valenzuela. V Praze dnes oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se přechodně na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 29 až 31 stupňů, bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru okolo 70 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A teď dopravní informace a Lukáš Miller. Hezké odpoledne, tak v Praze je stále nejvíce komplikací, zejména na okraji metropole, třeba na pražském okruhu z letiště na D1 Stodůlek na 20. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem, kolona z plzeňské D5 od Rudny je asi na 25 minut. Na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště, tam omezení, kolona ze 4. kilometru asi na 15 minut, v Praze pak stále ještě regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské i po Vltavské ulici směr tunely. Na magistrále pak jsou kolony na Nuselském mostě do centra, také ve Vlzonově směr Holešovice. Na Hlávkově mostě je omezení do jednoho pruhu, tamto zdržení je pak asi na 10 minut. A na D1 za výjezdem z Prahy do Brna jsou komplikace za sjezdem na Velké Popovice, na 18. kilometru řeší hromadnou nehodu, blokují u toho dva levé pruhy, kolona je teď už od pražského okruhu ze 12. kilometru asi na 25 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Tak už za chvilku Damiano David. Bude tady Mark Ambor.

0: You'll be in my heart, tak to byl Phil Collins z 90. Tak já jsem se opět před malou chvíli podíval na hlasování na Facebooku Rádia Praha, co se týče pořadu Vinyl, který vám vždy každé pondělí večer po 21. hodině hrajeme, a je to vlastně jediný hudební speciál, o kterém rozhodujete jenom vy, jenom naši posluchači. Žádný hudební dramaturg, ten akorát nasazuje ty dvě desky, ta dvě alba, o kterých se hlasuje. No a Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, vybral dvě novinky, a to Rolling Stones 25. studiové album, vyšlo přesně před týdnem, a potom další novinku, 15. studiové album Madonna Confessions 2, je to vlastně pokračování alba, které vyšlo před 20 lety a to se jmenovalo Confessions on a Dance Floor. Na obou albech jsou hosté, třeba na albu Stonu to je Sir Paul McCartney nebo zpěvák The Cure Robert Smith, a zase Madonna si přizvala Martina Garrixe, slavného DJ a producenta, nebo zpěvačku Sabrinu Carpenter. No a já jsem se díval právě na to hlasování, jak to probíhá, tak už od toho úterý, kdy začalo hlasování, poměrně začali Stouni drtit Madonu a ten rozdíl se jenom a jenom prohlubuje, takže pokud chcete tu Madonu podpořit a myslíte si, že to ještě tedy nějak zvládne přes víkend, možné to je samozřejmě, tak to udělejte. Každopádně opravdu Stouni mají jasně navrch, jestli se něco do pondělní 12. hodiny, kdy hlasování skončí, změní, budeme to samozřejmě všechno pro vás sledovat, ale hlavně zahlasujte Stouni nebo Madonu, co si budeme nakonec hrát v pondělí 20. července večer. Je to na vás. A jak to vypadá v dopravě? Pojďme se podívat, jaká je teď doprava v Praze a okolí. Tak nejvíce jsou komplikace na okraji města. Na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru je nehoda, osobní auto a kamion a kolona z plzeňské D5 už odrudné, zdržení je kolem 25 minut. Reguluje se průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské. Na magistrále jsou kolony na Nuselském mostě a v Legerově, potom ve Vyroznově, dál když jedete, projedete Legerovu, tak Vyroznova směr Holešovice, kvůli Hlávkovu mostu je tam totiž omezení do jednoho jízdního pruhu. Zdržení je tady zhruba 10 minut. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy na Brno komplikace za Velkými Popovicemi na 18. kilometru hromadná nehoda, zablokovány dva pruhy a kolona je od Velkých Popovic ze 14. kilometru, momentálně tam je zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik Demilová to na Rádiu Praha, jsou tady krátké zprávy a Václav Miller.
1: Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, kterou chce přebudovat na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, který zrušil vyloučení firmy POR ze zadávacího řízení. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem hlasování o ceně o veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Svěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biarčedy 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biarčedy 2. Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Alexandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky Oděská oblast. Jednou z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. Praze dnes oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne přehánky nebo bouřky i silné, teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou nově komplikace na jižní spojce, směr Černý most. Na začátku Lanového mostu stojí nepojízdné osobní auto, podle zpravodaje překáží v levém pruhu. Kolona je tam od sjezdu na Zahradní město, je asi na 10 minut. Komplikace jsou na Pražském okruhu, také směrem z letiště na D1 a tou sjezdu na Stodůlky. Na 20. kilometru je nehoda, osobní auto s kamionem, kolona z plzeňské D5 od Rudné, asi na 25 minut. V Praze pak regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony stále čekejte třeba v Radlické, plzeňské i v Vltavské ulici směr tunely, to zdržení ale není nijak velké. Na magistrále pak stále čekejte kolony jak na Nuselském mostě, to je asi na 10 minut a 15 minut pak popojedete o kus dál od Bulhara, křižovatky Bulhar, až do omezení na Hlávkově mostě směr Holešovice, je to asi na těch 15 minut a 10 minut se ve Vlzunově ulici zdržíte i v opačném směru od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Salta na motorce a další triky bude zítra předvádět v Čerčanech jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Blíží se jubilejní 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne a podrobnější pozvánku nabídneme už za chvíli.

0: Zítra se v Čerčanech na Benešovsku uskuteční jubilejní 20. roční charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Ve svém tréninkovém areálu ho uspořádá jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Těšit se můžete na různé triky s motorkami, skákání na trampolínách, ale i soutěže pro děti. Akce začne v 1 hodinu odpoledne.
1: Komu freestyle motokros nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou doskokovou duchnu bych řekla.
2: Skákací hrad. Ten dopad je vysoký 5 metrů a je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
2: Tak, tak. A potom pochopitelně helma, to bez toho bych v žádném případě na motorku nesel.
1: Tak Petr byla mladší, zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tady Petrem Pilátem starším.
3: Tohle je takzvaný backflip.
1: Což bylo prostě salto. Spocený, ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
2: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký Bill. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti. To je samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon, takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si hledat co vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny, takže to je takový docela snad lákadlo. Myslím si, že bude na co koupit.

0: Vlna je z plzeňské D5 od Rudné, zdržení 25 minut. V Praze regulují stále průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské. Na magistrále potom kolony směrem do Holešovic, nejprve 10 minut na Hlávkově mostě a potom také v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Kolona na 10 minut je ve Vlznově od Bulhara k muzeu a také v Bělohorské z centra před Vypichem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: A teď už zprávy na 14. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu už je kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký pátek ti
1: přeji. Díky, Petře, máš to tu hezké, hezké odpoledne.
0: Takové páteční.
1: V Praze od zítřka nepojedou tramvaje z Lazarské na Újezd. Výluka potrvá 3 týdny. Do konce příštího roku Praha vybuduje 1500 nových nabíjecích stanic pro elektroauta. V Národním parku Šumava hoří les a hasiči mají požár pod kontrolou. A tropické teploty až ke 32 stupňům ukončí večer přehánky a bouřky. Zítra naměříme nejvýš 28 stupňů a bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami ojediněle s bouřkami.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 3 týdny nebudou od zítřka jezdit tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí. Až do 10. srpna bude pražský dopravní podnik v tomto úseku opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou ale centrem Prahy jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jejich technici vybudují asi 1500. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a v parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun. Uvedl to náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
1: Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Vendoly Matějů vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu.
4: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují 2 profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
1: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
5: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeirová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
6: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Fotbalovou zbrojovku Brno posílil malijský reprezentant Amadou Dante. 25-letý levý obránce přichází z portugalského prvoligového týmu Aruca a v jihomoravské metropoli podepsal víceletou smlouvu. Další novou tváří v kádru nováčka šance ligy bude Antonín Vaníček, naposledy ofenzivní záložník Českých Budějovic. Odpoledne bude v Praze zpočátku jen přechodně až zataženo. Postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, doprovázené přívalovým deštěm, menšími kroupami a nárazy větru. Později budou srážky ubývat a slábnout. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Zítra se mírně ochladí, naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A dopravní informace má Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silný provoz na jižní a také štěrboholské spojce. Pomalej se jede vždy před Průmyslovou, a to od Běchovic z Lanového mostu, je to tam vždy na 10 až 15 minut. Komplikace jsou na pražském okruhu směrem z letiště na D1 a tou sjezdu na Stodůlky. Na 20. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona je z plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou, to zdržení je tam asi celkově 25 minut. V Praze pak stále regulují průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Radlické, plzeňské i v Povltavské v Troji. Na magistrále jsou pak kolony zejména směrem do Holešovic. Nejprve 10 minut naberete na Hlávkově mostě, dalších asi 10 minut pak postojíte také ve Vilzonově ulici na příjezdu na Štvanici od sjezdu na Florence. A 10-minutová kolona je pak ve Vilzonově ulici, také v úseku od Bulhara k muzeu. A provoz brzdí omezení ve Kbelské ulici obousměrně. Kolony jsou kvůli tomu v Novopatské od Satalic a také na dálnici D8 z Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 14. hodině. Rita Ora, Katy Perry, a zaspívá Ed Sheeran. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje příjemný den.

0: 14 hodin 16 minut, podíváme se hned na dopravu, jenom připomínám, že dnes je pátek a to znamená, že i dnes večer po 21. hodině tady bude náš pravidelný hudební rockový speciál pořad Rock je náš. Průvodcem jako vždy bude Ilja Kučera mladší. A teď už doprava a podíváme se na to, jak to momentálně vypadá. Silný provoz na jižní a štěrboholské spojce, pomalej se jede před Průmyslovou od Běchovic i z Lanového mostu. Je to vždy na 10 až 15 minut. Komplikace jsou na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru, nehoda osobák kamion. Z plzeňské D5 odrudné zdržení kolem 25 minut. Regulují se průjezd Blankou, kolony jsou kvůli tomu Radlická, Plzeňská, Povltavská. Na magistrále jsou kolony směrem do Holešovic, nejprve 10 minut na Nuselské mostě a potom v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Kolona 10 minut je také ve Vlznově od Bulharu k muzeu, v Bělohorské z centra a provoz brzdí i omezení ve Kbelské obousměrně. Kolony jsou jak z Novopatské od Satelic, tak i od D8 od sjezdu na Zdiby do Kbelské. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Je 14:30, hezké odpoledne. Pražští hygienici vyhlásili zákaz koupání v nádrži Džbán. Přemnožily se tam synice a vodní květ. Vyplývá to z výsledků kontrol na webu pražské hygieny. Synice jsou podle hygieniků v nižší míře taky v Šeberáku. Koupání by se tam měli vyhnout citliví lidé, alergici nebo děti. Odpoledne se nad Českem objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť a menší kroupy. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Policisté hledají 13-letého Patrika Čurdu z Krnčic na Třebíčsku. Rodina ho pohřešuje od dnešního rána. Policie o tom informovala na svém webu. Z domova chlapec odjel ráno, zřejmě na červeném kole, a dosud se nevrátil. Telefon u sebe nemá. Jeho popis je na policejním webu. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Nejvíc jsou zasažená města Detroit, Chicago a Washington DC. Fotbalisté pražské Sparty podlehli v přípravě v Rakousku dánskému Nordsjællandu vysoko 1-5. Po dvou výhrách tak Pražané před začátkem ligové sezóny podruhé v řadě prohráli. Po zbytek odpoledne bude v Praze zpočátku jen přechodně až zataženo. Postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Později budou srážky ubývat a slábnout. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne a komplikace jsou stále na pražském okruhu směrem z letiště na D1. U sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru stále řeší nehodu. Osobní auto se tam střetlo s kamionem a kolona je z plzeňské dálnice D5 od Rudné asi na 25 minut. V Praze pak začíná páteční odpolední špička, silný provoz na hlavních tazích, třeba na jižní a štěrboholské spojice. Pomalej se jede od průmyslovou od Běchovic a také v opačném směru z Lanového mostu. Z toho Lanového mostu je to zdržení o něco delší, zhruba na 15 minut. Regulují průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich stále v Radlické, Plzeňské, v Poltavské. Vždy směr tunely, to zdržení tam zatím není výrazné. Na magistrále jsou kolony zejména směr Holešovice. Nejprve 10 minut postojíte na Hlávkově mostě a pak dalších 10 minut také v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. A kolona na 10 minut je ve Wilsonově od Bulhara k muzeu nebo také v Bělohorské z centra před Vypichem a provoz brzdí omezení ve Kbelské obou směrně. Tam ty kolony jsou v Novopatské Satelic, také na dálnici D8 z Ústí nad Labem, pomalu se jede od zdib. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Máme 17. července a na Rádio Praha už za chvíli uslyšíte Perný den Petra Jungmana.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Aten v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
4: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
3: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
5: A pojďme se opět po 15 minutách věnovat dopravě. Tak komplikace stále jsou na pražském okruhu směrem z letiště na D1 sjezdu na Stodůlky. Je to 20. kilometr, nehoda osobáku a kamionu. Kolona je z plzeňské D5, odrudné zdržení 25 minut. Silný provoz je také na jižní spojce a Štěrboholské. Pomalej se jde před Průmyslovou od Běchovic i v opačném gardu za Nového mostu. Je to vždy kolem 10-15 minut. A 10 minut se jede v koloně také na jižní spojce před Barandovským mostem. A tady v tomto případě to je od sjezdu na Pankrát. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské. Na magistrále jsou kolony směrem do Holešovic, nejprve se 10 minut zdržíte na Nuseláku a v Legerově ulici a potom ještě dalších 10 minut naberete v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě, kde se jezdí pouze jedním jízdním pruhem. Kolona na 10 minut je také ve Vilzonově ulici směrem opačným, tedy od Bulhara k muzeu a provoz brzdí další omezení ve Kbelské obousměrně. Kolony jsou z Novopatské od Satalic a z druhého směru to je od D8 od sjezdu na Březině Ves. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: ATB Topic i 7S na Rádiu Praha. Je tady 15. hodina zprávy. Amerika San ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Vedení ODS odmítlo na kandidátce Prahy 1 Filipa Dvořáka. Pražský dopravní podnik nechá postupně nainstalovat klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Maximální ceny paliv o víkendu znovu vzrostou, stát je dnes zastropoval naposledy. A zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a teplotami do 28 stupňů. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: ODS v Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák, protože prý dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Filip Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy v Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
3: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
1: Víc než 120 pražských tramvají Škoda 15T dostane dodatečně klimatizaci. Dopravní podnik za to zaplatí bezmála 400 milionů korun. Jednotky dodá polská společnost Enika, se kterou dopravce podepsal smlouvu. Klimatizace budou technici montovat do tramvají postupně. Ročně se bude jednat podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka asi o 20 vozů.
4: Do každé z tramvají Škoda 15T se budou instalovat 3 klimatizační jednotky. Jejich provoz bude automatický, ovládaný a řízený vlastním řídícím systémem ve 4 pracovních režimech. Klimatizace tedy budou fungovat jako samostatný systém s vlastním řízením.
1: Dodavatele klimatizací do tramvají Škoda 15T hledal dopravní podnik od loňského června. Kvůli velkému počtu doplňujících dotazů zájemců ale veřejnou soutěž loni v srpnu zrušil a vyhlásil ji znovu. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku o víkendu vzrostou o další desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 41 haléř, to je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne skoro o korunu na 42 koruny a 13 haléřů. Stát maximální ceny pohonných hmot dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera a v pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po 2 letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
5: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
1: Hokejový brankář Filip Růžička má smlouvu s týmem NHL. 18-letý gólman Hradce Králové podepsal nováčkovský kontrakt s Minnesota Wild, která ho před necelým měsícem draftovala v 5. kole. Nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 29. září. Večer budou v Praze doznívat a slábnout přeháňky nebo bouřky i silné. V noci budou přeháňky postupně už jen ojedinělé a většinou bude oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, ojedinělé i s bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne. Komplikace zůstávají na pražském okruhu směrem z letiště na D1. Z jezdu na Stodulky na 20. kilometru stále nehoda. Osobní auto s kamionem, kolona z plzeňské D5 od Rudné asi na 25 minut. V Praze jsou pak nově komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu. Před vjezdem do Zlíchovského tunelu se srazilo osobní auto s dodávkou v pravém pruhu. Regulují tak průjezd tunely a kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské právě směr tunely. Silný provoz je na jižní a Štěrboholské spojice. Pomalej se jede před Průmyslovou od Běchovic i z Lanového mostu. Je to vždy na 10 až 15 minut. 10 minut se jede v koloně také na jižní spojice před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác. Na magistrále pak jsou kolony směrem do Holešovic. Nejprve asi 10 minut na Nuselském mostě a pak také dalších 10 minut v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. 10 minut pak naberete v koloně i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 15. hodině zaspívá Ray Dalton. Budou tady Green Day. A třeba Adele. Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje příjemný pátek.

0: a je přesně 15:45, čas podívat se opět na dopravu s Lukášem Millerem.
1: Hezké odpoledne, tak začneme opět na Pražském okruhu. Tam zůstávají komplikace směrem z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru, řeší nehodu osobního auta s kamionem a stále je tak kolona z plzeňské D5 od Rudné, to zdržení celkově je asi 25 minut směrem na Brno. V Praze pak zůstávají komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu, před vjezdem do Zlíchovského tunelu překáží nehoda osobního auta s dodávkou, blokují pravý pruh, musí tak regulovat průjezd tunely, takže kolony čekejte v Radlické, Plzeňské i Vltavské ulici, vždy před vjezdy do tunelů. Silný páteční provoz je pak na spojkách na Jižní a Štěrboholské, pomalu se jede před Průmyslovou od Běchovic i z Lanového mostu, je to tam vždy asi na 10 až 15 minut a asi 10 minut naberete v koloně i na Jižní spojice na příjezdu k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrác. Na magistrále také zdržení, zejména směrem do Holešovic, 10 minut se stojí na Hlávkově mostě, další 10 minut pak ve Vlzenově od Florence do omezení na Hlávkově mostě. A provoz brzdí omezení ve Kbelské obousměrně, kolony jsou kvůli tomu v Novopatské od Satalic, také na dálnici D8 od sjezdu na Březině Ves. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 3:30 odpoledne, jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeně, Karlín, centrum metropole Smíchov a Malou Stranu. Spanilá jízda, která bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa, skončí asi v 15:30 odpoledne. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura a šéf SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo už asi 1,5 tuny ryb. Dnes to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes ryby hasiči s rybáři odstraňují. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Kommersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu. Tři české tenistky dnes čeká čtvrtfinále turnaje v Aténách. Barbora Krejčíková se zhruba za hodinu střetne s Číňankou Cheng a Tereza Valentová s Ruskou Kornějevovou. Sáru Bejlek čeká od 8 večer zápas s Dánkou Tausonovou. V Praze budou večer doznívat a slábnout přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. V noci už budou přehánky postupně jen ojedinilé a většinou bude oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami, ojedinile i s bouřkami a teplotami do 28 stupňů. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v páteční odpolední dopravě, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak stále čekejte komplikace například na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru stále dořešují nehodu kamionu s osobním autem a pomalu se kvůli tomu jede od plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou, celkově to zdržení 20 až 30 minut. V Praze pak zůstávají komplikace v Dobřížské ulici směrem k Barandovskému mostu před vjezdem do Zlíchovského tunelu dořešují nehodu osobního auta s dodávkou, jsou stále v pravém pruhu, takže regulují průjezd tunely, kolony jsou tak v Radlické, Plzeňské, Dobřížské i Povltavské ulici. Pomalý provoz je pak na jižní a také na Štěrboholské spojice, vždy před Průmyslovou od Běchovic i z Lanového mostu, to je vždy na 10 až 15 minut a 10 minut se jede v koloně také na jižní spojice před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác. Na magistrále pak jsou kolony směrem do Holešovic, nejprve 10 minut na Nusilském mostě, pak také dalších 10 minut v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. A kolona na 10 minut je pak ve Velzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
7: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Instituce potvrzují zvýšenou návštěvnost, ale projekt čelí i kritice a podrobnosti uslyšíte už za chvíli.

0: Tak to byl na Rádiu Praha Tom Odell, který nedávno zaspíval v Praze na Metronom festivalu. Třikrát během jara, vždy první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturou více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba ohrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
2: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky, a v okamžiku, kdy najednou z ničelnicí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
1: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
2: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
1: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A po 15 minutách jsme tady opět s dopravními informacemi. Slovo má Lukáš Miller.
4: Hezké odpoledne, tak na Pražském okruhu jsou stále komplikace směrem z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky na 20. kilometru nehoda osobního auta s kamionem, kolona je z

0: Selském mostě, pak také dalších 10 minut v úseku od Florence do zúžení na Hlávkově mostě. 10-minutovou kolonu pak čekejte i ve Vilzenově od Bulhara k muzeu. A provoz brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem, kolony jsou v Novopatské od Satalic, také na dálnici D8 z Ústí nad Labem od sjezdu na Březině Ves. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Je přesně 16 hodin, je tady čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezké páteční odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Petře. Praha 6 požaduje po letišti Václava Havla úplný konec nočních letů do roku 2032. Na cyklostezku u Barrandovského mostu se zřítila část velké betonové plastiky. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média v Česku. A zítra bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Místy zaprší, ojediněle čekejte i bouřku.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 6 žádá vedení letiště Václava Havla o ukončení nočních letů nejpozději do roku 2032. Vedení městské části a některým obyvatelům vadí hluk startujících a přistávajících letadel. Pražské letiště v březnu navrhlo limit 48 letů za noc. To je ale podle starosty Jakuba Stárka z ODS moc.
3: Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek. Deklarovaný budoucí zákaz letů v čase od půlnoci do půl šesté ráno je pro nás prioritou. Jsme si však vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře.
1: Letiště Praha podle mluvčí Denise Hejtmánkové dlouhodobě dodržuje všechny platné předpisy týkající se hluku z letadel. Úplnou noční uzavírku společnost plánuje po zprovoznění opravované hlavní dráhy. Betonová plastika sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě se zřítila. Část zhruba 6 metrů vysokého díla, nazvaného Rovnováha, zasypala přilehlou cyklostezku. Most je v místě průjezdný. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
4: Části skulptury zasypaly jak komunikaci, tak přilehlou cyklostezku, takže pražští policisté v současné chvíli na místě zajišťují bezpečnost. Je částečně omezená doprava a budeme rozumívat magistrát hlavního města Prahy, aby byla na místě zjednána náprava.
1: Podle magistrátu byla skulptura s rozpětím 15 metrů kvůli špatnému stavu už delší dobu oplocena a město připravovalo její řízenou demolici. Na divadelním festivalu v Avignonu měla premiéru dosud neuvedená hra Václava Havla Šeřík. Text, který byl téměř 40 let považovaný za ztracený, představili v podobě scénického čtení bývalí studenti francouzské vysoké divadelní školy ANSAT. Součástí večera věnovaného nedožitým Havlovým devadesátinám bylo také první udělení mezinárodní ceny Václava Havla. Tu získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. A Evropská komise vytýká našemu státu také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích tenistek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci může sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
5: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
1: Večery budou v Praze doznívat a slábnout přehánky nebo bouřky i silné. V noci budou přehánky postupně jen ojedinělé a většinou bude oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami ojedinělé i s bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne, tak v Praze stále dopravu komplikují regulace průjezdu tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich stále čekejte třeba v Povltavské, stojí se i v Plzeňské nebo v Radlické směr tunely. Je to vždy tak na 10 až 15 minut. Silný provozy na jižní a štěrboholské spojice, pomaleji se jede před Průmyslovou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, je to vždy na 10 až 15 minut a právě směrem od Spořilovské na Černý most je to zdržení o něco delší. Kolona asi na 10 minut je pak i na příjezdu k Barandovskému mostu po jižní spojice od sjezdu na Pankrác. Na magistrále větší zdržení směrem do Holešovic. Nejprve 10 minut se stále stojí na Nuselském mostě před Legerovou a pak také další 10 minut z úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě, tam se projíždí jedním pruhem. Provoz brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské obousměrně, ta se opravuje až do poloviny srpna. Kolony jsou kvůli tomu v Novopatské od Satalic, také na dálnici D8 od Březiněvsi. A na Pražském okruhu se ucpává směr z letiště na D1, stojí se od plzeňské dálnice D5 ke sjezdu na Ořech, je to tam asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební nabídka po 16. hodině Milky, Eva Farná, a třeba Post Malone. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje hezké odpoledne.

Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním z

0: A jaká je situace v dopravě po 4:45, řekne Lukáš Miller.
1: Dneska odpoledne tak v Praze opět čekejte nově komplikace v Dobřížské ulici směrem od tunelu k Barandovskému mostu. Za výjezdem z tunelu Mrázovka stojí osobní auto s poruchou, blokuje pravý pruh, průjezd tunely tak musí regulovat a kolony jsou kvůli tomu v Radlické, Plzeňské i Povltavské ulici právě směr tunely Blanka. Silný provoz zůstává na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou, kolony jsou od Běchovic na 10 minut, 15 minut se stojí také od Spořilovské. 10-minutové kolony pak čekejte také na magistrále, zejména směrem do Holešovic, asi na Muselském mostě, je to na 10 minut, dalších 10 minut se pak stojí v koloně v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě směr Holešovice. 10-minutová kolona je pak na magistrále i ve Vilzonově, tam je to od Bulhara k muzeu. Provoz brzdí omezení ve Kbelské, je to tam obou směrně až do poloviny srpna, průjezdné vždy pouze jedním pruhem a pomalu se jede hlavně z dálnice D8 od sjezdu na Březiněves. A na Pražském okruhu je velmi silný provoz směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Kolona od plzeňské D5 je asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik Houdini a Eminem. Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Benzín o skoro 60 haléřů, nafta podraží skoro o korunu za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 41 haléř. Cena nafty v sobotu a v neděli stoupne na 42 koruny a 13 haléřů. Určování cenových stropů vládou v pondělí skončí. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut, to je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšil výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, u Hyundai naopak o desetinu klesla. Policisté našli 13-letého chlapce z Třebíčska, kterého od rána pohřešovala rodina. Je v pořádku. Policie ho vypátrala v Moravských Budějovicích. Informovala o tom na síti X. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil současného britského premiéra Keira Starmera a v pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Fotbalový obránce Tomáš Vlček prodloužil smlouvu v pražské Slávii. 25-letý odchovanec klubu podepsal nový kontrakt do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni to uvedli na webu. Zítra v Praze naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po 4:30, řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze zůstávají komplikace v Dobřížské ulici směrem od tunelu k Barandovskému mostu za výjezdem z tunelu Mrázovka. Tam stojí osobní auto s poruchou. Je u něj i druhé vozidlo, které pomáhá, no průjezd tunely kvůli tomu musí regulovat, takže kolony stále třeba v Radlické se stojí od motorletu. Kolony jsou i v Plzeňské od Klamovky a popojíždí třeba i Povltavská ulice od Bulovky i z Holešoviček. Kolony jsou pak také na jižní a na Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, zejména směrem na Černý most. Zdržení od Zahradního města asi 15 minut. Uspává se i magistrála v centru metropole na Nuselském mostě, zdržení 10 minut do centra. Dalších 10 minut pak naberete o kus dál od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Kolona na 15 minut je pak na magistrále také od Florence k muzeu, právě směr Nuselský most. Plní se pak třeba i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova a uspává se i Pražský okruh z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech kolony od plzeňské D5 čekejte 25 minut navíc. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A za chvilku už tady bude s metropolitními tipy Jirka Štefl. Počkejte si na to.

0: Teď už avizované pražské tipy, které připravil do vysílání Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi hady, tak byste v sobotu neměli chybět v pražské zoo. Speciální program pro celou rodinu nabídne hlubší pohled do světa těchto plazů. Na komentovaná krmení se můžete těšit u anakond, psohlavců, vodnářek nebo chřestýšů. Dozvíte se, na jaké hady můžete narazit v české přírodě, ale i v džungli, a naučíte se hady od sebe rozeznávat. A Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a taky na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova a ze světa. Třeba v sobotu bude na výstavišti speciální hravý a divadelní rodinný den. Festival pouličního divadla pak můžete zažít do nedělního večera. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A jak to momentálně vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silná odpolední špička, nicméně lepší situace opět v Dobřížské ulici směrem od tunelu k Brandovskému mostu. Za výjezdem z Mrázovky stálo osobní auto s poruchou, druhému pomáhalo. Obě auta už ale odjeli, takže ty kolony se postupně začínají rozjíždět. Stále ale dobíhá regulace tunelů, takže kolony jsou třeba v Radlické, Plzeňské i v Povltavské, tam se stojí od Bulovky. Silný provoz zůstává na jižní a Štěrboholské spojice, zejména směr Černý most, pomalej se teď jede od sjezdu na Lanový most až k Průmyslové, je to na 10 až 15 minut. Na magistrále přetrvávají kolony hlavně směrem do Holešovic, asi 10 minut se stojí z poloviny Nuselského mostu do Legerovy. Další asi 10 minut pak naberete od Florence do omezení na Hlávkově mostě směr Holešovice. Kolona asi na 10 minut pak zůstává i ve Vilzonově, tam se na příjezdu k muzeu popojíždí od Bulhara v koloně. A na Pražském okruhu ucpaný směr z letiště na D1 na příjezdu k Ořechu z plzeňské D5 naberete asi 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna.

0: festivalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
1: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
3: Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme

0: Tak to byly australští Inexy, vzpomínka na skvělého Michaela Hutchince. Jsou tady zprávy na 17. hodinu a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, stále hezký den.
1: Hezký, koukám z okna. Větrný den. Tramvaje se o půlnoci vrátí k Pražskému hradu i ve směru do centra. Skončí tak 4měsíční rekonstrukce trati. Praha do konce příštího roku vybuduje 1500 nových nabíjecích stanic pro elektroauta. Izrael snížil ochranný status krokodýlů. Otevírá to cestu pro jejich využití v okolí věznic s Palestinci. A zítra bude oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami ojediněle s bouřkami, kterých bude k večeru ubývat, a teplotami do 28 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Kolem Pražského hradu budou od dnešní půlnoci znovu jezdit tramvaje v obou směrech. Dopravní podnik dokončuje rekonstrukci trati mezi Brusnicí a Chodkovými sady. Výluka trvala 4 měsíce, během kterých dělníci kompletně zrekonstruovali trať v ulicích Mariánské hradby a Jelení. Upravili také geometrii v místě napojení ulic Mariánské hradby a Chodkova pro bezpečnější souběžnou jízdu aut a tramvají směrem do centra. Zastávka Pražský hrad ve směru z centra je delší o 15 metrů a nově je bezbariérová. Dopravní podnik o tom informuje na svém webu i na sociálních sítích. Praha rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich technici vybudují asi 1500. Vzniknout by měly zejména na sídlištích a v parkovacích domech. Hlavní město za ně zaplatí zhruba 600 milionů korun. Uvedl to náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátu.
3: Tou hlavní motivací pro Prahu je samozřejmě fakt, že chceme vycházet vstříc rostoucí poptávce po elektromobilitě a myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
1: 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
1: Izrael změnil status krokodýlů nilských. To umožní využití těchto plazů na ochranu věznic s Palestinci. Dosud je bylo možné využívat jen pro vzdělávací a vědecké účely. Podle serveru Jerusalem Post už vězeňská služba připravuje pilotní projekt nasazení krokodýlů ve vězeňských areálech. S nápadem přišel krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Politik dlouhodobě prosazuje zpřísňování podmínek pro Palestince v izraelských věznicích. Izrael kvůli špatnému zacházení a nelegálnímu zadržování Palestinců čelí mezinárodní kritice. Nedělní finále fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem bude řídit slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích.
5: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před 2 lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále 4. utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Ještě dodám, že asistovat budou Vinčičovi jeho krajané Tomáš Klančník a Andraš Kovačič. U videa bude slovinskému hlavnímu sudímu asistovat Němec Bastian Dankert. Večer budou v Praze doznívat a slábnout přeháňky nebo bouřky i silné. V noci budou přeháňky postupně jen ojedinělé a většinou bude oblačno až polojasno s nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami ojedinělé s bouřkami. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po 17. hodině, prozradí Lukáš Miller.
6: Hezké odpoledne. Na dálnici D7 jsou teď potíže na příjezdu do Prahy z Chomutova. U Evropské ulice hasiči zasahují u požáru auta. Provoz tam na několik minut zastavili. Kolona tak začíná před letištěm. Před minutou ale začali policisté auta okolo vozidla pouštět levým pruhem. I tak ale čekejte zdržení, protože je výrazně omezený provoz. V Praze pak regulují průjezd tunely, takže kolony jsou v Radlické, v Plzeňské i v Povltavské. Je to před vjezdy do tunelu vždy zhruba na 10 až 15 minut. Silný provoz přetrvává na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské, pomalej se jede vždy před Průmyslovou, pak také před Barandovským mostem, to zdržení teď ale aktuálně není velké. Na magistrále čekejte kolony zejména ve Vlzenově ulici obousměrně, nejprve směrem do Holešovic, kolona od Florence až do omezení na Hlávkově mostě na 10 minut a 10 minut se stojí v opačném směru od Bulhara k muzeu. Provoz teď brzdí i omezení ve Kbelské ulici, kolona je tam hlavně v Cínovecké, od sjezdu na Ďáblice do Kbelské čekejte zdržení 10 minut a na Pražském okruhu se asi 20 minut popojíždí od letiště na D1 před sjezdem na Ořech od plzeňské dálnice D5. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební jméno po 17. hodině. Bude tady Duke Damond. Leone a Colum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain. A třeba Mirai. A já jsem Petr Zajíček a ze studia Rádia Praha vám přeji hezký pátek.

0: Tak to byla Zara Larsson na Rádiu Praha. Máme pátek a i o prázdninách platí, že v pátek večer po 21. hodině pro vás máme náš hudební speciál Rok je náš, takže necelá hodina rockových hitů z domova i ze světa a i dnes bude průvodcem po 21. hodině Ilja Kučera mladší. A jak to vypadá právě teď v dopravě, to nám řekne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova stále komplikace u Evropské ulice. Hasiči tam zasahují u požáru auta, provoz byl nějakou dobu zastavený, teď už se jezdí levým pruhem, kolony jsou ale před od letiště a je to zhruba na 20 minut. V Praze ve městě pak stále dobíhá regulace průjezdu tunely, takže kolony čekejte třeba v Radlické od Motorletu, také v Plzeňské od Klamovky, stojí se i v Poltavské ulici směr tunely a to od Bulovky. Silný provoz je také na jižní a Štěrboholské spojice, menší kolony, tak čekejte před Průmyslovou, také před Barandovským mostem. Čekejte kolony rovněž i na magistrále, zejména ve Vlzonově, mezi Štvanicí a Muzeem se popojíždí vždy na příjezdu. A to kolona je kvůli omezení u Štvanice na 10 minut od Florence a také od Bulhara k muzeu, také asi 10 minut. A dopravu brzdí i omezení ve Kbelské ulici, tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem až do poloviny srpna a v Cínovecké, tak čekejte v koloně asi 10 minut od sjezdu na Ďáblice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: with you.
1: Půl šesté, jsou tady krátké zprávy ve studiu Mirek Kasan.
2: Dobré odpoledne. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po jiných trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o skoro 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíce korun. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti. Lidé mohou vybírat ze 36 projektů z celého Česka. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes komise představila. Reaguje tím na vysoké ceny energií, ale i další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky. V úvodním tréninku na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Max Verstappen. Nizozemský pilot Red Bullu za sebou nechal dvojici jezdců Ferrari, Lewise Hamiltona a Charlesa Leclerca. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zajel 6. nejlepší čas. V Praze zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A teď je tady s aktualizovanou dopravou Lukáš Miller.
4: Je to tak, hezké odpoledne. Na dálnici D7 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Chomutova. U Evropské ulice stále překáží auto po dřívějším požáru. Projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona je od sjezdu na Kněževe ze 4. kilometru, je to asi na 20 minut. Na jižní spojce teď popojíždí kolony směrem na Smíchov. Před Barandovským mostem fronta od sjezdu na Krč do Vídeňské, je to asi na 15 minut. V Praze ve městě pak stále regulují průjezd tunely, takže kolony v Radlické, Plzeňské i v Povltavské směr tunely. Na magistrále čekají zdržení hlavně směrem do Holešovic, 10 minut se stojí na Nuselském mostě, pak dalších 15 minut od Florence do omezení na Hlávkově mostě, 10-minutová kolona je i ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Na Pražském okruhu se ucpává směr z letiště na D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu, tam je to na 20 minut, a na D4 na dálnici za Prahou směr Strakonice u Baní padl na silnici strom, na místě jsou hasiči, kolona od Zbraslavy na 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Už za pár okamžiků se v rámci seriálu tohoto týdne o Severní Makedonii podíváme do sympatického města Bitola a na zřejmě nejkrásnější antické mozaiky na Balkáně.

0: Thunderstruck a australští hardrockový AC/DC. Tento týden putujeme s kolegou Václavem Millerem severní Makedonii, nejjižněji položeném státě bývalé Jugoslávie. A teď nás čeká zastavení v Bitole, které se více než 100 let říká město konzulů.
1: Bitola byla na konci 19. století součástí Osmanské říše a po Istanbulu a Soluni patřila k jejím nejvýznamnějším evropským městům. Sídlily tam konzuláty velkých evropských mocností Rakouska, Uherska, Ruska, Francie, Velké Británie, Itálie a dalších zemí. A co z toho zbylo dodnes? Určitě hlavní pěší třída Širok Sokak. Lemují ji honosné neoklasicistní domy, kavárny a někdejší konzulární budovy. Ale pozor, také dražší restaurace než jinde ve městě. Nicméně jen o kousek dál si můžete objednat přeplnění masovými specialitami, lehký okurkový salát se zakysanou smetanou, česnekem, olivovým olejem, drceným koprem a s vlastními ořechy navrch. Tarator. Vřele doporučuji. A jak už je v Makedonii zvykem, na levém břehu řeky Dragor čeká na cestovatele úplně jiný svět, starý bazar, makedonsky Stara Čaršia. Začal vznikat po osmanském dobytí města na konci 14. století. V době největšího rozkvětu tam fungovalo kolem 2000 obchodů a dílen a pracovalo se tu ve více než stovce řemesel. Na rozdíl od rušného bazaru ve Skopji působí tento bitolský mnohem klidněji. Mnoho tradičních řemesel zaniklo a některé uličky jsou velmi tiché a z mé zkušenosti i poněkud zanedbané. Většina domů a dílen potřebuje nutně opravu. Zážitek z tohoto místa si ale odnáším autentický a silný. Umocněný ještě tím, že jsem se úplně náhodou přichomítl ke koncertu postpunkové kapely ze Slovinska, který se konal v jedné z uliček jako součást programu na oživení čtvrti. To nejlepší z Bitoly ale najdete na jižním okraji města asi 3 kilometry od centra. Archeologické naleziště antického města Heraklea Linkestes. Město založil ve 4. století před naším letopočtem pravděpodobně makedonský král Filip II., otec Alexandra Velikého. Název města odkazuje na bajného hrdinu Herákla, od něhož makedonští panovníci odvozovali svůj původ. Skutečný rozkvět ale Heraklea zažila až v době Římské říše. Dnes za vstupné zhruba 60 korun návštěvník ocení zbytky římského divadla, lázní, sloupových kolonád i několika raně křesťanských bazilik. Největším pokladem jsou ovšem nádherné podlahy budov z 5. a 6. století. Pestrobarevné obrazy ptáků, ryb, jelenů, stromů i geometrických ornamentů patří k nejlépe zachovaným raně křesťanským mozaikám na celém Balkáně. Podle mého názoru by Heraklea Linkestes neměla chybět v žádném itineráři. A kam jet z Bitoly dál? Logicky se nabízí Ochridské jezero a stejnojmenné město, které na něm leží, snad největší chlouba severní Makedonie. Vypravíme se tam příště. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety.
0: A teď už zpátky do pražské dopravy, jak to vypadá před 18. hodinou, řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, no a začneme na dálnici D7, tam jsou stále komplikace na příjezdu do Prahy z Chomutova Slaného, u Evropské ulice stále ještě dořešují osobní auto, které zhořelo, jsou na místě hasiči, průjezdný pouze levý pruh a kolona od sjezdu na Kněžové se 4. kilometru asi na 20 minut. Na jižní spojice čekejte kolony třeba na Smíchov, před Barandovským mostem, tam je kolona od sjezdu na Krč, do Vídeňské je to asi na 10 minut a 10 minut se pojíždí po spojkách, tedy po jižní i Štěrboholské vždy před Průmyslovou, od Běchovic i z Lanového mostu. V Praze stále dobíhá regulace průjezdu tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické, třeba v Plzeňské, také v Povltavské. Je to vždy asi na 10-15 minut. Na magistrále přetrvávají kolony hlavně směrem do Holešovic. 10 minut se stojí na Nuselském mostě a dalších asi 15 minut naberete v úseku od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Kolona na 10 minut je pak i ve Vlzenově od Bulhara k muzeu. A na pražském okruhu se ucpává směr z letiště na D1 od plzeňské dálnice D5 k Ořechu. Tam čekejte

0: Tak to byl Roxy, už příští týden budou na festivalu Benátská v Liberci. 18. hodina je tady, další zprávy a Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Vedení ODS nechce Filipa Dvořáka na kandidátce v Praze 1. Hlavní město Praha musí znovu posoudit nabídky na novou palmovku. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Stát je dnes zastropoval naposledy. A zítra bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Filip Dvořák podle vedení řádně neobjasnil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky. Pokračuje předseda Kupka.
3: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
1: Filip Dvořák už dřív uvedl, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury vzdát nechtěl. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
4: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
1: Praha musí znovu posoudit nabídky podané do tendru na centrum Nová Palmovka, které chce přestavit na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program. Rozhodl o tom pravomocně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Případem se zabýval na návrh společnosti POR, kterou hlavní město z tendru vyloučilo. Praha argumentovala tím, že firma údajně neprokázala kvalifikace členů odborného týmu. Podle posouzení úřadu byl ale tento závěr nepodložený a rozhodnutí proto zrušil. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o další desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 41 haléř, to je o 57 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne skoro o korunu na 42 koruny a 13 haléřů. Stát maximální ceny pohonných hmot dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. V pakistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Spolu s dalšími dvěma členy expedice, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem, se pokoušel o výstup nahoru Bjarčedy 2. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
5: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
1: Nejdelší 206 kilometrů dlouhou 13. etapu cyklistické Tour de France ovládl po úniku Švýcar Mauro Schmidt. V cílové rovince přesportoval Kolumbijce Harolda Techadu. Švýcaři mají etapového vítěze na Tour po 6 letech. Třetí dojel Tom Pidcock. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegorda náskok přes 3,5 minuty. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i silnými. Strážky budou postupně slábnout a do rána ustanou. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru pak budou strážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak na dálnici D7 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Chomutova. U Evropské ulice ještě odklízí auto po dřívějším požáru, teď už se ale projíždí de facto plynule, může to nicméně na cestě z letiště překvapit. Na jižní spojce čekejte zdržení směrem na Smíchov, před Barandovským mostem je hlášená nehoda, kolona od sjezdu na Krč do Vídeňské, teď asi na 15 minut. 10 minut se pak popojíždí po spojkách tradičně i na příjezdech Průmyslové, a to jak od Běchovic, tak i z Lanového mostu. V Praze pak regulují stále průjezd tunely Blanka, takže kolony před vjezdy do nich jsou v Radlické, v Plzeňské i v Povltavské právě směr tunely Blanka. Na magistrále pak čekejte kolony zejména směr Holešovice, 5 minut se stojí na Nuselském mostě na konci před Legerovou a dalších 10 minut pak také na příjezdu na Hlávku v most do omezení od Florence. A kolona na 10 minut i v opačném směru ve Vilzonově od Bulhara k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražský update. Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
6: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se například už za chvíli dozvíte o záměru hlavního města vytvořit do konce příštího roku na 1500 nových nabíjecích stanic pro elektromobily. A nebude chybět perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.
6: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Hlavní město rozšiřuje síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce příštího roku jich chce mít 1500. Letos jich má vzniknout několik set. V Praze je přitom registrovaných zhruba 25 000 elektrických aut.
2: Při Žižkově ulici v pražském Karlíně právě zastavil s autem pan Max. Po metropoli jezdí hlavně na elektřinu.
3: Já mám vlastně plug-in hybrid, což znamená, že to jezdí vlastně na oba pohony, s tím, že vlastně snažím se jezdit na baterii, nabíjet pravidelně a tak. Na druhou stranu je to těžší, protože to není tak, že by tady každý měl barák a u toho nabíječku, takže třeba nemůžu nabíjet doma.
2: Auto nabíjí i mimo svůj domov u veřejných nabíjecích stanic.
3: Mám pár oblíbených, ale samozřejmě občas se stane, že tam třeba někdo parkuje nebo to nefunguje, takže to není úplně jako vždycky 100%, ale řekl, že se zlepšuje.
2: Nabíjecí stanice v Praze budují soukromé firmy, ale i pražská energetika a městská společnost technologie hlavního města Prahy. Ta chce do konce příštího roku po celém městě vybudovat 1500 nabíječek, potvrzuje člen představenstva Michal Fischer.
4: V loňském roce jsme do naší sítě nabíjecích stanic přidali 120 nabíjecích bodů a další 150 chytrých stožárů vhodných pro budoucí osazení wallboxy. Prioritní jsou například lokality sídlištního typu.
2: Hlavní město chce rozšiřováním nabíjecích stanic podporovat elektromobilitu, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Myslíme si, že to zapadá dobře do naší strategie podpory jak alternativních pohonů, tak samozřejmě naplňování cílů klimatického plánu hlavního města Prahy.
2: Za nové nabíjecí stanice do konce příštího roku hlavní město zaplatí zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to vypadá v pražské dopravě, už nám řekne Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze už ta doprava se postupně začíná sklidňovat. Lepší situace je třeba na jižní spojce směrem na Smíchov. Před Barandovským mostem byla nehoda, tu už ale odklidili, takže kolona, která stojí od sjezdu na Krč, se postupně dává do pohybu. 10 minut se ale na spojkách stále popojíždí před Průmyslovou, jak od Běchovic, tak i z Lanového mostu je to vždy provozem právě k Průmyslové. Menší kolona je pak i v samotné Průmyslové právě před nájezdem na jižní spojku, popojíždí se tam u Fashion Areny. Zdržení je pak na magistrále, zejména směrem do Holešova. První kolona je na Nuselském mostě před Legerovou na 10 minut, dalších 10 minut se pak stojí ve Wilsonově ulici a to od Florence do omezení na Hlávkově mostě. 15 minut se stojí pak ve Wilsonově také v opačném směru pro změnu z Florence k muzeu. Plná je pak Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova, je to asi na 10 minut a 10 minut se popojíždí v koloně teď také v Povltavské ulici a to od Prosecké k Bulovce. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. V dnešní době téměř každý z nás fotí mobilem. Jak ale udělat dobrou fotku, tak na toto téma vznikl i kurz. Více zjišťovala létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Ty mobily jsou šikovný v tom, že dokážou tu fotku zpracovat okamžitě na místě. Všichni máme po kapsách ty mobily. Ten fenomén tady je. Na druhou stranu, já vždycky mobily za každou cenu bráním, protože nikdy v lidských dějinách nefotilo tolik lidí. Je vlastně hrozná škoda, že lidi o tom nevědí trochu víc, protože z těch mobilů se prostě dá vytáhnout víc, než si mnozí myslí.
3: Sdělil mi fotograf Jan Rybář, který organizuje kurzy focení mobilem. Na kurzech se učí práce se světlem, ale i kompozicí.
4: Co by vás napadlo jako první věc, kterou člověk jako v telefonu nepoužívá a má ji tam a vlastně by ji mohl používat? Záleží asi jak v kterém telefonu, ale...
2: Kdybyste trvala na tom, že vám mám říct nějakou technickou věc, tak neřeknu vlastně vůbec nic objemného. Řeknu, že je škoda, jak málo lidi používají portrétní mod, protože to je mod, který... Lidé znají, že si fotí kamaráda, kamarádku v hospodě nebo sklenici piva v hospodě a je to vzadu rozmazaný, tak se jim to líbí, ale ten název portrétní mod v sobě skrývá, že se to používá na portréty, ale ono se to vlastně dá používat pochopitelně úplně na všechno. Fotka bude dobrá tehdy, pokud v té fotce udržíte nějaký pocit prostoru, třírozměrnosti a k tomu právě se hodí ten portrétní mod. Ten mobil samozřejmě je důležitý, jaký máte, co to umí, co to neumí, kolik tomu je let, kolik to stálo, bohužel. Ale pořád z 90% to, jak ta fotka dopadne, záleží zase na totálně banálních pojmech, a to je světlo a kompozice.
3: Na závěr jsme si některé fotící triky mobilem vyzkoušeli, a to ve františkánské zahradě pod lípou.
2: Tohle je takové velmi typické divné místo. A na divných místech často bývá nejhezčí světlo, protože to světlo není přímé. A co si můžete zkusit na podobných místech, je podívat se do očí. Když já se takhle podívám do očí, tak ty oči svítí. Když byste se mi podívala by do očí, podívejte do očí.
4: Aha, rozdíl.
2: Tak poznáte barvu mých očí. A to je jeden z extrémně silných signálů toho, že to světlo je tady zajímavý. Já vás tady takto cvaknu. Tak, jo, a vidíte, že to světlo je tady.
4: To jste vyfotil mobilem teďkon. Aha. Co jste tam nastavil?
2: Nic, vůbec nic. Co myslíte, může být?
4: No skvělý.
2: Tak to jsem rád, že se vám to líbí.
3: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Příjemný podvečer. 3 týdny nebudou od zítřka jezdit tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí. Až do 10. srpna bude pražský dopravní podnik v tomto úseku opravovat tramvajovou trať. 12 linek bude jezdit po odklonových trasách. Kvůli lepší obslužnosti budou ale centrem Prahy jezdit 2 dočasné tramvajové linky, číslo 32 a 39. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kolem Pražského hradu budou od dnešní půlnoci znovu jezdit tramvaje v obou směrech. Dopravní podnik dokončuje rekonstrukci trati mezi Brusnicí a Chodkovými sady. Výluka trvala 4 měsíce, během kterých dělníci kompletně zrekonstruovali trať v ulicích Mariánské Hradby a Jelení. U Barandovského mostu se ráno zřítila na cyklostezku rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha. Jejím autorem je sochař Josef Klimeš. Skulptura byla vysoká zhruba 6 metrů a měla rozpětí 15 metrů. Podle magistrátu byla kvůli špatnému stavu už delší dobu oplocena a město připravovalo její řízenou demolici. Nikomu se při jejím zřícení nic nestalo. Základní odborová organizace Národní galerie Praha zaslala ministru kultury Ottu Klempířovi za motoristy otevřený dopis, ve kterém žádá vysvětlení jeho kroků vůči galerii. Odboráři ho vyzvali zejména k zodpovězení otázek o způsobu rozhodování a komunikaci kolem výběru nového vedení instituce. Otto Klempíř letos v březnu odvolal ředitelku Alici Knastovou. Výběrové řízení na jeho nástupce v červnu zrušil a chce ho opakovat. Účastník světového šampionátu fotbalový obránce David Zima prodloužil v pražské Slavii smlouvu do června roku 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouhou dobu pojistili i dalšího defenzivního hráče Tomáše Vlčka. Slavia o tom informovala na svém webu. V Praze zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů Celsia. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražské dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze už ten provoz poměrně výrazně zeslábl. Kolony jsou teď spíše nárazové, třeba na jižní spojice obou směrně před Průmyslovou, pomaleji se tam jede od sjezdu na Štěrboholi a nebo také z konce Lanového mostu, zdržení 5 až 10 minut. Stále čekejte ale zdržení na magistrále, a to zejména směrem do Holešovic. Ucpává se Nuselský most, před Legerovou je to na 10 minut, 5 minut pak naberete i před Hlávkovým mostem směr Holešovice. Kolona na 10 minut je pak ve Vilzenově ulici směr Selský most a jižní město, a to konkrétně od Bulhara k muzeu. Plní se stále i Ječná ulice, tam se krokem jede ze Štěpánské nahoru na IP Pavlova. Na pražském okruhu pak čekejte silnější provoz z letiště na D1 před sjezdem na Ořech, zdržení asi 5 minut, a stále provoz brzdí také omezení ve Kbelské, tou se jezdí vždy pouze jedním pruhem. Menší kolony jsou tím pádem v Cínovecké ulici od sjezdu na Ďáblice a nebo také v Novopatské od Satalic. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik Teddy Swims, který už zítra v sobotu 18. července bude hlavní hvězdou na hlavní stage letošního ročníku festivalu Colors of Ostrava. Dneska máme ale 17. červenec a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
0: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 1,80 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Letní olympiáda v kanadském Montrealu byla zahájena před 50 lety v roce 1976. Československá výprava přivezla z kanadských her 8 medailí, 2 zlaté, 2 stříbrné a 4 bronzové. Olympijskými vítězi se stali střelec Josef Panáček a dráhový cyklista Anton Tkáč. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Jedny z největších lesních požárů v Evropě v posledních desetiletích vypukly před 3 lety v důsledku veder, sucha a větru v Řecku. Zasáhly střední a jižní část ostrova Rodos, později hořelo u Aten v národním parku Parnita. Ve středním Řecku a na severovýchodě země zemřelo 26 lidí. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
4: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
0: Vám všem

0: Pražský advent. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
2: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že jasně teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
1: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
2: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohle je exemplář přemnožený z těch původních odebraných prostě.
1: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
2: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to játro už nežije. Dneska už je to spíš to rozo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
1: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uhloučky do 10 cm.
2: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho začnou pěstovat ty nejkvalitnější exemplář.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
1: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč. Ty ho roubem?
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního. Takhle dlouhý řez.
1: Dva různé proutky, které jsou spojeny sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
1: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, toho to udělalo za rok.
1: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
1: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: A jak to vypadá na silnicích, řekne Lukáš Miller.
5: Hezký podvečer, tak v Praze máme kolony teď aktuálně zejména v centru metropole, a to na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Zdržení je tam do 10 minut. 10 minut se pak popojíždí také ve Vilzonově ulici, a to aktuálně od Bulhara k muzeu k Václavskému náměstí. A popojíždí se také v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou Vypich kolona od Břevnovského kláštera asi na 15 minut. A ještě silnější provoz a spíše už nárazové kolony čekejte na jižní a Štěrboholské spojce. Obou směrně před Průmyslovou ulicí. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Tak to byl výlet přesně 3 roky zpátky do léta roku 2023, kdy vyšlo album Hackney Diamonds a Angry byl jeho pilotní single. Připomínám, že je to týden, co Stouni vydali z Brusu novou desku. A podíváme se ještě na počasí. Večera v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Zpočátku ještě místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. A zítra v sobotu naměříme nejvýš 26 až 28, bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina, čas na další dnešní zprávy, které opět připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný páteční večer.
1: Díky Petře, hezký večer všem. Praha 6 požaduje po letišti Václava Havla úplný konec nočních letů do roku 2032. Pražský dopravní podnik nechá postupně nainstalovat klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Mexiko zasáhlo silné zemětřesení, otřesy hlásí i sousední Guatemala a Salvador. A zítra bude většinou oblačno až polojasno, místy s přeháňkami už jen výjimečně s bouřkami a teplotami do 28 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Praha 6 žádá vedení letiště Václava Havla o ukončení nočních letů nejpozději do roku 2032. Vedení městské části a některým obyvatelům vadí hluk startujících a přistávajících letadel. Pražské letiště v březnu navrhlo limit 48 letů za noc. To je ale podle starosty Jakuba Stárka z ODS moc.
3: Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit občanům Prahy 6 klidný a ničím nerušený spánek. Deklarovaný budoucí zákaz letů v čase od půlnoci do 5:30 ráno je pro nás prioritou. Jsme si však vědomi, že k takto zásadnímu kroku vede cesta pouze skrze konstruktivní dialog a otevřené dveře.
1: Letiště Praha podle mluvčí Denise Hejtmánkové dlouhodobě dodržuje všechny platné předpisy týkající se hluku z letadel. Úplnou noční uzavírku společnost plánuje po zprovoznění opravované hlavní dráhy. Víc než 120 pražských tramvají Škoda 15T dostane dodatečně klimatizaci. Dopravní podnik za to zaplatí skoro 400 milionů korun. Jednotky dodá polská společnost Enika, se kterou dopravce podepsal smlouvu. Klimatizace budou technici montovat do tramvají postupně. Ročně se bude jednat podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka asi o 20 vozů.
4: Do každé z tramvají Škoda 15T se budou instalovat 3 klimatizační jednotky. Jejich provoz bude automatický, ovládaný a řízený vlastním řídícím systémem ve 4 pracovních režimech. Klimatizace tedy budou fungovat jako samostatný systém s vlastním řízením.
1: Dodavatelé klimatizací do tramvají Škoda 15T hledal dopravní podnik od loňského června. Kvůli velkému počtu doplňujících dotazů zájemců, ale veřejnou soutěž loni v srpnu zrušil a vyhlásil ji znovu. Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Miroslava Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Někteří odborníci vyzývají k debatě o vypuštění přinejmenším dolní nádrže na Nových Mlýnech. Silné zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Vydali ale varování před tsunami. Ohnisko zemětřesení leží podle americké geologické služby asi 10 kilometrů pod zemí. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chinwen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se může nasazená trojka střetnout se Sárou Bejlek, pokud ta v posledním dnešním utkání porazí turnajovou jedničku Kláru Tausonovou z Dánska. Mezi nejlepší čtyřku nepostoupila 7. nasazená Tereza Valentová, která ve čtvrtfinále prohrála s Ruskou Alinou Kornějevovou 5-7 a 3-6. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami i silnými. Srážky budou postupně slábnout a do rána ustanou. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď doprava a Lukáš Miller.
5: Hezký večer, tak v Praze jsou opět nově komplikace, a to na jižní spojice směrem na Černý most, těsně před Průmyslovou. Je tam hlášená nehoda a začínají se tvořit kolony, zejména tedy směrem na Černý most z Lanového mostu asi na 15 minut. Směrem na Barandovský most je zdržení od sjezdu na Štěrboholi asi 10 minut. Kromě toho ten provoz v Praze už je velmi mírný, pouze kratší kolony na konci Nuselského mostu nebo také ve Vilzonově od hlavního nádraží v muzeu a zhruba 10 minut pak naberete i v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 19. hodině. Britney Spears. Pak třeba Tove Lo. A nebo Kaleo. Tak tolik k muzice a ještě jedna pozvánka tady bude za pár okamžiků. Salta na motorce a další triky bude zítra předvádět v Čerčanech jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. A právě na tradiční akci vás už za chvilku pozveme. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Zítra se v Čerčanech na Benešovsku skuteční jubilejní 20. ročník charitativní akce Pilníkovo pozdní odpoledne. Ve svém tréninkovém areálu ho uspořádá jeden z nejlepších českých freestyle motokrosařů Petr Pilát. Těšit se můžete na různé triky s motorkami, skákání na trampolínách, ale i soutěže pro děti. Akce začne v 1 hodinu odpoledne.
1: Komu freestyle motokros nic neříká, tak bychom měli přiblížit asi tady ten váš areál. My tady vidíme různé nájezdové rampy, zatím nafouknutou obrovskou takovou skokovou duchnu bych řekla.
2: Skákací hrad.
3: Ten dopad je vysoký 5 metrů a je to samozřejmě potřeba, protože v tom mým nejvyšším místě, když skočím ten skok, tak jsem minimálně 12 metrů vysoko. Takže ten doskok, kdyby byl třeba 2 metry nebo 3 metry vysoký, tak potom to bude mnohem větší rána. Takže proto se dělají takhle vyšší dopady. Je to spíš kvůli nám, kvůli bezpečnosti a aby jsme tolik netrpěli.
1: Petr Pilát tady už sedí ve své dodávce, takže chrániče na kolena, teďkom pevné boty.
3: Tak. A potom pochopitelně helma, to bez toho bych v žádném případě na motorku nesed.
1: Tak Petr Pilát mladší zahřívá motorku a sám sebe a slíbil tedy, že něco ukáže a já se jdu na ty jeho skoky dívat s jeho tatínkem, tedy Petrem Pilátem starším.
4: Tohle je takzvaný
5: backflip.
1: Což bylo prostě salto.
5: Tohle byl cliffhanger, stoupne si nohama pod řídítka a stojí.
1: Spocený ale s úsměvem se Petr Pilát sundává přilbu a půjde chystat areál na 20. ročník Pilníkova pozdního odpoledne. Na co se mohou lidé těšit?
3: 20. ročník, myslím si, že bude stát za to. Opět letos přiletí můj kamarád Martin Šonka s jeho letadlem, který tady zalítá nad hlavama diváků a vždycky tady si Martin dá záležet, opravdu lítá nízko, takže to mě vždycky potěší. Další velký, si myslím, halo je koncert Divoký byl. Budou tady pochopitelně motorky, kluci na kolech, BMXových budou skákat a i takový další velký lákadlo jsou soutěže pro děti. To je samozřejmě pořád chci co nejvíc motivovat děti ke sportům, ať není nejoblíbenější telefon. Takže myslím si, že tady uvidějí spoustu sportů, můžou si hledat co vyzkoušet a když se zúčastní jakýkoliv soutěží, tak dostanou docela hezký, zajímavý ceny. Takže to je takový docela snad lákadlo. Myslím si, že bude na co koukat.
1: Akce začne ve 13 hodin a areál se otevře návštěvníkům už o hodinu dříve. Z Čerčan, Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Žije sportem. Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Horké novinky legend, hlasování.

Tak to byly američtí One Republic na rádiu Praha. Pojďme si připomenout, jaké nás čeká v následujících hodinách počasí. Tak večera v noci bude v Praze okolí oblačno až polojasno, zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami a ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra v sobotu naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů a bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami.

0: Tak to byl návrat už 34 let do roku 1992 a zásadní single prvního debutového alba Annie Lennox, písnička Why. Teď jsou tady pražské typy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi hady, tak byste v sobotu neměli chybět v pražské zoo. Speciální program pro celou rodinu nabídne hlubší pohled do světa těchto plazů. Na komentovaná krmení se můžete těšit u anakond, psohlavců, vodnářek nebo křestýšů. Dozvíte se, na jaké hady můžete narazit v české přírodě, ale i v džungli, a naučíte se hady od sebe rozeznávat. A Praha se proměnila v otevřené jeviště, a to díky 18. ročníku festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Hlavní scény jsou na výstavišti v Holešovicích a taky na Mariánském náměstí. Těšit se můžete na nové objevy i oblíbené stálice z domova a ze světa. Třeba v sobotu bude na výstavišti speciální hravý a divadelní rodinný den. Festival pouličního divadla pak můžete zažít do nedělního večera. A víkendových typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: S vtipem sobě vlastním vysvětluje na sociálních sítích i ve své knize rodičům, jak mají správně léčit neduhy svých dětí, co ho nejvíc rozčiluje, co ho přilákalo právě k pediatrii a co mu před časem pomohlo zvládnout vyhoření. I o tom bude v pořadu Až na dřeň mluvit dětskař, tedy Cyril Matějka. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Taxi!
1: Tak tolik Richard Fred na rádiu Praha, je právě 20 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
2: Hezký večer přeji. Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila regulovat krátkodobé ubytování typu Airbnb. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají dva mosty na Pražském okruhu. Řidiči musí počítat s omezením. Evropská komise Česku vytýká nedostatky ve střetu zájmů a znepokojil ji i chystaný konec koncesionářských poplatků. A zítra bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů, místy s přeháňkami výjimečně s bouřkou.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Praha 1 žádá, aby připravovaná novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát obcím podle vedení první městské části nástroje, aby mohli dohledat vlastníka nemovitosti, zjistit, jestli a jak je daný prostor skloudovaný a jestli provozovatel odvádí poplatky. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová. Novelu zákona o cestovním ruchu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Podobu regulace podle své mluvčí Veroniky Lukášové teprve řeší. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají dva mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence. Chtějí tam rozšířit vozovku ze dvou pruhů v každém směru na tři. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči na jihozápadě metropole muset jezdit po objízdné trase. Uvedla to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Přestavba má stát skoro 207 milionů korun.
4: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve druhé polovině května.
2: Na divadelním festivalu v Avignonu měla premiéru dosud neuvedená hra Václava Havla Šeřík. Text, který byl téměř 40 let považovaný za ztracený, představili v podobě scénického čtení bývalí studenti francouzské vysoké divadelní školy ANSAT. Součástí večera věnovaného nedožitým Havlovým devadesátinám bylo také první udělení mezinárodní ceny Václava Havla. Tu získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Evropská komise vytýká Česku, že neudělalo dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. Obavy podle ní vyvolává i plán vlády ANO, SPD a motoristů financovat od příštího roku Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu místo dosavadního systému poplatků. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš Českému rozhlasu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. Vládu kvůli dokumentu kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Je to bohužel zásadní kritika vlády Andreje Babiše, znamená jednoznačně, že Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
2: V Praze zítra začne tenisový turnaj Live Sport Prague Open. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích tenistek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Utkání na centrálním dvorci může sledovat až 6 000 diváků. Ředitel turnaje Miroslav Malý mluví o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
6: Ten dvor byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
2: Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno. Zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i silnými. Srážky budou postupně slábnout a do rána ustanou. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A ještě se podíváme na dopravu stručně po 20. hodině. Těch problémů opravdu už mnoho není, takže jeden za všechny. Porouchané vozidlo je hlášeno na D5 plzeňské dálnici. Je to ve směru do Prahy na 15. kilometru, tak buďte opatrní, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: A to je nabídka muziky po 20. hodině. Alex Warren. Codaline. A třeba Shawn Mendes. Tak tolik muzika, no a za chvilku už pozvánka do kina. Jeden z nejzásadnějších režisérů současnosti Christopher Nolan natočil vlastní verzi Homerovy Odyseji. Film právě vstupuje do českých kin, my vás na něj tedy pozveme už za pár minut. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak tolik někdejší manžel Whitney Houston Bobby Brown a jeho Two Can Play the Game z první poloviny 90. let. Teď ale žhavá současnost. 10 let bloudění, jednooký obr, sirény i trojský kůň. Do českých kin včera dorazila jedna z nejočekávanějších premiér letošního roku, Odyssea Christophera Nolana. Oscarový tvůrce po Oppenheimerovi tentokrát sáhl po příběhu, který vznikl přibližně 8 století před naším letopočtem.
1: Ano, Odyssea. Tohle je způsob, jak přimět ovce, aby pozvali vlka na večeři.
2: Když se řekne Odysseus, většina lidí si vybaví trojského koně, jeho nejznámější lest. Jenže právě ta do samotné Odysseje nepatří. Homérův epos začínáš ve chvíli, kdy trojská válka skončila a Odysseus se vydává na dlouhou cestu domů. Ve filmu Troja z roku 2004 ho stvárnil Sean Bean.
3: Budou-li někdy vyprávět můj příběh, ať říkají, že jsem kráčel s obry.
2: Jenže cesta, která měla trvat několik týdnů, se protáhne na dlouhých 10 let. Na moři potká kyklopa Polyféma, sirény, čarodějku Kirke, nymfu Kalypso i samotné bohy. Doma na něj mezi tím čeká manželka Penelope a syn Telemachos.
4: Remember, a wife, a son.
2: Právě z této cesty teď vznikl nejdražší film dosavadní kariéry Christophera Nolana. Rozpočet je 250 milionů dolarů. V hlavní roli se objeví Matt Damon, Penelope hraje Anne Hathaway a syna Telemacha Tom Holland. Další role mají Robert Pattinson, Zendaya nebo Charlize Theron. Film vznikl pro společnost Universal a Nolan jej natočil kompletně na nejnovější IMAX filmové kamery. Odysseus provází dějiny filmu prakticky od jejich začátků. Už v roce 1911 vznikl němý velkofilm Pád Troje. V roce 1954 přišel hollywoodský snímek Ulysses s Kirkem Douglasem. O 4 desetiletí později vzniklo dodnes asi nejznámější televizní zpracování s Armandem Asantem v hlavní roli. Kromě něj ve filmu hraje Isabella Rossellini nebo Christopher Lee. Naposledy si Odyssea zahrál Ralph Fiennes ve 2 roky starém filmu Návrat italského režiséra Uberta Pasoliniho. Jeho ženu Penelope stvárnila Juliette Binoche.
5: I am Odysseus's wife.
6: Odysseus is dead.
5: Not to me.
7: There was no king. He sailed to Troy years ago.
2: A pak jsou tu filmy, které Homéra převyprávěli úplně jinak. Bratři Coenové natočili Bratříčku k Daisy, kde se z řeckého hrdiny stal uprchlý trestanec Ulysses McGill v podání George Clooneyho.
8: Dámy, moc mě těší, jmenuji se Everett McGill. A vy tři jste ty nejlíbeznější, nejkrásnější.
2: Odyssea se díky Homérovi stala označením každé mimořádně dlouhé a náročné výpravy. Možná právě proto si příběh vybral i Nolan. Jeho filmy jsou totiž často o hrdinech, kteří se snaží vrátit domů. Vidíme to v Interstellaru, Dunkerku i Počátku. V něm vede cesta domů skrz několik vrstev snů. Odysseus tak do Nolanovy filmografie zapadá překvapivě přirozeně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Praha žije filmy.
10: Praha žije filmy.
11: Somewhere in space.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
12: Give me a beat.
9: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Páteční večer na rádiu Praha už za půl hodiny po 21. Po zprávách tady bude náš pravidelný hudební speciál Rock je náš, tedy necelých 60 minut rockové muziky s Iliou Kučerou mladším, a já už tak jenom poodhalím, co se bude hrát, tak těšit se můžete třeba na Aerosmith, budou tady Whitesnake a jeden český zástupce skupina Katapult. Takže po 21. hodině Rock je náš.
1: Večerní Praha
2: a Petr Zajíček.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Tak to byla na rádiu Praha vzpomínka na Roberta Palmera. Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro budoucí tunel Luka na středočeské části dálnice D3. Ta má projít Prahu, propojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Ražba štoly má stavbařům pomoci zjistit geologické podmínky a data potřebná pro stavbu samotné dálnice.
1: Začala ražba 1500 metrů dlouhé průzkumné štoly. Na jejím místě by za několik let měla vést dálnice D3. Proti tomu stojí někteří místní obyvatelé, třeba pan Jiří.
2: Jsem zásadně proti, je to týrání přírody, živočichů.
1: O to, jaký bude mít stavba vliv na krajinu, se bojí i paní Renata.
3: Přitom to tady bylo 100 let, opravdu osada, kterou se tady vybudovali Trumpové a teď se to tímhle tím všechno zničí.
1: I přes odpor některých místních je rozhodnuto. Budování průzkumné štoly potrvá skoro 2 roky, říká Petr Luka, stavby vedoucí ze společnosti Hochtief.
4: Postupně vlastně budeme odebírat tady ze začátku zeminu a postupem dál, jak budeme se dostávat více pod ten kopec, pod Panský vrch, tak tam předpokládá se už vlastně přítomnost skalních hornin, takže tam potom přejdeme do vrtacích prací, ládování čleb a použití trhacích prací.
1: Práce vyjdou na více než 408 milionů korun. Ražba štoly má kromě geologických dat pomoct odhalit i historická důlní díla.
4: Spousta těch starších historických ražeb z dob středověku vlastně není evidovaná a je to velká neznámá pro tady tenhle projekt.
1: Štola by měla být základem pro budoucí 1800 metrů dlouhý tunel Luka. Pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
5: Je to dílo, který nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném dovádění prací.
1: Stavba dálnice D3 na území Středočeského kraje by měla začít v roce 2028 a trvat by měla 4 roky. ŘSD musí ale podle Radka Mátla vyřešit řadu věcí.
5: Jak získat jednotlivá povolení, tak dovykoupit pozemky, protože aktuálně probíhá veškerá majetkoprávní příprava, samozřejmě vysoutěžit zhotovitele na základě právě všechno těchto průzkumů a samozřejmě potom samotnou stavbu realizovat.
1: Středočeská část dálnice bude měřit skoro 59 km. Z Luk nad Medníkem, Laura Hájková, Český rozhlas. Topíte.

0: Daniel G. z 90. na Rádio Praha. Máme tady zprávy na 21. hodinu, ve studiu je už také kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer, Petře. V Praze od zítřka nepojedou tramvaje z Lazarské na újezd. Výluka potrvá 3 týdny. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Stát je dnes zastropoval naposledy. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. A zítra bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Místy s přeháňkami, bouřky budou už jen výjimečné.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 3 týdny nebudou od zítřka jezdit tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou ulicí. Až do 10. srpna bude pražský dopravní podnik v tomto úseku opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Nejčastěji přes zastávku Národní divadlo na nábřeží, další přes Myslíkovu ulici a Jiráskovo náměstí, přes Anděl a Švandovo divadlo a některým budou trasy zcela změněny. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Dopravní podnik doporučuje cestujícím využívat v centru především metro. Kvůli lepší obslužnosti ale zprovozní 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. V pražských Klánovicích se zítra uskuteční 8. ročník srazu historických aut a motorek. Přehlídka nese jména Rudolfa Utěšila, podnikatele, architekta Klánovických lázní a člena dobového autoklubu. Veterány budou k vidění od 9 hodin ráno u kostela na Nebevzetí Panny Marie. Podle organizátora Tomáše Zvelebila o 11:30 odstartuje jejich spanilá jízda.
3: Trasa vede z Klánovic do Sibřiny, pak Škvorec, Přišimasy, Tuklaty, Horoušany, Jirny, Šestavice a zpět do Klánovic. Každé druhé auto jede zrcadlově. Auta se potkávají tak, aby po celé trase bylo na co se koukat.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou. Benzín o skoro 60 haléřů, nafta bezmála o korunu, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 41 haléř, naftu za 42 koruny a 13 haléřů. Stát maximální ceny pohonných hmot dnes určil naposledy. Od pondělka se budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle analytiků lze proto očekávat další růst cen, hlavně u nafty. V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Spolu s dalšími 2 členy expedice Zdeňkem Hákem a Roslavem Grohem se pokoušel o výstup nahoru Bjarčedy 2. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
1: Nedělní finále fotbalového světového šampionátu mezi Argentinou a Španělskem bude řídit slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní federace FIFA to uvedla na sociálních sítích.
5: 46-letý Vinčič pískal například finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Dortmundem před 2 lety. V roce 2022 pak měl na starosti závěrečný souboj Evropské ligy mezi Frankfurtem a Rangers. Pro Vinčiče bude finále 4. utkáním na letošním světovém šampionátu. Souboj obhájců titulu s Argentinou se Španěle začne v neděli v 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Asistovat Vinčičovi budou jeho krajané Tomáš Klančník a Andraš Kovačič. U videa bude slovinskému hlavnímu sudímu asistovat Němec Bastian Dangert. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku i silnými. Srážky budou postupně slábnout a do rána ustanou. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů. Bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, bouřky se už objeví spíš jen výjimečně. K večeru budou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha.
6: Radio Praha.

irský zpěvák Robin McAuley písničkou Let It Go otevřel naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, čerstvé i archivní. A tady už je britská kapela Swerve Driver s písničkou Volume Control.

0: Se svou novinkou Lucy to byl italský kytarista Tomas Raggi, jinak člen úspěšné kapely Maneskin. My jsme si ho ale poslechli solově. No a po novince zase trocha rockové klasiky. Přicházejí Aerosmith a jejich skladba Adam's Apple.
1: Rádio Praha. Rock

Písnička Tichá pošta a je asi, myslím, zbytečné dodávat, že sní kapela Katapult. Jenom doplním, že v roce 2026 skupina Katapult slaví už půl století své existence. A teď nazrál čas pro trochu britského klasického progresivního roku. Povoláme tudíž do éteru kapelu Merillion a poslechneme si její

0: Ashit to the Edge. Tak se jmenuje z Brooksu nové solové album brilantního klávesisty Dona Airyho. V současné době klávesisty skupiny Deep Purple, který má ovšem za sebou velmi bohaté zkušenosti na celé rockové scéně s kapelami jako Rainbow nebo spoluprací s Ozzy Osbournem a mnoha, mnoha dalšími. 77-letý Don Airy vytvořil velice trhnaté a zajímavé hardrockové album, na které přizval i řadu zajímavých hostů. No a my si tuhletu desku představíme skladbou, která dostala název Gods of War.
1: Rock je náš.

pod českým názvem Vyhoďně z neznáma vstoupil nedávno i do našich kin životopisný film o americkém zpěvákovi a skladateli Bruce Springsteenovi. Film zachycuje krátké období ze Springsteenova života, konkrétně z roku 1982, kdy v soukromí natáčel své později přelomové a vysoce ctěné album Nebraska. Bruce Springsteena před filmovými kamerami stvárnil herec Jeremy Allen White. A je zajímavé, že pro film natočil, přesně řečeno naspíval i Springsteenovy písničky. Docela nedávno vyšel také soundtrack s těmito filmovými verzemi. A nutno konstatovat, že Jeremy Allen White se i pěvecké role zhostil skutečně velmi dobře. Nakonec posuďte sami z tohoto soundtracku, nabízím jednu z nejznámějších Springsteenových písní Born in the USA. Hey.

0: S písničkou Bad Blood to byla kapela Cheap Trick. A ještě předtím, než se tentokrát rozloučíme, přichází mezi nás, nebo přesněji řečeno do éteru, zpěvák David Coverdale a kapela Whitesnake, a to s písní Love is Blind.
1: Rock je náš.

0: Kapela Whitesnake nás písničkou Love is Blind doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Pročež za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět náš.
1: Rádio Praha, rok je náš.

0: je 22 hodin. Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Tramvaje se o půlnoci vrátí k Pražskému hradu i ve směru do centra. V Kanadě zuří už skoro 900 lesních požárů, kouř z nich dusí i severovýchod Spojených států. A zítra bude většinou oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů, místy s přeháňkami, výjimečně s bouřkou.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom jednomyslně výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Filip Dvořák podle předsednictva občanských demokratů dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
2: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
3: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
2: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
4: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavila k opravdovým a aktuálním kauzám typu Dozimetr, Bitcoin či Kampelička.
2: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Kolem Pražského hradu budou od dnešní půlnoci znovu jezdit tramvaje v obou směrech. Dopravní podnik dokončil rekonstrukci trati mezi Brusnicí a Chodkovými sady. Výluka trvala 4 měsíce, během kterých dělníci kompletně zrekonstruovali trať v ulicích Mariánské hradby a Jelení. Upravili také geometrii v místě napojení Mariánských hradeb na Chodkovu pro bezpečnější souběžnou jízdu aut a tramvají směrem do centra. Zastávka Pražský hrad ve směru z centra je nově delší o 15 metrů a bezbariérová. Dnes o půlnoci zároveň skončí výluka provozu tramvají mezi Vozovnou Střešovice a Malovankou. Dopravní podnik o tom informuje na svém webu i na sociálních sítích. Krátkodobé omezení zítra může zdržet řidiče v Praze. Centrem města projede kolona italských skútrů Vespa. Takzvaná spanilá jízda začne ve 14 hodin v Troji a povede přes Libeň, Karlín i centrum metropole. Skútry projedou také přes Smíchov a Malou Stranu. Okružní trasu dokončí asi v 15:30 odpoledne. Spanilá jízda bude součástí 14. ročníku mezinárodní akce Pragovespa. Na severovýchodě Spojených států amerických je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich k dnešnímu dni v zemi hoří přes 890 a většina z nich není pod kontrolou. Dopad je dalekosáhlý. Kouř z lesních požárů se z Kanady dostal nad americké státy, včetně Minnesoty, Michiganu, Pensylvánie, Ohio a New Yorku. Nejvíc zasažená jsou města Detroit, Chicago a Washington DC. Nejdelší, skoro 206 kilometrů dlouhou 13. etapu cyklistické Tour de France ovládl po úniku Švýcar Mauro Schmidt. V cílové rovince přespurtoval Kolumbijce Harolda Techadu. Švýcaři mají etapového vítěze na Tour po 6 letech. Třetí dojel Tom Pidcock. Největší favorité dojeli do cíle v Belfortu se ztrátou skoro 7,5 minuty. Lídrem zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Obhájce titulu má na celkově druhého Dána Jonase Vingegaarda náskok přes 3,5 minuty. Třetí je s odstupem zhruba 4 minut Belgičan Remco Evenepoel. Nejlepší z Čechů je na 33. místě průběžného pořadí Tour Matias Vacek. Večer a v noci bude v Praze oblačno až polojasno, zpočátku místy přechodně zataženo s přeháňkami nebo bouřkami i silnými a nejnižšími teplotami kolem 16 stupňů Celsia. Srážky budou postupně slábnout a do rána ustanou. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, bouřky už budou spíš jen výjimečné. K večeru budou srážky ustávat a částečně bude ubývat i oblačnosti. Naměříme nejvýš 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století

Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: na Prahu. Na Prahu. Rádio Praha.
1: Vítejte v Leonardu Plus, ve kterém zpovídáme odborníky, vědce. Radan Haluzík, můj dnešní host, je sociální antropolog s přesahem do biologie a ekologie. Působí v Centru pro teoretická studia v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Přeji vám dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
0: Leonardo Plus.
1: Můj host se ve své profesní dráze zabýval vztahem politiky a estetiky na věcech, jako jsou válečné konflikty, nebo byly válečné konflikty bývalé Jugoslávie na Kavkaze, výzkumu vnitřních periferií a přírody uvnitř měst a také studoval architekturu a urbanismus v zapadlých oblastech globálního venkova. Ten důvod, proč se scházíme, je, že aktuálně mu vyšla kniha s názvem Turbo venkov a s podtitulem Plné krajiny a prázdné domy nejen na Balkáně. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten název Turbo venkov znamená jakousi překotnost proměny někdejší periferie, nejen na Balkáně.
2: No, na Balkáně a hlavně na jihu bývalé Jugoslávie, kterou se zabývám nejvíc v té knižce, proběhlo to, co proběhlo na řadě jiných donedávna rurálních a donedávna takových zapomenutých, zapadlých míst po celém světě. To, že lidé už toho měli jako dost, z toho, že jsou tam jako zastrčený a někdy dokonce jako marginalizovaný a odešli ne už rodiny, ale odešli celý vesnice někam za prací, obvykle do nějakých bohatých zemí, do Evropské unie nebo do Spojených států, někdy až dokonce do Austrálie. No a dneska už je to prostě druhou, dokonce někde skoro třetí generaci a posílají domů peníze. A když vy tam přijedete a znali jste ty oblasti a znali jste to jako nějaký opravdu takový jako idylický venkov s koníky, ovečkami a tak, jo, tak najednou vidíte, jak se to hrozivě proměnilo. Všude rostou obrovitý domy a ty domy expandují ven z vesnice a ty vesnice srůstají ze sousední vesnicí a s tou další vesnici a ta sroste až někde s předměstím nějakého blízkého města.
1: A kdy začal tenhle trend budování velkých domů a s čím souvisí?
2: Ten odchod takhle do zahraničí začal už v bývalé Jugoslávie v 60. letech a v roce 69 dokonce došlo k tomu, že jugoslávská vláda měla nějakou dohodu o tom, že budou jezdit lidé z Jugoslávie pracovat do Německa. A vznikl vlastně ten termín jako Gastarbeiter. No a oni od té doby začali posílat ty peníze, ale nejvíc těch domů vyrostlo v 90. letech a od té doby.
1: To mluvíme například o Kosovu, Albánii, ano. Makedonii.
2: Ano, to jsou ty oblasti, kde já jsem to zkoumal nejvíc. Ale tyhle ty domy, jo, kterým se říká remittance houses, protože jsou to z remitencí, který posílají tyhle ty migranti domů.
1: Čili, že odešli za prací a vraceli se?
2: No, buď vraceli se, nebo místo sebe pošlou ty peníze. Jo, a ty peníze jsou tam za ně a ten dům je tam potom za ně. No a to existuje ale i v jiných zemích na Balkáně. Markantně to v Rumunsku, vidíte to v Bulharsku, celá Albánie je tím pokrytá. Jo. Je to i v řadě jiných zemí světa. Já sám jsem to zkoumal skoro ve 20 zemích světa a je to prostě jeden z nových globálních fenoménů a vznikají nejen tyhle ty remittance houses, jako domy rostoucí z remitencí, ale vznikají celý remittance landscapes, krajiny, které jsou plný té turbulentně bující energie.
1: Já si říkám, že vlastně, když člověk přijede do Banátu, tedy té oblasti, kde žijí čeští krajané, tam jako kdyby ten trend byl obrácený, protože tam se to přece spíš vylidňuje.
2: Ano, já sám jsem byl hodně překvapený tím, že člověk přijede do nějaký vesnice a teď tam bujejí ty stavby a proudějí tam ty remitence a přijede jenom kousek dál do jiné vesnice a tam nežije už jako skoro nikdo, tam žije posledních 10 lidí. Později jsem zjistil, že ono je to daný hodně etnicky, že tady tyhle ty vesnice plný těch remitencí a ten turbovenkov, že jsou vesnice těch bývalých etnických minorit té Jugoslávie, který dřív nepustili už za Jugoslávie, nepustili pořádně do měst a nepustili do těch fabrik a nepustili jako do politické reprezentaci vlastní a oni se takhle jako uzavřeli do sebe a místo toho, aby odcházeli do těch lokálních měst nebo do hlavního města, tak odešli raději rovnou až do Německa nebo do Ameriky. No a oproti tomu jsou ty chudé vesnice, které se vylidňují už několikátou dekádu, kde ty lidé právě, to jsou ty vesnice těch majitelů těch národních států Jugoslávské federace, to znamená srbské, černohorské, makedonské vesnice etnicky a ty prostě chodili do těch fabrik fabrik a dostávali místa ve fabrikách a přes ty fabriky přišli k nějakému pozemku a jejich děcka šli studovat někam a tak pak už se nikdy nevrátili. No a tyhle ty vesnice právě jsou takovými vesnicemi duchů. A najednou vznikly dva druhy venkova, jo, že to je trošku zvláštní, že dřív člověk má tendenci vidět tu modernitu jako něco, co spojuje a kde je to čím dál víc stejný. A tady to naopak, ta modernita přinesla dva druhy modernity. Jedna tak ostře navázaná na peníze vydělaný daleko, daleko za horizontem a jiná zase tak ostře navázaná na totální opuštění. No ale jsou to prostě dva druhy modernity a dva světy, které si nerozumějí. A není potom jako tak, člověk se potom tak moc nediví, že vlastně tenhle ten proces skončil tím etnickým konfliktem.
1: V případě těch Čechů to je jiný případ, protože chodí ti balkánští Češi, tedy ti Češi z Banátu chodí za prací sem.
2: Ano, a taky se nevracejí už.
1: Taky se většinou nevrací, ale někteří výjimečně ano. No. Ale jsou třeba velké rozdíly tady v těch jevech mezi Chorvatskem, které přece máme spojené s tím masovým turismem a dejme tomu Kosovem?
2: No, v Chorvatsku ty lidi odešli z těch vesnic do těch lokálních měst, jo, prostě odešli do Splitu, do Rijeky, do Zadaru, do Záhřebu, jo, a ten venkov se postupně nějakým způsobem jako buď vylidňoval, nebo se stával tím periferním venkovem okolo těch velkých měst, jako to známe dneska, ty suburby, tou suburbí nebo noclehárnou, kde se chodí odpočívat po práci, která se odehrála v tom městě.
1: To jsem zažila v Jižní Africe.
2: No a tohle je prostě úplně jiný druh a zacházení s tou vlastně krajinou, že ty lidé odejdou a pošlou místo sebe peníze, a nebo si staví dům na stáří a ten dům ale dost často zůstane prázdný. No, že máme statistiky třeba z toho Kosova. Kosovo je skvělý případ, protože ono, jak je celé tou gastarbajtrovskou zemí takovou, tak vlastně téměř celé jeho území reprezentuje tenhle ten fenomén, kromě těch srbských vesnic, které tam ještě zůstaly. No a ty nám říkají ty údaje, že třetina těch domů podle sčítání obyvatel je prázdná. A já když tam jsem a koukám, tak vím, že kromě té třetiny úplně prázdné, je tam další třetina domů, kde bydlí nějaká babička někde dole v kuchyni s dědou a větrají ty dvě patra nad sebou pro ty mladý. A zároveň vím, že některé ty domy jsou nedostavěný. Jo? Takže vlastně hodně přes polovinu těch domů je prázdná. A ono to vypadá jako divně, ale ty prázdné domy, oni reprezentují toho svého absentního majitele. A dost často dokonce líp než ten majitel sám, protože na nějakého Adnana, jo, který se tam narodil, si nikdo moc nespomíná, protože on už tam nežije 20 let a jich bylo spousta kluků, že jo, prostě, ale ten jeho dům, který je mimořádný, tak všichni říkají, ano, ano, to je Adnan. Restaurace, Švýcarsko, jo. Prostě.
1: A když používáte v té knize pojem self-made many,
2: ano.
1: Mluvíte ano. O architektech sebe sama i svých domů, to jsou ti hybatele těch architektonických změn?
2: Ano. To jsou lidé, kteří ve svém životě udělali nějakou obrovskou životní dráhu, nějaký jako velmi významný krok, že odešli někam za horizont, tam se nějakým způsobem etablovali, tady ten Adnan, o kterém já mluvím třeba a píšu v té knížce, což je můj kamarád, se z ničeho stal šéfkuchařem a specialistou na italskou kuchyni a má dvě italské restaurace velmi, velmi prosperující. A opravdu jsou to takový jako i pro nás jako velmi impozantní kariéry. Oni se cítí být autory těch svých velkých životů a stejně jak se cítí být autory svých velkých životů, do kterých jim nikdo nekecal a museli si je udělat sami, tak se cítí být autory těch svých velkých domů, který to mají prezentovat. Takže je dost často buď navrhujou sami, to bylo dřív, jo, nebo si pozvou sice architekta, ale takzvaně vedou mu pero. Říkají mu, tady uděláš tuhle věžičku, tady uděláš tohle, tady uděláš tohle. On to pak rozestaví, oni přijdou, to se mi nelíbí, takhle to nabaví, že jsem si to nepředstavoval, tak tohle zbouráme a přistavíme. Takže jsou architekti nejen sama sebe a svých životů, ale i svých domů.
1: Píšete také zároveň o slabém státě. Jak stát ovlivňuje, ať už jakýmkoliv směrem, případně jak brzdí rozvoj venkova?
2: Tak ten slabý stát se s těmi turbulentně rostoucími nejen venkovy, ale i městy různě po světě pojí na mnoha místech světa. A tak jako první je to, že slabý stát nemá žádný stavební řízení a zároveň slabý stát nemá žádný pořádný urbanismus. Každý si staví, kde chce a co chce.
1: Kdo chce, jak chce.
2: A dokonce na černo někdy. A dokonce i na pozemcích, které nejsou jako tak úplně jeho, jo? Nebo má na ně papír, který nějakým způsobem před soudem by neobstál. No ale zároveň zároveň z toho ten slabý stát dost často produkuje nějaký konflikty, který ženou buď sociální konflikty nebo ty etnické, který ženou ty lidi do zahraničí a ze zahraničí oni posílají ty remitence. No a zároveň ty lidi, co ty remitence dostanou, tak je nedovedou investovat, jo? Protože ona je to takový, je to, já nevím, v Somalilandu investujte něco, jo? Nebo já nevím, v poválečném Kábulu, jo? Prostě je to těžký najít investice. A nejistější investice je do toho velkého baráku. A to je zároveň investice do rodiny. A zároveň ten život v tom slabém státě není úplně bezpečný, takže se tam barák postaví tak trošku jako hrát, jo? Prostě, aby viděl, my jsme mocní a s náma si to nesmíš rozházet. A někdy dokonce, aby jako na tom Kosovu se to stavělo hrozně dlouho, že má velký zdi a velký vrata a je takovou malou jako téměř jakoby pevností.
1: Mluvili jsme o migrační vlně, nejdřív o té po roce 69, kdy existovala nějaká ta státní politika ekonomické migrace v bývalé Jugoslávii, pak také nasledovala migrační vlna ještě před vypuknutím těch konfliktů v 90. letech, Německo, Skandinávie, Švýcarsko. Tohle všechno už taky muselo hodně zahýbat rodinami a tou tradiční soudržností.
2: Ano, to vlastně zahýbalo rodinami dvěma extrémně odlišnými způsoby. Některé rodiny se jakoby rozpadly a to jsou hlavně ty městský, víc žijící na severu, ty bývalý Jugoslávie a ty na jihu a ty víc rurální se naopak jako utužili. Naopak tam došlo k zakonzervování ty velkorodiny. Třeba na Kosovo je poslední taková, Kosovo a Albánci v Makedonii, poslední taková velká balkánská velkorodinná oblast, jo, kde se to ještě udržuje a ta se udržela díky právě díky těm remitencím, díky těm penězům, který posílali příbuzní ze zahraničí a hlavně jako dva bratři pracují a jeden bratr nebo dva bratři zase hlídají rodinné usedlosti anebo aspoň v té vesnici. Ty rodinné vazby jako ku podivu posílilo.
1: Když nejdřív odcházeli ty vlny těch gastarbeiterů, tak už se vylidňovala některá ta sídla na Balkáně a teď následovala ještě ta válka a ten úbytek mužů.
2: Dřív odcházeli muži a vraceli se, jo, po 2 letech nebo 10 letech a zůstali žít dál doma. Potom v 90. letech si začali brát sebou manželky. Hodně to souvisí s tím konfliktem, že nechtěli mít ty rodiny v oblasti, kde je občanská válka. Zároveň tam měli děti, ty děti tam chodí do škol, mají kompletně legalizovaný všichni pobyt. Děti umí líp německy nebo italsky než albánsky nebo makedonsky, srbsky. Otázka je, jestli se vrátí. Všichni staví ty domy jako v naději, že se vrátí, a já si myslím, že se jako třeba nevrátí.
1: Myslím, že ty statistiky světové říkají, že nějak 2/3 se nevracejí uprchlíků, takže...
2: No, možná ještě víc. Už se o nich oficiálně mluví jako třeba na Kosovu, jako o diaspoře.
1: Mým hostem je dnes Radan Halusik, sociální antropolog, který působí v Centru pro teoretická studia a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zabýval jste se také chudými venkovskými oblastmi Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky. Můžeme uvést nějaký příklad nebo jeden, dva a srovnat to s vývojem na Balkáně?
2: No, tam je zajímavá věc. Mně se podařilo procestovat za tímhletím typem výstavby téměř 20 zemí světa a zajímavý je, že tyhle ty domy jsou si extrémně podobný. A ta podobnost je především v tom, že oni z moderních nějakých technologií, to znamená železobeton doplněný cihlami a do toho nějaký současný plastový okna, všude po celém světě hodně podobně, tak na ně je nostalgicky nalepí trošku tradic. Přibude k tomu nějaká jakoby lokální věž nebo nějaký lokální typ střechy nebo někdy stačí jenom nějaký ornament na fasádě. A čím víc ty moderní domy se snaží být lokální, tak tím víc jsou si navzájem podobný.
1: V čem je ta proměna těch venkovských periferií chudých zemí jiná než v těch bohatších částech Evropy a ve Spojených státech? A co je jejím primárním motorem?
2: Primárním motorem je to, že vlastně v tom dnešním globálním světě je už vlastně neudržitelný koukat na to bohatství v jiných zemích anebo v těch velkých jeho bohatých metropolích. No. Dneska každý má doma mobil, včetně těchto zapadlých oblastí. I ve velmi chudých zemích mají lidé mobil a tam vidějí, jako jak to funguje. funguje a tak, koukají na televizní seriály a takhle. A vlastně se rozhodli, že už to tak jako nenechají a že vezmou život do svých rukou. A to, co dělají, je, že se napojí na ty bohatý toky, velký globální toky světa. A není to jenom, že odejdou někam jako do zahraničí. Jo? Spousta lidí čekají, až to bohatství přijde k ním, jo? Nebo využijou toho, jo? Prostě pracují v místním turismu, nebo pracují v nějaký místní těžbě minerálů. Dost často je to taky, já nevím, pěstování něčeho. V Indonésii jsem byl v komunitě, která pěstuje řasy ve velkým a celý ten svůj ostrov oběhnala těma pěstinama řas a ty vyváží někam do Japonska, kde je z toho ta tradiční zaručeně japonská kuchyně. Jo? Dost často jsou to taky napojení se na nějaký druh kriminality, jo? Že to je ilegální těžba minerálů, obchod se zvířaty, obchod se slonovinou. V Čečensku jsem studoval i případy, kdy bohaté nebo schopné čečenské rodiny v 90. letech se napojily na ten kolabující se sovětský bankovní systém a z něj nějakým způsobem vytunelovali peníze a z toho rostly celý obrovský domy, kterým se říkalo vzdušné domy, jo.
1: To ne, že by byla ta města duchu, ale...
2: No, to nejsou ty města duchu, ale jsou taky nedostavěný vesměs. Jako.
1: Myslím, že také tu knížku provází myšlenka, že v konfliktních a postkonfliktních oblastech světa po bojích následoval právě ten zmiňovaný stavební boom. Jak to třeba vypadalo v Kábulu po intervenci NATO proti hnutí Taliban?
2: To znamená po roce 2002, řekněme třeba, než tam zase se Taliban bohužel vrátil. No tak tato doba je známá tím, že bohatly celé nové afgánské vrstvy obyvatelstva. Některé bohužel bohatly z korupce těch demokratických rodících se a nikdy nedorozených struktur. Velmi často to byly rodiny, které bohatly z pěstování opia a někdy dokonce pak přímo dokázali vyrábět lokální heroin a vyvážet ho do celého světa. Najednou Afghánistán se stal obrovským zdrojem, jako jedním z největších vývozců heroinu, úplně vytěsnil ten opiový trojuhelník. Dokonce z toho rostly domy, které s trochou fantazie připomínaly makovice a místní jim říkali poppy houses, jako makové paláce, jo, nebo poppy palaces. Zároveň tyhle ty lidi, co se týče toho urbanismu, se chovali poměrně hrozně nesmlouvavě v tom prostředí, nejenže si stavěli, kde chtěli, co chtěli, ale třeba v Kábulu likvidovali celý čtvrti, který vznikly kdysi dávno, jako 20 let předtím, bez stavebního urbanistického záměru a většinou i bez povolení, tak je prostě za přítomnosti státních orgánů nechali shrnout a nastavili si tam svoje soukromé paláce, které pak pronajímali různým nevládním agenturám a nadnárodním agenturám. No a tyhle ty chudáci, co tam měli ty domy před ním, ty předměstský, tak se museli odstěhovat.
1: Poválečné Čečensko, předpokládám, v něčem, pokud jde o tady ty změny, bylo podobné, ale tam Rusko investovalo, aby dalo najevo, že se stará, klan Kadyrovovu dal najevo, že se stará.
2: No, v poválečném Čečensku dostali nejprve v té první fázi dostali každá rodina nějaké válečné reparace a tak za úplně za ty první válečné reparace koupili auta, protože bez těch aut se tam v ten moment jako nedalo pořádně žít a obchodovat a nějak na venkově už vůbec ne. No a to, co následovalo potom, bylo výstavba nových domů, zároveň ta válka vyhnala hrozně moc čečenských mužů ven z Čečenska. Jo? Že to bylo pro ně, i když se
1: pokud
2: to...
1: Pokud zůstali naživu
2: ano, pokud
1: a nezmizeli.
2: Zůstali, 100 tisíc jich zmizelo, že jo? Prostě z milionového národa. Ne, jo? Tak, a ty, co to tak radši, než by byli pronásledovány, tak někde podnikali mimo, ale posílali peníze. No a kromě toho tam Rusko hodně investovalo peněz a z těch bylo postaveno vlastně nějaký centrum Groznýho, kde dost často takový obrovský domy připomínající v něčem Dubaj, dost často v nich ale nikdo nebydlí, že jsou jako, jakoby poloprázdný. Došlo tam takovýmhle jako stavebnímu boomu, o kterým my mluvíme.
1: Teď je otázka, jestli to takhle zůstalo, že teď zase ta situace od té velké ruské války 2022 může být odlišná.
2: No, já vím, že některé ty stavby začaly už chátrat, jo, protože oni nebyly udělány úplně precizně. No a některý nikdy nebyly zařízeny. Tam jsou celý obrovský věžáky, kde se málo nějak podezřele málo svítí.
1: Jsou podobné trendy vidět i v zemích globálního jihu, já nevím, třeba u obyvatel Latinské Ameriky nebo někde v horách, v Bolívii, Ekvádoru, Guatemala.
2: Velmi často tenhle ten typ domů, o který já studuju, je dneska, neříkám ve všech zemích světa, ale ve všech rychle se rozvíjejících chudých zemí. A velmi často je podobně jako na tom Balkáně spojený s tou politikou těch minorit, jo? Že to dělají ty lidi, kteří byli léta tlačený někam totálně mimo svět toho biznisu. Krásně je to vidět třeba na různých těch indiánských etnicích, třeba v Andách, kdy oni ty místní španělsky mluvící rodiny nechtěli pouštět nikoho moc do toho biznisu, pro ty lidi bylo těžký jako dostat i třeba pás a cestovat a takhle, ale zároveň se živili třeba jako obchodníci, kteří objížděli ty horský indiánský městečka, no a najednou začali jezdit, obchodovat napřímo, jo, třeba jezdějí dneska obchodníci z Lapazu, indiánští do Číny napřímo obchodovat a tak. Vznikla celá nová třída lidí, extrémně zbohatla, jo. A třeba v tom Lapazu, nad Lapazem vzniklo jako město, kde žijou vlastně jenom místní obyvatelstvo, protože se tam nedá skoro dýchat. 2milionové město ve výšce 4000 a víc metrů a tam vznikl nový stavební styl. Jo? Říká se tomu architektura neoandína nebo čolet. Jsou neuvěřitelné paláce, které trošičku připomínají nějaký odraz Art Deca, trošku indiánský, nějaký vzory. Nedá se to vůbec k ničemu na světě připodobnit. Je to obvykle dům, který v přízemí má nějaké obchody, aby na sebe vydělal v tom prvním patře. Má buď taneční sál, kde ta místní rodina pořádá ty velké sebeprezentační jako svatby a jiné oslavy, nebo je tam fotbalové hřiště, protože líp se hraje v téhle nadmořské výšce prý vevnitř než venku, že tam není tak syrovej vzduch. V dalších patrech jsou kanceláře, v dalších patrech bydlí hosté té rodiny, který přijedou z venkova, jejich jako příbuzný a na střeše je vilka majitele toho domu. A je to opravdu jako nádherný.
1: Mluvili jsme o tom trendu vysídlování některých těch venkovských oblastí světa. Do jaké míry se to vysídlování týká i našeho regionu, střední Evropy?
2: Masový odchod lidí z venkova je dneska záležitost, která se týká, neříkám celého světa, ale vidíme to na mnoha místech světa a to i místech, které bychom to netušili. O Japonsku se hodně píše v tomhle, jo? Že tam jsou celý venkovský oblasti, kde ve vesnicích jsou poslední 2-3 obyvatele. V Japonsku jsou dokonce města, kde mají odliv obyvatel. V západní Číně to je, na Kavkaze to je, v Rusku, hlavně v jeho severních oblastech, jo? Ty jsou vesnice uloprázdny. Evropský středomoří, ale i v kusy jako Německa, relativně blízko Berlína jsou celý vysídlený v oblasti. Katastrofální situace třeba v Bulharsku nebo na řeckém venkově, jo? Tam jsou celý v oblasti, kde těch lidí zůstalo velice málo. V Americe zanikají celý města, v Americe nejsou vesnice, ale malí towns, jo? Tak celý v oblasti, kde v těch městech zůstalo daleko méně lidí. My mluvíme o shrinking villages, shrinking cities, smršťujících se vesnicích, smršťujících se městech a dokonce celých jako smršťujících se v oblastech. Jsou i celý země, kde chybí desítky procent obyvatel, jo, v Moldávě.
1: A to ještě neplatí pro náš kout světa. No, kromě teda Berlín už je blíž.
2: U nás tak nejblíž je to v tom Německu a u nás se hodně mluví, jako že jsou vesnice, které jsou v tom pohraničí, ale ve skutečnosti to nejde jenom o to pohraničí. U nás ten venkov jakoby rozpadl do dvou typů venkova. Jeden je ten suburbánní venkov, kde rostou ty vilky a stěhuje se tam pořád víc a víc lidí a pendlujou tam za prací každodenně nebo aspoň třikrát týdně. No a mezi tím jsou ty oblasti jako na kraji krajů, tam, kde se stýkají ty kraje většinou, kde těch lidí tolik nependluje. Ale pozor, jo, my to statisticky furt nevidíme, protože oni jsou tam přihlášený. Jo. Některý z nich znám a oni říkají, že tam jezdí volit dokonce. Ale až oni získají dům nebo byt někde v té suburbii nebo v té metropoli v Praze, Blně, v Pardubicích, jo, tak jezdit jednoho krásného dne přestavou, nebo tohle se přeruší a najednou jako zjistíme, že máme dva typy venkova. A to je věc, kterou u nás bohužel nikdo nevidí a politici jsou vůči tomu slepým. Bavil jsem se s člověkem, který je geograf a který pracoval leta na ministerstvu místního rozvoje, takže pod něj by to mělo tenhle problém spadat a on vůbec o něm neví, že tohle je velká tikající bomba české krajiny.
1: Říká Radan Halusík, sociální antropolog v pořadu Leonardo Plus. Děkuji.
2: Děkuji.
1: Proč jdou chlapi do války, emoce a estetika u počátku etnických konfliktů, tak se jmenuje jedna z předchozích knih mého dnešního hosta. Vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.
4: Radio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Když se řekne příroda, většina z nás si představí klid, stromy a zpěv ptáků. Ale za tímhle idylickým obrazem se odehrává neustálý boj mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. A právě do tohohle fascinujícího světa nás dnes vezme bioložka Anna Mrázová. Anna z Biologického centra Akademie věd zkoumá, jak rostliny brání své listy proti hmyzu a jak do toho všeho zasahují ptáci. Pomocí terénních experimentů, moderních kamer a dokonce i umělé inteligence odhaluje, jak křehká, ale zároveň důmyslná je rovnováha v přírodě. Aničko, ahoj.
3: Ahoj, Honzo.
0: Žárovky.
2: Aničko, ty pracuješ v laboratoři multitrofických interakcí. Úplně upřímně, když jsem si hledal, o co jde, tak jsem trošku tápal. Můžeš nám přiblížit, co vlastně znamená slovo multitrofický, aniž bys použila cizí slova?
3: Chápu, že je těžký tomuhle slovu rozumět, nicméně se jedná vlastně o hogofogo výraz pro potravní řetězec. Multitrofický systém zkoumá, jak mezi sebou interagují různé druhy živočichů a nebo i rostlin.
2: To znamená, že tvůj výzkum propojuje vztahy rostlin, hmyzu a jejich predátorů, asi nejčastěji ptáků. Můžeš popsat, co tě na těchto vztazích nejvíc fascinuje?
3: Nejvíc fascinující, myslím, je, že ten systém nefunguje jenom ze spoda dolů, tedy tak, že rostlina nějakým způsobem komunikuje s hmyzem a hmyz pak s predátory, respektive predátoři s hmyzem, ale že ptáci právě mohou reagovat na rostliny, které když jsou sežrány hmyzem nebo ožrány ty listy, tak rostliny začnou vylučovat chemické látky, které jsou atraktivní i pro ptáky, kteří byli dřív považováni za špatně cítící. Ale není tomu tak, i malí pěvci typu síkorka jsou schopni cítit tyto látky a jsou tedy lákáni k rostlinám, které jsou bíložravým hmyzem okusovány.
2: Zmiňuješ komunikaci, takže chápu to správně, že komunikace probíhá tím, že rostliny uvolňují nějaké chemické látky, nebo tam dochází ještě k něčemu jinému?
3: Je to přesně tak. Když rostlina je napadena hmyzem, tak se poruší struktura toho listu. To je jedna věc. A druhá věc je, že do rostliny nebo do těch tkání vniknou elicitory, což jsou takové sloučeniny ve slinách toho hmyzu, které způsobí v rostlině různé chemické reakce a i vylučování vonavých nebo smradlavých sloučením, které mají za úkol zaprvé odlákat ten hmyz, zabít ten hmyz, anebo přilákat predátory nebo parazitoidy toho bíložravého hmyzu.
2: No tak to je pro mě velká novinka, takže tedy rostliny volají prosím pomoc tím, že začnou smrdět. Tohle zní jako sci-fi, jak takováhle věc někoho napadne, aby ji vlastně zkoumal. To znamená, někde v něčí hlavě se muselo zrodit, pojďme se podívat, jestli rostliny uvolňují ty chemické látky a co to dělá nejen s tím hmyzem, ale i s ostatními druhy.
3: Ano, přesně, a stalo se tak roku 1983. Přesně si to řekl, jmenuje se to crying for help hypothesis, takže hypotéza volání o pomoc, kdy rostliny opravdu volají o pomoc tím, že vylučují látky, které lákají živočichy, kteří jim pomohou od toho otravného bíložravého hmyzu.
2: Aničko, ty jsi s kolegy objevila, že chemické látky v listech dubů ovlivňují úspěšnost ptáků při lovu hmyzu. Jak se tohle vlastně děje?
3: Několika způsoby. My jsme nebyli první, kdo to objevil, ale potvrdili jsme to sérií několika pokusů, jak tady u nás v Čechách, tak i v tropické oblasti na Papuji Nové Gvineji, že ptáci častěji loví na rostlinách, které jsou chemicky aktivní. A my jsme tyto rostliny ošetřovali postřikem metylu jasmonátu, což je rostlinný hormon, který právě způsobuje spoustu těch chemických reakcí, které vedou k vylučování těch pro ptáky atraktivních látek. Takže jsme zjistili, že ano, že obrané chemické látky, které ta rostlina vylučuje, jsou pro ptáky atraktivní a ptáci tuto rostlinu navštěvují častěji, ale nemusí to být pouze chemie, může to být i fyzika. Protože je známo, že rostliny, které jsou napadeny hmyzem, mění barvu svých listů, respektive reflektanci. A protože ptáci vidí v UV spektru, vidí nižší vlnové délky než my lidi, tak vidí ty změny, které my naše oko vidět nemůže. Takže oni vlastně vidí svítící rostlinu a podle toho jsou taky navigováni této napadené rostlině.
2: Tak tohle, myslím, usadí naše posluchače a posluchačky do křesel, pokud už nesedí. Protože to, že rostliny svítí a voní, aby je přilákali ptáky, je pro mě velká novinka. Na tohle všechno se přichází nějakým terénním výzkumem. Trávíš hodně času v přírodě?
3: Vlastně ne. Totiž ten výzkum náš nemůže trvat moc dlouho, protože ptáci jsou chytré organismy, které se rychle naučí, když jim dáme nějakou falešnou návnadu. A my právě tyto pokusy děláme tím způsobem, že na stromy vystavujeme housenky z plastelíny. Ty housenky samozřejmě pro ptáky nepředstavují žádné lákadlo, protože to není jídlo. Je to netoxická plastelína, ale my to používáme proto, že zpětně po tom pokusu, který trvá třeba 10 dní, nebo 14 dní, to záleží na tom, jak je ten pokus designován, tak můžeme z těch plastelinových housenek vyčíst, kdo jí napadl. My totiž v ní vidíme otisk toho zobáku, kdy se pták snaží housenku napadnout.
2: Takže vy jste takovýhle ptačí detektivové. Ale na mě teda desetidenní experiment pořád působí jako vlastně docela dlouhá doba. To znamená, že vy nějaké ty housenky umístíte do toho prostředí a pak se zase uklidíte pěkně do teplička a čekáte, co ti ptáci udělají. Chápu to správně?
3: Přesně tak, akorát je musíme čas od času vyměnit, protože jinak bychom těžko kvantifikovali, kolikrát ty housenky byly napadeny. Protože pokud jednou napadeny jsou, pak byly napadeny, ale už nevidíme ten další pokus.
0: Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
2: Co se děje v mezičase? Já jsem se dočetl, že jsi se podílela na vývoji kamerového systému s využitím umělé inteligence. Takže vy v průběhu, jak asi bych čekal, pozorujete to dané místo pomocí kamer a říkáte si, co se tam asi děje. Není to úplně asi naslepo, že?
3: No, tohle to je takový side projekt, abych to řekla hezky česky. My to vlastně všichni děláme ve volném čase, ale uvědomili jsme si, že ty housenky plastelínové, které používáme, nejsou úplně vhodné, ačkoliv představují pořád výborný způsob, jak aspoň z části kvantifikovat, jak moc ptáci se snaží hmyz lovit. Ale abychom to ověřili, jak vlastně dobrá tahle metoda je, dělali jsme jeden takový pokus nedaleko Bordeaux ve Francii, abychom ověřili, že tato metoda je dobrá, a používali jsme k tomu fotopasti. Fotopast lze nastavit tak, že detekuje pohyb, tehdy se zapne a udělá třeba sérii fotek, nebo udělá jednu fotku nebo udělá video. No ale my jsme zjistili, že tyhle fotopasti nejsou vhodné pro monitoring ptáků, protože ptáci jsou rychlí a ptáci jsou malí, takže ne vždycky se ta kamera zapne. A proto jsme si říkali, Safra, ten pokus, který jsme navrhli, je dobrý a mohl by zjistit, jak moc dobrá ta metoda je, ale potřebujeme lepší nástroje, jak to zjistit. A tak jsme se spojili s ajťáky a z mechaniky a z fyziky, které jsme nadchli do toho, že potřebujeme postavit novou kameru, která nám bude dobře sloužit v terénním výzkumu ekologickém. A je to hrozná sranda, protože spolupráce bílých fyziků a ajťáků, kteří jsou upraveni a u počítače, a nás, zelených ekologů, kteří lítají po lese, je hrozná legrace, ale jsme všichni do toho nadšení a děláme to vlastně ve volném čase. Ale věříme tomu, že je to dobrý krok k tomu ten ekologický výzkum zpřesnit.
2: Ty jsi zmínila, že jste nadchli, tak to by mě zajímalo, jak jste nadchli fyziky a inženýry, aby pro vás vyvíjeli takovéhle nástroje.
3: Já se s jedním z těch fyziků znám osobně, jsme kamarádi dlouhodobí, a já jsem mu říkala, ty Láďo, ty děláš ty fyzice a my potřebujeme udělat takovýhle kamery, nevěděl bys o někom, kdo by to mohl dělat, a on říkal, no to víš, že jo, Milan Novák, to je výborný kluk, který postavil už kameru pro monitoring kůrovce. Já myslím, že bude nadšený. A tak jsme se spojili a tak spolupracujeme, stavíme kameru a já jim vlastně za to oběma tímto děkuji, protože jsou neuvěřitelní. Jsou to obrovské kapacity ve svém oboru a já jsem šťastná, že s nima na to můžu dělat.
2: Já jsem zatím zmiňoval, že pro naše posluchače a posluchačky je to asi hromada nových informací a možná překvapení, co všechno v té přírodě vlastně funguje a interaguje mezi sebou. Pro tebe je tam taky nějaké překvapení? Je něco, co tě na tvém výzkumu dostalo, tak říkajíc, do kolen a zaujalo, že jsi s tím nepočítala předem?
3: Ani ne, ale každý den mě překvapuje, jak ten systém v té přírodě je komplikovaný a jak tomu vůbec nerozumíme. fascinuje mě přicházet na ty mechanismy, na to, jak to funguje a proč. A jsem přesvědčená o tom, že je důležité tento výzkum vést, protože abychom mohli přírodu chránit a pomoct jí od toho, co jsme jí provedli doposud, tak ji potřebujeme znát.
2: A to mi nahrává na další otázku. Mě by zajímalo, jestli tvoje poznatky můžou být nějak užitečné v praxi. Jestli to je něco zajímavého pro lesníky, ochránce přírody nebo nás, běžné lidi.
3: Věřím, že do budoucna ano. Já jsem psala takový projekt, snažím se o jeho financování. Je to právě s využitím těchto chytrých kamer, které mají za úkol nakonec vybrat jenom fotografie ptáků a přiřadit k ním správně druh toho ptáka. A mým snem krátkodobým teď je přinést jeden takový index, který by vlastně shrnoval potenciál daného prostoru, dejme tomu kousku lesa, jak ptáci, kteří v něm žijí, mohou pomoct stromům, potažmo lesníkům, s odstraňováním právě toho hmyzu, který ten les může sežrat. Takže věřím, že ano, že i ten základní výzkum, který ve velké většině dělám, má nakonec potenciál stát se aplikovaným nástrojem pro například ty lesy.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: S Anou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd si povídáme o tom, že mezi ptáky, hmyzem a rostlinami panují opravdu složité vztahy. Mě by zajímalo, co tě na prozkoumávání těchto vztahů baví zdaleka nejvíc. A jestli ta práce terénní vědkyně je to, co tě opravdu vždycky naplňuje.
3: No mě právě fascinuje ta složitost toho systému, že to není lineární záležitost. Není to tak, že by rostlina rostla, hmyzák ji sežral a pták sežral hmyzáka. Že právě ta chemie a ta optika, o které jsme se předtím bavili, hrají velkou roli a že ten systém zkrátka je velmi rozvětvený a složitý. A stoprocentně ano. Já to, co dělám, miluju, jsem šťastná, že můžu dělat tuhle práci a opravdu nerada bych ji měnila.
2: Tak to je úplně poznášející slyšet, ale troufnu si trošku tnout do živého. Je na té vědecké práci něco, co tě naopak nebaví, nebo co nacházíš jako opravdu náročné, k čemu se musíš přemlouvat?
3: Jo, já jsem, ono by to mohlo znít trochu nabubřele, ale já si myslím, že jsem spíš vizionář. Já mám nápady, mám představy, miluju vymýšlet nové hypotézy a chodit do terénu a pak z toho spočítat tu statistiku a napsat článek, ale dokončit článek tak, aby se poslal do toho časopisu, to mě nebá. Ten úplný konec, úplně to doladit do detailu, s tím bojuju skoro každý den, ale vím, že je to součást té práce a stojí mi to za to i přesto.
2: Mě taky zaujalo, že jsi zmiňovala les u Bordeaux a já na tebe prozradím, že jsi od roku 2023 taky působila ve Francii. Jak se ti tam žilo a pracovalo a v čem je to například jiné než život v Česku, pozici, které jsi ty?
3: Já jsem se tam cítila velmi dobře. Jednak jsem měla obrovské štěstí na to, že jsem mohla dělat v týmu vědců, kteří byli jak po té vědecké stránce na špičkové úrovni, dělají úžasnou vědu, jsou to nesmírně chytrý lidi. Tak ale i z osobního hlediska jsme si strašně sedli a naše spolupráce trvá a myslím si, troufnu si říct, že bude trvat i nadále. A co se týče osobnější roviny, mně se Francie strašně líbila. Je pravda, že Bordeaux je taková placka, kde rostou borovice.
2: A vinice.
3: Ale zase máte 50 kilometrů od domova oceán. A to je, když máte dvě děti sebou ve Francii, strašná výhoda.
2: Tvoje děti se naučily francouzsky?
3: Naučily. Ta starší, ta se naučila téměř plynule a dneska se snažíme to udržet. Děti chodí na kurzy do Francouzské aliance, aby si tu výhodu podrželi. A syn mladší, tam to bylo složitější, on ještě neměl dokončenou češtinu, když jsme se tam přestěhovali, ale celkem úspěšně se i on naučil francouzsky a i dneska občas přepnou a když jsme doma, tak spolu začnou brebentit francouzsky.
2: A myslíš, že tvoje děti budou kráčet v tvých šlépejích? Jak se ti daří kombinovat tady ten vědecký život a život maminky?
3: No, moje děti jsou specifické tím, že jsou velmi živé a zajímá je všechno. A jestli budou nebo nebudou kráčet v mých šlepích, mě osobně je celkem jedno. Já si myslím, že věda je super a když je to bude bavit, tak prima, proč ne, jděte do toho. Ale pokud budou chtít dělat muziku, umění nebo novinařinu, ježišmarja, hlavně dělej, co je baví.
2: To je krásný a zdravý přístup k věci. Když zrovna nejsi v laboratoři nebo v terénu nebo s dětmi, jak nejraději relaxuješ?
3: Zrovna nedávno jsem si říkala, že bych si uměla představit takovej ten starobní způsob relaxace, že bych jela do lázní a prostě jenom chodila na procedury a spala. Ale myslím, že vím, na co narážíš. Ještě předtím, než jsem odjela do Francie, tak jsme celkem intenzivně hráli s kapelou Dělníci vědy, kde právě působil mimo jiné taky Láďa Ptáček, kterého jsem zmiňovala, že je ten fyzik, se kterým spolupracuji na těch kamerách. Takže muzika.
2: Na co hraješ?
3: Na bicí.
2: Tak to je paráda, to jsem se vždycky chtěl naučit. A nikdy jsem proto neměl prostor, protože jsem vyrostl v malém bytě v paneláku, takže to nebylo úplně, řekněme, kompatibilní se sousedským životem. Kromě hudby máš ještě nějaké koníčky nebo způsoby, jak vypnout?
3: Ráda čtu, ale je pravda, že od té doby, co intenzivně dělám vědu, tak nečtu tolik, protože já to ráda přirovnávám k tomu, když je člověk zedník, stavař, staví zdi. A někdo by mu, protože mě se to děje, mě často lidi říkají, tak si odpočiň u knížky a přečti si knížku. A já pak říkám, ale představ si, že ten zedník přijde domů a ty mu řekneš, tak si odpočiň u postavení zdi. A já ráda trávím čas na naší zahradě, sázím kytky, většinou nějaký plododárný kytky, který pak můžeme oškubat s dětma. A taky jsme mývali a zase budeme mít slepice. To mě baví.
2: Nesázíš třeba nějaké kytky, které by lákaly hmyz a ty si pak mohla pozorovat, jak se okolo nich motají ptáci?
3: Ne, ještě ne, ale popřemýšlím o tom. Myslím, že to je dobrý nápad.
2: To mě přivádí k takové otázce, protože já jsem si ze svého působení na Akademii věd odnesl zlozvyk lípat do filmu s vesmírnou tématikou. Tak mě zajímalo, jestli máš taky takovýhle vědecký zlozvyk, který se týká tvého oboru nebo nějakou podobnou profesní deformaci.
3: Já si nevybavuju ale žádný film, který by řešil komunikaci rostlin, kromě Dne trifidů. Ale mám pocit, že tam do toho rejpat nejde. Ale ne, asi myslím si, že ne, nemám.
1: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Aničko, les nebo laboratoř?
3: Les.
2: Hmyz nebo rostliny?
3: Hmyz.
2: Notebook nebo terénní zápisník?
3: Terénní zápisník.
2: Bordeaux nebo jižní Čechy?
3: Teď Bordeaux.
2: Sport nebo klid s knížkou?
3: Klid s knížkou.
2: Raději hudbu hrát nebo poslouchat?
3: Jak kdy.
2: A práce s AI nebo bez ní?
3: S.
1: Žárovky.
2: Aničko, vím, že se taky věnuješ projektům občanské vědy. Můžeš nám přiblížit, o co vlastně jde a co jako vědkyně oceňuješ na zapojování veřejnosti do takovýchhle projektů?
3: To je strašně zajímavá kapitola vědy a myslím, že je opravdu důležitá. U občanské vědy jde o to, že se do sběru dat zejména zapojuje občanská veřejnost a má to dvojí výhodu. Za prvé, že je spousta lidí, kteří ta data mohou sbírat. A když mluvím o sbírání dat, tak tím myslím například monitorování nepůvodních rostlin. Když třeba lidi jdou na procházku, kouknou, vidí netýkavku žláznatou, což je rostlina zavlečená z Asie, mohou ji vyfotit a mohou ji poslat na nějakou platformu a my potom víme, že tam je, monitorujeme ji a víme, že ji potřebujeme odstranit například, velmi zjednodušeně. A druhá věc je ta, že se díky této iniciativě širší veřejnost dozví o tom, proč je důležité, že tu vědu máme a že ji zkoumáme, že zkoumáme přírodu a z jakého důvodu to děláme.
2: Aničko, můžeš nám přiblížit ten projekt jako takový, čemu se v něm lidé věnovali a běží pořád?
3: Ten projekt už neběží a já jsem byla jenom drobnou součástí toho projektu. Vedl ho Bastien Castagnerol, který byl shodou náhod i mým mentorem právě ve Francii. A šlo o to, že zkoumal, jak vědci versus občanská veřejnost jsou schopní odhadnout, kdo je zatím okusem té housenky, jestli to byli ptáci, jestli to byl nějaký hmyz. A zjistilo se ve skutečnosti, že právě i občané, kteří nejsou v této věci trénovaní, můžou velmi dobře posloužit i v přímo účastnění se při analýze nějakých vzorků.
2: To je velké povzbuzení pro všechny posluchače a posluchačky, když se takhle zajímají o svět okolo sebe a nachází takové projekty nebo možná i aplikace, které se dají právě použít pro identifikaci různých rostlinných nebo živočišných druhů. Máš možná nějaký tip na takovou aplikaci, která by mohla lidem pomoct?
3: Mám takové aplikace v telefonu, ale nevzpomenu si na jejich název.
2: No naštěstí, my jsme doma se ženou velcí nadšenci, takže kudy chodíme, tak zjišťujeme, co je okolo nás za ptačí druhy pomocí aplikace Merlin Bird ID. Případně si takhle fotíme rostliny a vůbec jsem nevěděl, že se s těmi daty takhle může pracovat. Takže pokud máte zájem, určitě si můžete takové aplikace dohledat na nejrůznějších platformách. A mě nezbývá, než se ještě zeptat, jestli máš nějakého oblíbeného ptáka a proč?
3: Mám, ale je to takové kliše. Mým asi nejoblíbenějším ptákem je ledňáček říční. A je to kvůli jeho zbarvení. Ale nejenom proto, i protože mě fascinuje, jakým způsobem loví ryby. On se celý ponoří do vody, do svého úzkého a dlouhého zobáku chytne rybu a zase vylétne z vody zpět. Ale abych byla spravedlivá, tak kromě ledňáčka mám taky ráda šoupálky. To jsou droboučcí ptáci, které je těžké zahlídnout, protože oni mají hnědé zbarvení a lezou po kůře stromu. A oni to jméno dostali právě podle toho pohybu, který vykonávají, když na tom stromu lezou. Oni se tak šoupou nahoru a můžou lézt i hlavou dolů, což jsou jediní z pěvců, kteří tohleto dokážou.
2: Ty jsi zmiňovala, že jsi ale ve výzkumu trošku vizionářka. Jakým směrem by ses ve svém výzkumu chtěla vydat v příštích letech, kdyby jsi mohla úplně libovolně vybrat? Nebo co máš v šuplíčku nachystané?
3: Děkuju, to je hezká otázka. Já jsem teďkonc na rozhraní, myslím, nebo to tak vnímám, když jsem se vrátila z té dlouhodobé stáže ve Francii a měla bych možná přemýšlet o tom, že budu zakládat vlastní skupinu. A já bych ráda u té ekologie zůstala, ale fascinuje mě propojení ekologie a techniky. A za mě je zkoumání ekologie krásný, ale zároveň nepřesný, protože my vyprávíme velké příběhy o tom, jak ty složité systémy fungují, ale není to založené na tvrdých datech, jako třeba v genetice. Takže my všechno odhadujeme, vidíme přibližně, co se tam děje a pak se snažíme samozřejmě pomocí robustních statistických analýz a tak podobně. Necucáme si to z prstu, ale pořád je to tak nějak asi a myslím si, že pomocí umělé inteligence a pomocí techniky, jako jsou právě ty kamery nebo různá nahrávadla, která už existují, můžeme získat daleko přesnější data a daleko přesněji o tom, co se v té přírodě děje, mluvit.
2: V roce 2025 si obdržela prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky. Hraje to v tvé výzkumné práci nějakou roli? Může to ovlivnit tvůj budoucí výzkum?
3: Pravděpodobně ano. Za prvé, protože se s tím pojí prostě nějaká publicita. A za druhé, my k tomu dostáváme nějakou peněžitou prémii a můžeme s ní naložit podle svého. No a já právě proto, že ty kamery, o kterých mluvím, vyvíjíme tak nějak z vlastní vůle, tak chci část těch peněz věnovat právě na nákup materiálu pro to, abychom mohli dostatečné množství takovýchto kamer postavit a pak je v našem výzkumu využít.
2: To je obdivuhodné, že i takhle ve volném čase se svými vlastními prostředky se člověk zase vrací k té výzkumné práci a je to tím pádem nejen práce, ale do velké míry i koníček a celoživotní vášeň. Úplně poslední, závěrečná otázka. My jsme se tu v průběhu našeho rozhovoru bavili, že duby komunikují s těmi predátory, ať už jde o ptáky, případně s hmyzem samotným pomocí nějakých chemických signálů. A já se trošku rozpustile zeptám, kdyby ty jsi mohla komunikovat s dubem, na co by ses ho zeptala a jak by to mohlo pomoct tvému výzkumu?
3: To je skvělá otázka. Já bych se ho asi zeptala, jakým způsobem alokuje energii buď do obrany anebo do růstu, protože to je to, co mě opravdu zajímá. Jakým způsobem se ta rostlina, na základě čeho se rozhoduje, jestli bude spíš víc růst, nebo jestli bude se víc bránit.
2: Tak doufejme, že v příštích letech tuhle odpovědi získáš, aniž by ses na to dubu ptala. Popřejeme ti hodně štěstí. Povídali jsme si s Aničkou Mrázovou z Biologického centra Akademie věd České republiky.
3: Naschledanou.
2: A loučí se s vámi Jan Lukačevič.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
1: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.

0: Či Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
2: Vinohradskou 12 já poslouchám od covidu.
3: Poslouchám, když umývám koupelnu.
4: Úderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
3: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
5: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
6: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
7: Jak má sekund auta, tak to pouštím.
8: Si to prostě pustíme na ke snídaní.
3: Vinohradská 12 fakt skvělá.
9: Je úžasný zdroj.
10: Děláte super práci a určitě v tom pokračujte.
5: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Upozorňuji, že v následující epizodě se objevují popisy násilných trestných činů. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Česká justice od letoška začala evidovat femicidy, co pod tento pojem všechno spadá, k čemu takové statistiky jsou a jak pomáhat ženám, které se stanou oběťmi násilných trestných činů. Probereme to s Klárou Filipovou z datové redakce Českého rozhlasu. Dnes je pátek, 17. července. Ahoj Kláro, zdravíme tě do Ostravy, díky, že jsi našla chvíli na Vinohradskou 12.
11: Ahoj Matěj, moc děkuji za pozvání.
5: Tak, femicida od letošního roku získala nově svou vlastní kolonku v justičních statistikách. To je důležitá informace, potvrdilo ti to Ministerstvo spravedlnosti.
12: Nově systematicky sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
13: Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti.
5: Chápu správně tedy, že doteď se o násilných trestných činech na ženách žádná data neevidovala?
11: To nemůžeme říct. Samozřejmě jak policie, tak i justice sbírají celou řadu informací. To, co unikalo z těch justičních statistik, je nějaký kontext toho partnerského či domácího násilí. Ten nový systém, který Ministerstvo spravedlnosti zavedlo, se inspiroval metodikou OSN i Evropského institutu pro genderovou rovnost. U vybraných trestných činů tak nově soudy sledují vztah oběti a toho pachatele, tedy jestli šlo o partnery, expartnery a tak podobně. Také přibyla kolonka domácího násilí, tedy jestli v tom vztahu se násilí objevovalo předtím, než došlo k tomu závažnému trestnému činu. A co je teda ta největší novinka je, že se tam objevuje i indikace takzvané femicidy, tedy vraždy ženy. To neznamená, že by soudci teďka museli nějak jinak řešit znalecké posudky, jinak řešit svědectví nebo nějak jinak rozhodovat.
5: Prostě se to nově eviduje.
11: Jenom se to nově zpětně eviduje. Tudíž budeme schopni lépe sbírat ta data a lépe sledovat, jak se tyto činy, to násilí vyvíjí v čase.
5: Tyhle ty změny znamenají něco pro policii?
11: Pro policii jako takovou to nic neznamená. Policie eviduje svoje vlastní statistiky kriminality a vlastně je to od sebe do velké míry oddělené. Je to jedna z těch kritik, která často zaznívala od expertů i z té mezinárodní úrovně, že ve chvíli, kdy my nesledujeme ty činy v nějakém kontextu a ten kontext u toho partnerského násilí je prostě klíčový, tak nejsme schopni vytvářet prostě funkční manuály nebo funkční postupy jak pro policii, tak pro neziskový prostor nebo třeba pro ty soudy.
5: Dobře, takže teď v těch statistikách, justičních statistikách prostě nově bude ten kontext, ten vztahový kontext.
11: Přesně
5: ta oběť měla vztah s tím a s tím takový a takový, pojďme s tím něco dělat, protože ta data nám ukazují to a to.
11: Přesně tak.
5: Ty jsi zmiňovala, že femicida je vražda ženy, ale spadá pod to i jiný typ násilí, nebo femicida je vždycky jenom vražda?
11: Femicida nemusí být vždycky jenom vražda, ačkoliv Světová zdravotnická organizace ji definuje jako úmyslnou vraždu ženy, a to kvůli jejímu pohlaví. V širším slova smyslu může jít dokonce o každé zabití ženy či dívky. Ale my jsme dělali svoji vlastní statistiku, protože jak jsme zmínili, tak justice do této doby vlastně femicidy nesledovala vůbec. Takže s kolegou Janem Cibulkou jsme se rozhodli zvolit nějakou vlastní metodiku a zjistit, kolik těch trestných činů by šlo označit jako femicidy. A my jsme do toho počítali i těžké ublížení na zdraví, protože vlastně rozdíl mezi dokonanou vraždou a těžkým ublížením na zdraví dost často může být jenom shoda náhod, nebo to, že zasáhl někdo z okolí. Takže v našich číslech, v těch rozsudcích, které jsme analyzovali, máme i těžké ublížení na zdraví.
1: Takže ale dohromady, když to shrneš, tak je to genderově podmíněné teda násilí, které končí teda mnohdy vraždou.
11: Přesně tak, můžeme prostě říct, že se jedná o závažnou trestnou činnost na ženách.
1: Mm-hmm. No a když jste to teda počítali, tak kolik vám to tak vyšlo, že se ročně stane femicid v Česku?
11: My jsme zvolili systém, který nám přišel nejlogičtější a který se do určité míry inspiroval i tím, co už dělali jiné instituce. Vlastně k vytipování těch jednotlivých případů jsme se podívali právě na statistické listy trestní, se to jmenuje. Je to prostě justiční databáze, kdy Ministerstvo spravedlnosti pravidelně zveřejňuje tyto informace. Potom jsme obeslali všechny soudy, kterých se to týkalo, a zažádali jsme je o rozsudky z let 2017 až 2021. Tenhle projekt, který jsme až teďka dokončili, se totiž táhne už několik let. A na základě svobodného přístupu k informacím jsme od těch soudů získali na 100 rozsudků. My jsme se rozhodli, že ze všech těch rozsudků vyselektujeme ještě užší část, a tedy jenom část, kde můžeme identifikovat, jestli tam byl nějaký vztah mezi obětí a pachatelem a jestli k tomu předcházelo nějaké domácí násilí. Z toho nám vyšlo 66 rozsudků, kde jsme byli schopni toto všechno popsat a identifikovat.
1: 66 za 4 roky. Jak k těm případům vůbec docházelo? Jaká byla motivace těch pachatelů jako takových? Kdo byli ty pachatelé? Pojďme to rozebrat.
11: Nejznámější mediální případ v posledních letech z České republiky byl případ z Bohumína z roku 2020, kdy pachatel neunesl, že se od něj odstěhovala manželka a podpálil byt, ve kterém zrovna probíhala rodinná oslava. Ten byt byl v panelovém domě ve Vysokém Patře. Zemřelo tam celkem 11 lidí. Tehdy se jednalo o extrémní případ femicidy, co se týká jakoby počtu obětí. A tenhle případ vlastně dobře ilustruje to, že ty násilné trestné činy nemusí často dopadat jenom na tu samotnou partnerku, ale i na její okolí. Kromě vlastně těch fyzických útoků, soudy často popisovaly i doprovodné psychické násilí. Často vulgární nadávky, ponižování. Typické jsou také záplavy nevyžádaných zpráv, které mají nějaký jako silný emoční kontext. Také se tam objevoval stalking, buď doma nebo na pracovišti. A také se zpětně dalo vysledovat, že se tam objevovala i snaha těch pachatelů tu oběť izolovat od jejich blízkých. To je vlastně jeden z těch základních poznávacích znaků domácího a partnerského násilí.
1: Takže i nějaký projev dominance nebo moci nebo nadvlády vlastně nad tím druhým člověkem, kterému pak způsobuješ tu bolest.
11: Přesně tak. Ono je důležité podotknout, že u toho partnerského domácího násilí je vlastně nějaká ta mocenská hra tím důvodem, proč se to vlastně děje,
1: jo.
11: Ta převaha. Typickými motivy jsou žárlivost, a to jak buď v probíhajícím vztahu nebo v tom ukončeném, a nějaké jako partnerské nezhody. Co nám z toho vyšlo jednoznačně, je, že nejkritičtějším obdobím, kdy může docházet k téhle násilné, trestné, fakt závažné činnosti, jsou rozchody.
8: To buď ve chvíli, kdy ta oběť řekne, že chce odejít, nebo ten partner zjistí, že to plánuje, nebo rozchodu.
11: To nám vlastně potvrdila i bývalá předsedkyně vládního výboru pro prevenci domácího násilí Branislava Marvánová-Vargová, která upozorňuje, že to násilí probíhá prostě v cykle.
8: Typicky to začíná psychickým násilím, vyvoláváním pocitů viny, nějakou manipulací.
11: Kdy se střídají fáze nějakého narůstání napětí a násilí a pak klidové fáze, které zase často bývají ty romantické, bývají to ta velká gesta, ta snaha jako tu oběť zase přitáhnout sobě.
1: Že to je sinusoida potom taková, jo?
11: Jo, ona sama vlastně zmiňuje, že z hlediska toho rizika vážného zranění nebo zabití je právě ten rozchod to nejnebezpečnější období.
8: Plus profil toho agresora, kontrola, majetnictví, tohle je jako nejvíc.
11: Ona to popisuje ze své vlastní zkušenosti, protože zároveň působí v neziskové organizaci ROSA.
8: To je třeba jedna z otázek, na kterou my se ptáme všech klientek. Jestli třeba mám z toho partnera strach a mám strach i z toho, že by mě dokázal zabít.
11: A upozorňuje, a to mi vlastně přišlo zajímavé, ani já sama jsem si to dlouho neuvědomovala, že vlastně ty dobře míněné rady okolí, tak se prostě seber a běž od něj, můžou být velmi nebezpečné. Protože pokud nemáte vymyšlené nějaké bezpečnostní systémy, nějaké bezpečnostní plány a pokud nikdo neví o tom, co se vám jakoby doma děje, tak právě tahle chvíle je z hlediska rizika smrti nebo vážného následku fakt nebezpečná.
1: Hmm. Jenom na dovysvětlení, ty jsi zmiňovala tu ROSU, ROSA Centrum, tak to je neziskovka, která, pokud se nemýlím, poskytuje pomoc ženám obětem domácího násilí a je tam i krizová intervence a tak dále. Jinak, když mluvíš o rozchodech a podobně, tak tam se teda automaticky předpokládá, že jde o násilnou trestnou činnost teda v tom partnerském vztahu nebo partnerském vztahu, který končí. To znamená, femicidy skutečně jako výlučně páchají blízcí těch lidí?
11: Ze statistik prostě vychází, že ačkoliv oběťmi vražd obecně jsou častěji muži, tak ve chvíli, kdy se jedná o ženy, tak tam je prostě ta provázanost s tou rodinou nebo s tím partnerstvím. Mm-hmm. Zatímco muži často nebo zpravidla jsou zabiti nějakým jiným mužem či svým kamarádem, u žen je právě nejnebezpečnější ten intimní vztah. Já si teďka tedy dovolím citovat z těch anonymizovaných soudních rozsudků, jenom bych chtěla varovat posluchače, že některé ty věci jsou doopravdy brutální, tak ať zváží, jestli nechcou tuhle pasáž přeskočit. Já jsem vybrala tři, které mě osobně velmi zasáhly a které vlastně ukazují, že ačkoliv neskončily smrtí jako takovou, tak měly vážné následky i průběh.
12: Případ číslo 1.
11: První případ byl o ženě, která byla u sebe doma a nejdříve si všimla, že jí na okně na parapetu chybí květináč. Z toho okna vyhlédla a všimla si, že pod oknem má okenní síť a na zemi leží i dlažební kostka. V tu chvíli se ona snažila dovolat na policii, měla kontakt na nějakého vyšetřovatele, ale zrovna to tam nikdo nebral, protože už byla ve fázi, kdy se svým partnerem řešila rozchod a řešila také stupňující se nějaké násilí. Každopádně, když se nedovolala na policii, tak si řekla, že to zkusí zase za chvilku. Když se pohybovala ve svém bytě, tak vlastně zpoza dveří v jednu chvíli na ní vyskočil její bývalý partner a s křikem jí povalil na zem. Tu ženu začal škrtit a bodal jí nářadím do krku a později i do hrudi. V jednu chvíli pak vlastně přestal, šel se posadit do kuchyně a zavolal sám záchranku pro tu svoji partnerku. Uh-huh. Z toho rozsudku šlo vyčíst, že se do bytu dostal po žebříku, protože dobře znal samozřejmě to prostředí, oni tam spolu několik let žili. A potom u soudu vypověděl, že vlastně jako netušil, že něco takového své bývalé partnerce chce udělat a že udělá, protože jí zná mnoho let a miluje jí. Ta žena přežila naštěstí, ale s vážnými následky.
12: Případ číslo 2.
11: Druhý příklad mě zasáhl a přijde mi hrozivý vlastně tím, že nešel odhalit až do té chvíle, dokud nenastal, kdy muž s cílem pomstit se své bývalé partnerce ve chvíli, kdy měli nějaké spory ohledně výchovy a péče o jejich společné dítě, tak v noci přišel k jejímu bydlišti a v osobním autě jí přeřízl brzdovou hadičku. Je nutné podotknout, že ten člověk měl vzdělání na to, aby přesně věděl, co tohle může způsobit. U soudu potom uvedl, že vlastně nikomu nechtěl ublížit, ale po dotazech soudkyně přiznal a potvrdil, že si je vědom toho, že ta žena auto využívá pravidelně na cestu do práce a že v tom voze ještě navíc pravidelně vozí jejich společné dítě do školky a na nějaké pochůzky. Tenhle příběh mě prostě zasáhl zejména tím, že se nejednalo přímo o útok na tu ženu a nejednalo se o nějakou osobní konfrontaci, jednalo se o promyšlený skrytý útok, který nastal v noci. I tato žena přežila v autě, do kterého nasedla, tak syna neměla, dojela do práce, ale s velkým štěstím, jak konstatoval samotný soud.
12: Případ číslo 3.
11: Třetí příklad, to bylo napadení partnerky v pátém měsíci těhotenství, kdy její partner začal bít pěstmi do těla, včetně břicha. Způsobil jí vážná vnitřní poranění a žena skončila vlastně v akutním ohrožení života. Soud i znalci konstatovali, že jenom s nějakou shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Tady ten pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to právě i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. To, že ženu fyzicky napadal, prokazují také policejní spisy, jeho chování se opakovaně projednávalo také na přestupkové komisi. Takže tady můžeme vidět, že vlastně řadě těch činů se dá předcházet ve chvíli, kdy je k dispozici ten samotný kontext a někdo na to nahlíží v celé té šíři těch jednotlivých skutků, které se odehrávají a je schopný je dát do řady za sebou a říct ano, toto je nebezpečné chování, které může dopadnout fakt tragicky.
1: Ty jsi zmiňovala taky, že jste narazili na taky na to, že tam jsou následky, pokud teda žena přežije ten útok psychického rázu. To znamená, jsou i velmi závažné, že odchází třeba, pokud to přežije tu násilnou trestnou činnost, tak odchází z té události třeba s traumatickou stresovou poruchou a podobně.
11: Ano, i to se z těch rozsudků dalo vlastně vyčíst nějakou obsahovou analýzou. Často se tam právě zmiňuje nějaké to PTSD, ta posttraumatická stresová porucha. Často jsou tam zmiňované deprese, úzkosti a tak. My vlastně v tom článku jsme se to pokusili analyzovat, tam je jenom problém v tom, že každý soud si to vlastně kóduje a klíčuje nějak sám. Takže nejčastěji se objevovaly pojmy jako psychická újma a útrapy, které, když jsme se zpátky koukali do těch rozsudků, tak vykazovaly nějaké znaky jako dlouhodobých duševních potíží. Objevovalo se to PTSD, trauma, syndrom týrané osoby, také strachy, obavy, noční můry a tak. Takže je důležité jako podotknout, že i když se podaří oběti vyváznout, třeba s nějakým fyzickým následkem, tak vlastně ta psychická újma je tam skoro ve většině případů.
1: Kláro, v Itálii loni na podzim schválili zavedení femicidy jako samostatného trestného činu. V Česku se nic takového nechystá, teď teda po tom pokroku v justičních statistikách.
11: I na to jsme se dotazovali rezortu spravedlnosti. Ministerstvo nám odpovědělo, že doopravdy nic takového nechystá. Ti se zatím spokojili s tím, že jsou schopni to sledovat vlastně v těch statistikách. Ministerstvo svůj postoj zdůvodňuje tím, že vlastně i tahle specifická trestná činnost se dá postihnout.
12: Vražda spáchaná z diskriminační pohnutky, včetně výslovně zmíněného pohlaví, je totiž zakotvena jako kvalifikovaná skutková podstata v rámci trestného činu vraždy. Obdobně lze postihnout i úmyslné těžké ublížení na zdraví spáchané z téže pohnutky.
1: Ty jsi zmiňovala, že některým těm případům se skutečně dá nějak účinně předcházet. Dělá Česko proto teda v tuhletu chvíli dost?
11: Těm femicidám a vážnému násilí v těch vztazích předcházet jednoznačně lze. Jestli Česko proto dělá dost, tak podle expertů je bohužel odpověď jasná, a to je to, že nedělá. Aby ženy mohly odcházet od těch násilných partnerů, tak potřebují zejména mít kam jít. V Česku panuje bytová krize a zároveň chybí i azylové domy, které by se specializovaly na oběti domácího násilí. Ty azylové domy, které se zabývají oběťmi domácího násilí, jsou specifické v tom, že umí pracovat s traumatizovanými lidmi, umí poskytnout psychologickou pomoc a umí poskytnout i nějakou právní pomoc. A mimo jiné umí například také té oběti nastavovat podmínky, jak bezpečně z toho vztahu odejít. Řeší s ní šetření peněz, řeší s ní to náhradní bydlení, řeší s ní scénáře, které by mohly nastat, pokud by se ten partner dozvěděl, že ho chce žena s dítětem například opustit, a co v tu chvíli dělat. Nastavují se fakt bezpečnostní plány. A my jsme zjistili, že v Česku těchto azylových domů nebo těch lůžek v těchto azylových domech chybí na 3000. Další věc, která by vlastně mohla celé situaci pomoct, je, kdyby policie, a to říkají tedy odborníci, pečlivěji nebo častěji přistupovala k možnosti vykázání. Ve chvíli, kdy totiž dojde k nějakému fyzickému napadnutí a je zavolaná policie, tak ta má v ruce nástroj, který se jmenuje právě vykázání, a může toho násilného člověka z domu vykázat na 2 týdny a zabavit mu třeba zbraň. Zdá se to, že to vlastně není moc účinná záležitost, ale ve výsledku je, protože ta oběť sama se automaticky takhle dostane do systému té pomoci, je kontaktováno intervenční centrum, které se oběti ozve a nabízí své služby, a zároveň jsou to 2 týdny, kdy ta oběť si může oddechnout, protože žít prostě v nějakém náročném prostředí je vysilující a může začít přemýšlet o tom, jak naložit dál se svým životem.
1: Chápu tedy ale správně, že ty obavy expertů, a je to moje poslední otázka, jsou i z toho důvodu, že možná těch femicid přibývá, nebo je tu potenciál, že se jich může do budoucna dít víc a víc?
11: Těch femicid jako takových přibývá po celém světě a podle odhadů OSN bylo třeba v roce 2024 zabito 50 tisíc žen rukou partnera nebo příbuzného. Kdybych to měla převést do něčeho pochopitelnějšího nebo uchopitelnějšího, tak je to zhruba 1 žena zavražděná každých 10 minut. Měli jsme náznaky a informace o tom, že během covidu se ta situace velmi vyostřila, protože lidé neměli kam odejít. Byly uzávěry, byly zákazy pohybu vlastně na ulici a lidi spolu trávili spoustu času v uzavřených prostorách. A my právě nevíme, jak si Česká republika stojí sama o sobě nebo v tom mezinárodním srovnání, protože přístupy jednotlivých států ve sběru těch dat se také liší. Ale právě díky tomu, že Česká republika přistoupila aspoň k zavedení pojmu femicida do těch statistických výkazů nějakým způsobem, tak máme naději, že získáme funkčnější informace o tom, co se u nás v tomhle odvětví reálně děje a že budeme schopni potom lépe nastavovat ty systémy pomoci obětem.
1: Tak Kláro, moc krát děkuju, že jsme, respektive, že vy jste to s kolegy zanalyzovali a že si ty mohla ve Vinohradské 12 tu práci představit a promluvit o femicidách.
11: Ještě jednou moc děkuju za pozvání a za zájem o tohle téma.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Klára Filipová z naší datové redakce. Mluvili jsme spolu o femicidách, které teď byly součástí jejího většího novinářského materiálu, který Klára publikovala na serveru iRozhlas.cz. Jedná se o pětidílnou sérii, která vznikla ve spolupráci datových novinářů Českého rozhlasu a vědkyň ze Sociologického ústavu a Karlovy univerzity. Společným cílem bylo identifikovat bariéry v systému pomoci obětem domácího násilí. V souvislosti s tímto nelehkým tématem násilných trestných činů a vůbec násilí páchaného na ženách je důležité připomenout vám, kteří nás posloucháte a třeba se sami nacházíte ve složité životní situaci nebo se necítíte dobře, že byste se rozhodně neměli obávat obrátit na některou z krizových linek. Námi zmiňovaná ROSA má číslo 116 016 nebo třeba organizace PROFEM, ta má číslo 608 32 277. A ještě jedna věc na úplný závěr, aktuální zjištění kolegů z investigativy Radiožurnálu, které souvisí s tím, o čem Klára mluvila na konci našeho povídání, totiž, že policie může při podezření na domácí násilí odebírat zbraně nebo vykázat konkrétního člověka z jeho domu, tak to se přesně stalo teď v případě poslance SPD Jaroslava Foldiny, který je podezřelý z domácího násilí. On tvrdí, že je nevinný a policie ten případ teď prověřuje. Naslyšenou v pondělí.
14: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
15: na Rádiu Praha.
14: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
16: Rádio Praha
14: 107,1.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Máme Tour de France a i proto budou kilometry trochu jiné, než na jaké jste zvyklí. Běžně bychom hned na úvod přivítali muže, po kterém se pořád jmenuje, tedy šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka, ale Jirka je v pelotonu Tour, akorát se přemysťuje na start dnešní etapy. Nicméně, nebojte, o jeho postřehy a názory rozhodně dnes nepřijdete. Ve studiu jsme dva, ale i tady máme novinku na hostování, které možná změníme v přestup, závisí to na výsledku. Vítám kolegu Adama Weidenthalera.
4: Krásný den.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Nejsem si, Martine, úplně jistý tím přestupem, každopádně na hostování jsem tady velmi rád. Děkuji za pozvání. Tadej Pogačar vede na Tour de France v celkovém pořadí o 3,5 minuty před Jonasem Vingegaardem a o 4 před Remkem Evenpoolem. Otázka, kterou si asi klade každý fanoušek, který třeba o cyklistiku tolik nejeví zájem, ale když je Tour de France nebo když je kterákoliv jiná Grand Tour, tak přeci jenom přihlíží, alespoň zpovzdálí. Není to přeci jenom trochu nudný závod, když je tady Pogačar takhle brzy o tolik vpředu?
3: Úplně rozumím, kam míříš, a to kvůli tomu, že vlastně všichni koukají jenom na to celkové pořadí. Kdo vede, i ve zprávách po každé máme, kdo vede, kdo je první. Pogačar, když vede o 3,5 minuty v závodě, který ve výsledku, když někdo zvítězí, tak to třeba o ty 3,5 minuty je po 21. etapě. No jo, jenomže tady je to o 3,5 minuty po etapě 6., kde Pogačar už ukázal, že je naprosto fantastický, takže to svým způsobem k tomu může mířit, ale jak už jsem naznačoval, máme pro vás i pohledy Jiřího Ježka.
5: No já si myslím, že Tour de France je pořád otevřená i co se týče žlutého trikotu. Samozřejmě dominance Tadeje Pogačara je téměř neohrozitelná, co se týče jeho soupeřů, ale jsme na závodě, který trvá 3 týdny, 21 etap a v každé etapě se může něco stát. Samozřejmě nikdo by to Tadeji Pogačarovi nepřál, nikdo mu nepřeje nic zlého. Nicméně v jedné z těch rovinatých etap, myslím, že to byla včerejší nebo předvčerejší, se stalo, že tady Pogačar málem spadl přes odhozenou láhev, odhozený bidon a říkal, že se strašně lekl, že mu v hlavě projelo, že by ta Tour pro něj mohla skončit jedním nepříjemným pádem. Takže už jsme to několikrát v historii Tour de France viděli, že drobná nepozornost některého ze závodníků může způsobit pád i žlutého muže. Může se stát cokoliv. I třeba výkonnostně může Tadej Pogačar onemocnět a může se stát to, že třeba jeho tým ho někde zapomene na větru v nějaké větrné etapě a ztratí 2-3 minutky, tým začne trošičku panikařit, soupeři si naopak čichnou k tomu, že by mohli toho Tadeje nakonec třeba přece jen zlomit. Ale tohle jsou všecko tak strašně málo pravděpodobné scénáře a jak jsem říkal, bylo by to spíš sportovní neštěstí, možná v úrovni nějaké sportovní tragédie. Takže tohleto, na to nikdo nemyslí. Ale přesto, my jsme tady opravdu na té letošní Tour de France a vlastně v poslední celé éře Tadeje Pogačara opravdu svědky sportovní historie, nejenom cyklistiky, ale obecně. Ta jeho dominance je neskutečná a pro každého fanouška, jak cyklistiky, tak obecně sportovního fanouška, to musí být krásná podívaná, když někdo takhle ve svém oboru dominuje.
4: Ano, ta dominance je dokonce taková, že by se v případě celkového prvenství mohl Tadej Pogačar přisunout k té čtveřici Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault a Miguel Indurain a stal by se tedy spolu s nimi nejúspěšnějším cyklistou v historii Tour de France.
3: On se těmi výhrami vlastně má zatím 3 na letošní Tour de France, stejně jako Tim Merlier, ale ten potřebuje ještě hodně, může vlastně posunout před Cavendishe, před Merckxe, pokud se tedy i v následujících letech mu bude dařit. No, otázkou, jestli se mu dařit bude. Otázkou je, jestli vlastně tím, jak se závodí, sbírá úplně sympatie. No.
4: To mě zaujalo, Martine, jak časté je, že se bučí na peloton a že se konkrétně bučí na jednoho muže a toho muže, který je ve žlutém, který má být středobodem, který má být tím hlavním prodejním artiklem, řekněme, pro cyklistiku jako takovou. Prý na téhle Tour de France si nezískává úplně vždycky a u všech fanoušků tady Pogačar sympatie.
3: No je to takové zvláštní, protože když si vezmeš, tak spousta těch fanoušků čeká na toho Pogačara ne na rovině, kde kolem nich udělá vžum jako motorka a je pryč, stejně jako všichni ostatní, ale většinou v kopci, kde tedy Pogačar udělá tak vžum, jakože to je delší, ale vlastně stejná situace, ale je také hnedka pryč. Nicméně na ten kopec, kde nemůžeš zaparkovat, tak si musíš dojet. No a teď si vezmi, že on, Pogačar, tam dojede, ty si vyvinul sám nějakou energii na to, aby ses na to místo dostal. Není to jako, že si tam dojdeš v úzovkách s kelímkem piva, ale něco si udělal proto, aby ses dostal na ten kopec, musíš ocenit ten výkon, který dělá ten sportovec, protože ty si, byť pomalej výrazně, musel udělat to samé a vyjedeš tam proto, aby se na něj bučel? Hmm. Je to taková jako zvláštní situace. Zároveň ale musíme zmínit, že on, ta stáj Spojených arabských emirátů si nedělá úplně kamarády v pelotonu tím, jakým způsobem vystupuje, tedy jak suverénně se snaží všechno urvat pro sebe. Je to samozřejmě pochopitelné, tak je to závod, chceš vyhrát, tak buď lepší, a oni se zkrátka snaží dokázat, že jsou ti nejlepší. Na druhou stranu on, ten Pogačar vlastně jede tak a celá ta jeho stáj, a on tu svoji stáj nutí, že vlastně nikomu nedává šanci, a už jsou jako některé stáje trošku naštvané, že vždyť tohle je etapa, kdy ty se nemusíš snažit. Nejedete na celkové pořadí, peloton si může dát volno, můžete mít pohodu v uvozovkách a být teď pomalejší, nechat prostor ostatním na vítězství, a ne, on to stejně udělá pro sebe.
4: A ty jakožto cyklistický reportér, když se bavíš s lidmi z branže, cítíš, že spíš přejí Pogačarovi, aby se skutečně definitivně dostal na ten piedestal mezi historické velké postavy, anebo spíš chtějí úspěch outsidera? Protože třeba já osobně, když vím, že někdo vítězí, vys třeba v minulosti tenista Novak Djokovic, tak jsem vždycky vlastně přál proti němu, protože jsem chtěl, aby se to nějak občerstvilo, aby prostě nebyl tak dominantní a aby bylo o co hrát, o co jet teda v případě cyklistiky.
3: No jo, ale stejně jako u toho Djokoviče, tak musíš ocenit, jak on prostě jede. Musíš ocenit, že on je prostě neskutečný tím výkonem, který předvádí, a z tohohle důvodu vlastně každý Pogačarovi přeje, když nejsi jeho soupeř. No. Takže velká část lidí Pogačarovi přeje a dělají to s velkou láskou právě k té cyklistice. Ostatně můžeme se k tomu dostat také s hostem, který se připojil do kilometrů Jiřího Ješka na Island. Zdravím Petra Vakoče, hezký den.
6: Dobrý den.
3: Jak vy to máte vlastně s Tadejem Pogačarem? Milujete to, co předvádí, nebo ne?
6: Já jsem fanoušek tady. Mně se líbí ten jeho projev, samozřejmě obdivuju to, jakým způsobem dokáže závodit, ale je mi extrémně sympatický jako člověk a tím svým projevem je vidět, že to dělá s radostí a je otevřený fanouškům, takže myslím si, že to je skvělý závodník a moc mu to přeju.
4: V roli soupeře teoretického, jak by se vám proti němu jelo, co se na něj vůbec dá vymyslet?
6: Tam asi je to hrozně těžký něco na něj vymyslet. V minulosti bylo vidět, že tým Visma byl schopný ho přečíslit, trošku vlastně nechat ho vybláznit se nebo tak. To si myslím, že asi jediný, co na něj může fungovat, tak je to právě ta jeho touha vyhrávat i ty etapy, který třeba by nemusel, nebo trošku plýtvat energii, ukazovat tu jeho dominanci, i když v jeho případě si myslím, že to je spíš prostě jenom ta chuť závodit a chuť vyhrávat a jít za každou příležitostí, kterou vidí, takže myslím si, že na tohle to může trochu doplatit. Na to třeba, že riskuje ve sjezdech, ale jinak je to hrozně těžký, jakoby v přímém souboji opravdu je o level výš v tuhle chvíli a ukazuje to.
3: My jsme se na začátku bavili o tom, jestli Tour vlastně tím není trochu nudná. Není nudná? Míří Pogačar vlastně k jasnému vítězství a může vůbec něco stát, aby se to ještě nějakým způsobem stalo zajímavé i pro člověka, který sleduje pouze to celkové pořadí?
6: Jako, asi se to dalo předpokládat po loňském roce, po průběhu letošní sezóny, že to bude složitý, aby ta Tour byla nějakým způsobem vyrovnaná, co se týče toho celkového pořadí. Na druhou stranu je tam ohromný boj o to pódiové umístění, tam je to nesmírně vyrovnaný, neustále se to přesýpá a z mýho pohledu je i opravdu zajímavé vidět ty jednotlivé etapy, například úterní etapa v tom centrálním masivu, tak ta se neustále přilívala, nakonec tam tady dominantně vyhrál, ale v posledních nějakých 10-15 kilometrech to ještě vypadalo úplně jinak, takže nemyslím si, že to něco mění na té napínavosti tour těch jednotlivých etap a ta podívaná je skvělá, i když samozřejmě to celkový pořadí je nějakým způsobem nalajnovaný, tak pořád tam je těch soubojů plno, ať už o to pódium, tak o ty jednotlivé etapy a každý den vidíme neskutečný výkony, takže určitě co sledovat.
4: To říká český profesionální cyklista Petr Vakoč, který se k nám připojil na radiožurnálu Sport do kilometrů Jiřího Ježka. Vy máte za sebou 3 Grand Tour, dvakrát z toho to byla Tour de France a ta druhá v roce 2021, kdy už tady Pogačar dokázal zvítězit, tehdy tedy přebral žlutý trikot od 8. etapy, letos už to bylo v té 6. Každopádně, jaká je kolem tady Pogačara třeba mediální pozornost, anebo i ta fanouškovská přímo v cíli nebo okolo trati. Kolik od něj musí odhánět takhle lidí, řekněme nějací ať už traťoví komisaři nebo prostě jeho pomocníci, tak aby měl tady Pogačar klid na práci. Jak to vypadá?
6: Samozřejmě ta popularita je ohromná. Jo, ta cyklistika je krásná v tom, že se fanoušek dostane opravdu blízko a může například v tom cíli nebo při startem etapy být přímo v tom prostoru, kde toho jezdce vlastně vidí úplně zblízka, někdy se mu poštěstí je podpis a všechno, ale samozřejmě na druhou stranu je to náročné pro ty jezdce, kteří jsou v těsném kontaktu, někdy dokonce až v přímém kontaktu, pokud dojde například k pádu, takže ten jezdec musí jít neustále na pozoru, opravdu ty diváci můžou být hodně blízko tomu závodníkovi, jsou nejen velké nároky a musí se závodník dávat pozor, jak během závodu, kdy je to úžasný je tím špalírem divákům, ale opravdu je blízko, tak i po závodě nesmí věnovat až moc energie tomu být s nimi fanoušky té mediální pozornosti a opravdu pro tady je to náročný i v tom, že každý den ho čekají ve žlutém dresu tiskové konference a se to nabaluje a je toho opravdu dost.
3: Říká Petr Vakoč, mluvil jste, Petře, také o tom, že zajímavý bude souboj o pódium, tak si pustne názor Jiřího Ježka.
5: No, já bych si dovolil tipnout, že ten souboj bude opravdu mezi Jonasem Vingegaardem, Remco Evenpoolem a Juanem Ayusem. Zatím na mě nejlíp působí Remco Evenpool, ale on není psychicky úplně jako stabilní na to, aby dokázal udržet svoje nervy a nějaký takový klidný fokus na ten výsledek po celou Grand Tour. Takže bojím se, že třeba někde zbytečně bude plýtvat energií s tím ohledem, že se cítí zatím z těchto těch tří nejsilnější, ale myslím si, že pořád, co se týče výkonnosti, je na tom nejlíp.
4: Jak to je podle Petra Vakoče? Kdo bude tím, řekněme, největším kandidátem na druhé místo? Jenom připomeňme, Jonas Vingegaard má celkovou ztrátu na Pogačara 3,5 minuty, pak zhruba 4 Evenpool, 4,22 Ayuso, pak třeba ještě Sexas nebo Lipovic, tam jsou do 5 minut za vedoucím mužem celkového pořadí.
6: Za mě je to stále Jonas Vingegaard, ten ukázal neskutečnou formu na Giro a i během té tour, tak jede výborně, samozřejmě není schopný sekundovat Pogačarovi, ale v tuhle tu chvíli je pro mě pořád hlavním favoritem na to druhé místo.
3: Říká Petr Vakoč, k Jonasi Vingegaardovi také mluví Jiří Ježek.
5: Jonas Vingegaard, tak ten zase naopak na mě ty poslední etapy působí hodně unaveně. On jel skvěle Giro, tím Girem d'Italia se měl připravit na Tour de France, to Giro vyhrál podle jeho slov poměrně snadno, takže jako měl pocit, že tu energii má našetřenou, ale zatím to moc vidět není. Jako buď se nastartuje v Alpách a bude chtít aspoň teda potvrdit tu pozici, že je za Tadejem Pogačarem nejlepší na světě, a nebo se stane to, že z té Tour de France nějakým způsobem vycouvá. Což sice není v jeho jako charakteru, ale pokud by se měl nějak výrazně trápit, tak já si myslím, že pro něj nic jiného než vítězství na té Tour de France nehraje nějakou roli a možná by třeba začal přemýšlet o tom, že by zkusil zkusil vyhrát Vueltu nebo se připravit na mistrovství světa, které bude velice náročné v Kanadě.
3: Petr Vakoč s námi v kilometrech Jiřího Ježka stále. Dokázal byste si, Petře, tenhle scénář představit, že by Jonas Vingegaard v uvozovkách vzdal souboj o první místo, protože to druhé vlastně zas až tak lákavé pro něj už není, po tom, co z nás minulých let bohužel poměrně dobře pro něj?
6: Myslím, že pořád bude chtít bojovat do konce a jak říká Jirka, tak ta třetí Grand Tour to asi by bylo jako moc, nedovedu si představit, že by Jonas vlastně zkrátil tu tour, aby se připravil na Vueltu, to určitě by bylo velký sousto. Já myslím, že Jonas musí být trošku realista v tom. Tady je opravdu dominantní, Jonas má vyhraný Giro a pokud tomu přidá druhý místo z tour, anebo prostě může se stát cokoliv, ta tour je ještě dlouhá, tak ví, že pořád ta šance na to celkový vítězství je, takže já myslím, že on je schopný být nejlepší z toho zbytku a může čekat na nějakou chybu Pogačara, už se to stalo v minulosti, nikdo není neomylný, takže určitě bude věřit do poslední chvíle. Čekají nás pak na závěr neskutečně těžké etapy přes Alpe d'Huez. Může se stát opravdu cokoliv. Viděli jsme v minulosti velké zvraty v závěru Tour, takže Jonas za mě si myslím s těma zkušenostma, co má, tím, jaký je kalibr závodníka, tak bude bojovat do poslední chvíle.
3: Probrali jsme Pogačara, Vingegaarda, Evenpoola. Ještě jedno jméno se musí zmínit při Tour de France, a to Paul Sexas, muž, o kterém se hodně mluvilo jako o velké francouzské naději, francouzské budoucnosti před Tour de France. A teď mně osobně přijde, jako kdyby při té samotné Tour, Petře, vlastně na něj nebyl ten tlak, který se před tou Tour očekával.
6: No, myslím si, že to je tak, že to není vyloženě skloňovaný s tím, že by se od něho očekávalo pódium nebo nic, nebo přímý souboj s Tadejem, nebo že musí vyhrát etapu. Za mě předvádí velmi sympatické výkony. Jede opravdu výborně, uvidíme, jak mu bude sedět ta druhá polovina tu, nebo ten závěrečný týden. Ale s tím, jak se projevuje, dovedu si představit, že ještě se ukáže v těch etapách a pokud bude mít opravdu dobrý den, možná by mohl vyhrát i nějakou etapu. Myslím, že to je dobře, že na něj není zase tak velký tlak. Vypadá to, že se s tím vypořádává velmi dobře a zatím se to jeví jako dobré rozhodnutí, to, že tour jede.
3: Také o Paulu Sexasovi mluvil Jiří Ježek.
5: Paul Sexas má strašně těžkou pozici. On ve svých, mám pocit, 19 letech je teprve na začátku té kariéry a vítězství nebo nějaký souboj o pořadí v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, chce určité zkušenosti, samozřejmě i to tělo na to si musí zvykat. Takže kdybych já byl, a to nejsem a vůbec nemám tu ambici, ale kdybych já byl sportovní manažer Paula Sexase, tak bych ho na téhleté Tour de France opravdu nechal jenom, ať si to osahá, ať nasává zkušenosti, ať třeba bojuje o etapové vítězství v náročných kopcích, protože Paul Sexas je v tom hlavním jeho zaměření vrchař. Ale nechal bych ho, nedával bych na něj tlak. Jenže jsme ve Francii, Francouzi strašně dlouho nevyhráli Tour de France a na těch talentech, o kterých se třeba už 4-5 měsíců před Tour de France mluví, tak na ně je obrovský tlak, obrovský stres v tom, že celá Francie doufá, že prostě on je ten, který tu letošní Tour de France může vyhrát, nebo minimálně bude nastupních vítězů. A to by si Francouzi strašně přáli a bojím se, aby se s Paulem Sexasem nestalo to, co se stalo s Romainem Bardetem, s Thibautem Pinotem, kteří prostě patřili také k těmhletěm talentům a vlastně ten tlak na té Tour de France, ten tlak té celé Francie, každého Francouze je, nechci říct zničil, ale hodně jim ovlivnil tu kariéru, že nakonec těch nejvyšších met nedokázali dosáhnout.
4: Tolik tedy Jiří Ježek v jeho kilometrech, my jsme dál ale ve spojení s Petrem Vakočem. Už jsme taky párkrát zmínili, že jste právě teď na Islandu. Tak trochu možná nesportovní otázka. Vy jste utekl před vedrem, které nás aktuálně sužuje nebo sužovalo v Evropě?
6: Ne, nikam jsem neutekl, já tady zítra závodím, takže samozřejmě ty teploty jsou tady nízké, ale zítra tady je jeden z největších a asi nejhezčí gravelový závod sezony, Drift Iceland, 200-kilometrový závod tady islandskou vrchovinou, naprosto nádherná měsíční krajina, neustále se to mění, takže úžasný prostředí a velmi náročný závod, takže samozřejmě ty teploty jsou tady příjemné, možná až moc studené, ale ten primární důvod je závodit na jednom z nejdůležitějších závodů sezony.
4: Takže se zvládne profík i trochu pokochat během těch závodů, nebo to je spíš na nějaké mimozávodní dny?
6: Ne, to spíš na ty mimozávodní. Loni vlastně jsem přijel dřív, projel jsem si velkou část té trati, kdy jsem měl možnost si to opravdu vychutnat. Při tom závodě už tolik ne. Teď taky ještě dneska pojedu rozjetí, tak se trošku pochochám a pak se budu asi kochat spíš jenom z fotek a z nějakých dronových záběrů, které doufám, že během závodu budou. A loni jsme tady vlastně s manželkou 4 dny zůstávali, udělali jsme tady krásnou dovolenou, letos jsem tady sám, takže se budu vracet rychle zpátky, ale i tak člověk prostě na něho to dýchá, už jenom když tady projíždí autem nebo bude pár hodin čas pak po závodě si tady prohlídnout, tak opravdu je to tady nádherný a jestli někoho láká nějaký gravelový dobrodružství a třeba spojení to s dovolenou, tak tenhle ten závod na Islandu je opravdu skvělá příležitost.
3: O Petru Vakočovi se často mluví jako o bývalém cyklistovi, ale vy to i tím, co říkáte, dokazujete, že to úplně neplatí. Tak viděl jsem i několik fotografií na sociálních sítích, že rozhodně nepatříte mezi někoho, o kom se má mluvit jako bývalý cyklista. Pochlubte se.
6: Ne, já jsem bývalý silničář v tuhle chvíli, ale dál jsem profesionální závodník, jen jsem vyměnil za širší gumy, ale jinak pořád funguji v podobném módu, jenom teď závodím individuálně, ne za tým, trénuji víceméně stejně jako za času na silnici, jenom teď závodím na gravelových závodech a je to vlastně pořád poměrně nově vznikající disciplína, rychle se vyvíjící, ale také rychle se zprofesionalizovala a i sám jsem byl překvapený, že můžu být profesionál na gravelu. Původně jsem to neplánoval, ale naprosto mě to pohltilo a už asi 4. rokem závodím na gravelu a užívám si to a neskutečně mě to baví.
4: Tak to pojďme ještě zkombinovat s tou Tour de France, co se týče Islandu. Vy jste sám zmínil teplota nižší, co se týče Tour, tak tam se jezdí v průměru vysoko přes 30, respektive jezdí se. Ty teploty tam jsou vysoko přes 30 stupňů Celsia. Co to je za podmínky a jak se na ně může profesionální cyklista připravit, když je to tak extrémní, že některé etapy v porovnání loňský a letošní rok na Tour de France jsou třeba o 10 až 15 stupňů vyšší?
6: Ano, ty teploty jsou opravdu extrémní a ještě k tomu závodníci zpravidla startují někdy kolem poledne, finišují kolem 5. hodiny, takže se závodí opravdu v té nejteplejší části dne. V poslední době je hodně populární heat training, kdy člověk se vlastně během tréninku úmyslně přehřívá a vystavuje se vysokým teplotám, například oblečený vevnitř na ergometru bez větráčku nebo tak, i když to je spíš něco, co člověk dělá přes zimu, aby se připravil na první závody v teple, pak se tomu jedině může dále adaptovat, takže v těch teplotách trénuje a závodí, ale i ani to není dostatečný, aby člověk se mohl stát opravdu v takových teplých dnech komfortní, takže je to hodně o tom hydratovat se, ochlazovat se. Viděli jsme různé nové taktiky, jak se ochlazovat, ochlazovali si závodníci ruce před etapami, hodně ledu, dostatečně pít, polévání se a prostě hnedka po etapě taky schladit se, opět se vrací studené koupele, nejenom z důvodu regenerace, ale i z toho, aby člověk tu svoji teplotu co nejrychle sundal dolů, zase se schladil a byl schopný regenerovat a vlastně v tom přehrátém prostředí strávil co nejméně času.
3: Říká Petr Vakoč, moc krát děkujeme, užijte si chladnější prostředí Islandu.
6: Děkuji.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Jen tři cyklisté na letošní Tour de France vozili bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Jedním z nich je Isaac Del Toro, tedy superdomestik Tadeje Pogačara, hlavní hvězdy. Tím druhým Juan Ayuso, mladý Španěl, který už má za sebou třeba i třetí místo na své premiérové Vueltě. Takže už velmi, řekněme, protřelý cyklista. No a tím třetím do party je taková česká kometa toho aktuálního ročníku Matyáš Vacek.
2: Matyáš Vacek jezdí na této Tour de France naprosto výborně. Připomínám, že tohle jsou kilometry Jiřího Ježka, takže uslyšíte i názor šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa.
3: Matyáš Vacek hlavně v té první etapě, ale platí to, teda první etapě v prvním týdnu a platí to i teďko v tom druhém týdnu, patří mezi nejsilnější závodníky celého pelotonu Tour de France. Sklízí tady obrovský obdiv všech odborníků, s kým mám možnost mluvit a zeptám se na Matyáše Vacka, tak jen jako velice uznale přikyvují ti lidé, tak Matyáš Vacek fakt je v neuvěřitelné formě tady. To, že mu to vyneslo v té etapě, ve které Mats Pedersen vybojoval vítěz a vlastně se posunul do zeleného trikotu, takže to vlastně dalo i Matyášovi na ten bílý trikot. Byla trošku náhoda, bylo to také tím, že ti největší vrchaři a ti nejsilnější závodníci pro celkové pořadí zatím ještě neměli možnost získat nějaký velký náskok. Bylo to skvělé, samozřejmě každé takovéhle zviditelnění toho závodníka dělá skvělé jméno nejen jemu, ale celému týmu a potažmo i české cyklistice, takže Matyáš Vacek tady plní skvělou roli i takového ambasadora české cyklistiky. Vzorem je určitě mladým závodníkům, že to jde, že tady z České republiky můžeme dosáhnout až na tuhletu úroveň.
1: Matyáš Vacek tedy dvě etapy vezl dres pro nejlepšího mladíka na Tour. V roce 2009 se to podařilo taky Romanu Korojcigrovi, taky na dvě etapy, ale Vacek je tedy vlastně cyklistou s minimálním prostorem pro sebe sama. On potřebuje pracovat na ostatní.
2: No právě i na toho Ayusa, kterého si zmiňoval, takže teď vlastně se... On se vlastně z jistého pohledu dostal k úspěchu, který je z hlediska toho, co on by mohl na té Tour dosáhnout, tím takovým dílčím a méně chtěným, protože on by určitě chtěl vyhrát etapu, pravda, mít bílý dres, samozřejmě, je to úžasné, on tím vlastně zkompletoval své bílé drezy z těch Grand Tour, protože on ho měl ať už na Giro d'Italia, anebo na Vueltě a teď ho tedy má, nebo měl na dvě etapy na Tour de France, ale ona vlastně celá stáj míří na to, že ideálně Juan Ayuso bude co nejvýš v tom celkovém pořadí, tím pádem bude co nejvýše i v pořadí jezdců do 25 let, za kterého se dává ten zmíněný bílý dres, takže je to vlastně logické, že celá ta stáj míří na to, že to bude Ayuso a že po cestě k Ayusovi vlastně byl Matyáš Vacek, tak to pro ně je samozřejmě příjemné. No ale teď je to především tebou zmíněný souboj Del Toro Ayuso. Zatím samozřejmě Ayuso je na tom trochu lépe i díky tomu, že Del Toro musí pracovat pro Pogačara. Ayuso ten vlastně pro nikoho pracovat nemusí.
1: Ale zůstaňme ještě u Matyáše Vacka, českého reprezentanta. Myslíš si, že by někdy v budoucnu výhledově on mohl být tím středobodem, ať už právě stáje Lidl Trek nebo nějaké jiné, na kterého se pojede právě na jedné z Grand Tour. Chápu, že Tour de France je prochopitelně ta nejvyšší meta, ale Vuelta nebo Giro, mohlo by mu to tam vyjít?
2: Tak on už teď, Mats Pedersen, řekl, že by chtěl končit na mistrovství světa, tuším, že, které by mělo být v roce 27-29. Teď se nejsem úplně jistý v Dánsku, takže když Mats Pedersen míří k závěru své kariéry a tuší, že se samozřejmě blíží, on už naznačoval, že chce závodit do chvíle, dokud na to bude mít, tím, že tady vyhrál etapu, je zjevné, že na to pořád má, ale že by pro Matyáše Vacka možná byla cesta tímto směrem, protože on by také potřeboval, aby na tom byl jako Pogačar, jako Del Toro, jako Ayuso, mít v úzovkách ty jejich kilogramy a oni jsou ryzí vrchaři a ono se to celé rozhoduje, že jo, v kopcích. Nicméně Matyáš Vacek zatím na této Tour de France opravdu výborný nejen v tom svém svém celkovém pořadí, nebo z toho svého pohledu v tom celkovém pořadí, ale také v tom, jakým způsobem dokáže pracovat, ať už pro Juana Ayusa, anebo ve sprintech pro Matse Pedersena, protože když Pedersen veze ten zelený dres pro průběžného lídra bodovací soutěže, tak tím pádem to znamená ocenění i pro práci Matiase Vacka. I když třeba v některých těch závěrečných sprintech nebyli Pedersen a Vacek tak blízko, jak bychom si možná představovali. Názor Jiřího Ješka.
3: No, já si myslím, že ta hlavní práce Matiase Vacka je v tom připravit Matsu Pedersenovi tu pozici do těch posledních kilometrů, ale už on není vlastně určený na to, aby ho tahal v těch posledních stovkách metrů, takže tam by ten tým potřeboval nějaký větší rozjížděcí vláček. Ale Mats Pedersen je ten typ spurtera, který si tu pozici umí najít sám, takže pro něj je důležité, aby se o něj Matias Vacek a Quinn Simmons starali v těch posledních kilometrech a ty poslední stovky metrů už si bohužel v tom složení týmu musí tu pozici najít sám. Dříve Matias Vacek tuhle práci dělal ji třeba pro Jonathana Milana na Giro, je schopný ji dělat i pro Matse Pedersena na jejich závodech, ale tady na té Tour má Matias Vacek jiné úkoly a myslím si, že je dělá skvěle.
1: Tak a teď další věc, která se hodně řeší na cyklistické Tour de France, a to je vůbec rozpoznatelnost toho bílého dresu. Ty jsi udělal takový maličký výzkum, řekněme, hodně amatérský.
2: Já jsem se podíval celé, no, kolik, jak to vlastně vypadá celé zepředu. On ten dres býval bílý, teď je bílý s reklamami. Napočítal jsem jich celkem 15. Některé jsou zdvojené, některé jsou méně viditelné, počítal jsem zpředu, tedy na hrudi a z boku, ale 15 reklam a k tomu plus jedna taková na břichu, jakoby mezi hrudí a břichem, zhruba tam někde se nachází velká reklama, logo, odkud ten jezdec vlastně je z té stáje, protože pořád nějakým způsobem musí být takhle poznatelný, i když to je na břichu a potom samozřejmě i zezadu. Ale je to prostě takový přehršel trochu, no. Prostě reklamy, no. Současný marketing ve světě, v tomto případě profesionální cyklistiky.
1: Takže myslíš, že se úplně nestane, že by při příštích Tour de France UAE trochu pozměnila odstín své bílé, aby se odlišili od toho bílého dresu?
2: Ne, tak to samozřejmě asi udělají podle toho, jak jim se to bude líbit, no, že bílý dres, oni chtějí, aby zářil ten žlutý.
1: No a zároveň evidentně chtějí, aby jim zářil i ten bílý, tak myslím si, že pokud bude rozhodnuto třeba dlouho dopředu, že tady Pogačar bude majitelem toho žlutého trikotu i na Champs-Élysées, tak že by třeba mohli ještě zkusit dotlačit i základ autora.
2: To je pravda, to je samozřejmě možné. Za chvíli budeme pokračovat, budeme se v kilometrech Jiřího Ješka věnovat také tomu obrovskému vedru, které bylo v úvodních dvou týdnech.

0: belong together.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Stále posloucháte Kilometry Jiřího Ježka na radiožurnálu Sport. Jiří Ježek v tuto dobu na Tour de France a to je tedy tím pádem i muž, který zažívá celou tu dobu počasí, které na Tour de France je, a jak vám teď sám dokáže, není to úplně pro závodníky i pro lidi okolo zas tak jednoduché.
3: Já oproti závodníkům, já jsem naprosto v pohodě, já sedím celou dobu v klimatizovaném autě nebo v těch VIP prostorech, jak na startu, tak v cíli, kde se snažím našim hostům vysvětlovat, o čem cyklistika je, tak já jsem naprosto v komfortní situaci. I samozřejmě závodníci s tím přihlédnutím, že to je obrovský výkon, tak oni jsou na to trénovaní a ty týmy se maximálně snaží jim to pohodlí vytvořit, i ten tepelný komfort. Závodníci dostávají každou chvíli z toho doprovodného vozu balíčky s ledem, které si dávají za krk, aby ochladili ten organismus, polévají se vodou. Všechno tohle to přispívá k tomu, že tu Tour de France zatím zvládají. I jak jsem mluvil třeba s Jakubem Otrubou a ptal jsem se ho na tu regeneraci. Říkal, hele, zatím se to dá. Zatím, jako je to těžká Grand Tour tou teplotou, ale jako zatím se to dá, není to nic, co by bylo extrémního nebo co by je nějakým způsobem třeba ohrožovalo na zdraví. Horší je to v případě diváků, horší je to v případě třeba policistů, který v těch těžkých vestách stojí podél trati a stojí tam třeba 5 hodin. Tak když jsem mluvil s nimi, tak ti toho mají opravdu plné zuby. Ale dneska, pokud teda můžu říct aktuální informaci, tak v noci tady okolo Burgundska proběhla těžká bouřka, bylo krupobytí a ten vzduch se vyčistil. Já jsem byl teď ráno s klienty na výšce a je příjemných 23 stupňů. Asi to bude zase kolem 30, ale ten vzduch je naprosto příjemný po té bouřce, tak doufám, že závodníci si dneska trošku vychutnají i lepší podmínky pro závodění.
4: To jsou čerstvé informace přímo z místa od našeho cyklistického experta a muže, po kterém jsou pojmenované kilometry každý pátek mezi 10. a 11. hodinou. Ještě k té průměrné teplotě. Je to právě v průměru něco okolo 32 stupňů Celsia, lehce přes, ale ta včerejší etapa snad měla být vůbec poprvé trochu chladnější nežli etapy právě s tím pořadovým číslem jako letos na minulé Tour de France. Jinak se zkrátka tahle Tour de France zase o něco víc vymyká, tak věřme tomu, že i třeba to krupobytí trochu srazí teplotu níž.
2: Ono se dá postupovat podle řady různých materiálů, také Mezinárodní cyklistická unie postupuje podle svého vypracovaného materiálu, i když Tour de France je organizovaná organizací ASO, takže vlastně teoreticky má ještě nějaká svá nařízení a celé se to tam svým způsobem musí malinko míchat, ale dá se postupovat podle takzvané WGBT indexu, což je index, když to hodně zjednoduším, nejen kolik je na teploměru, ale jak moc vás třeba ovlivňuje, že kolem fouká vítr, nebo že jste v nějakém pohybu, nebo jaká je vlhkost a všechny tyhle ty indexy a tyhle ty stupnice dohromady. A v něm existuje stupnice, kterou je nad 28 stupňů, už jakoby červená zóna a je to úplně vlastně nejhorší možná teplota, kdy už by se mohlo nějakým způsobem se závodem něco dělat. A na současné Tour de France jenom jedna etapa byla zkrácená, takže nevím, jestli tenhle index vůbec uplatnili, nebo jestli nějakým způsobem si řekli, že to ještě není tak nebezpečné. Působí to trochu zvláštně, protože například v tenise je za extrém považovaná až teplota nad 32 stupňů Celsia, tam se teďko kvůli tomu začaly i přerušovat zápasy, třeba po teplotě nad 32 stupňů, tak je v tenise jako přímo přerušený zápas. Když je teplota nad 30 stupňů, celých dva tuším, dvě desetiny, tak tam po druhém setu, když je to na tři sety, ve třech setech možno rozhodnout ten zápas, tak tam je možno dokonce se jít osprchovat, zkrátka nějakým způsobem schladit, na 10 minut je tam přestávka. No a teď tedy v cyklistice to je takhle, no.
4: Přitom se dívám na to, jak to funguje na Tour de France, nebo respektive ve Francii obecně, takhle v měsíci červenci, tak ty průměrné teploty vlastně docela často dosahují k nějakým 28 stupňům Celsia, takže možná i proto ten tebou zmíněný index tolik nepoužívají, protože oni by byli v podstatě pořád v červené zóně, nebo většinu času. Tak.
2: Zajímavé je, že i šéf Tour Christian Prudhomme naznačil, že se snaží v těchto letech hledat etapy ve stínu, což ale zároveň, když to bude sprinterský dojezd, tak brání těm helikopterním záběrům z helikoptéry, takže to úplně zase nedává smysl, protože většina lidí, když chce vidět dobře ten sprinterský dojezd, tak to jinak, než z té kamery zhora nejde.
4: A ani na některých kopcích přeci nemáš stromy, no, nevím, jestli na Tourmaletu kolik najdeš slunečního stínu.
2: Kvůli tomu se Tourmaletu nevyhnou, no, ale zkrátka ty teploty jsou v tomto ročníku extrémní, což se v tomto týdnu také jednou ukázalo při etapě, která byla na 14. července, což je ve Francii den dobytí Bastily, tedy státní svátek. Zpravidla se tam dělá těžká etapa právě na ten den, aby to bylo o to zajímavější. No a ten den pořadatelé použili takovou zvláštní směs na asfalt, která měla v těch vysokých teplotách zabránit jeho tavení.
3: No ty etapy v centrálním masívu, jak nedělní, tak úterní, kdy Francouzi slavili svátek dobytí Bastily, tak vedli hodně po takových úzkých cestách, bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava, ten asfalt je tady v těch centrálních oblastech Francie vlastně jen tenká vrstva nalitá na štěrkové drti, takže pokud po těch silnicích jezdí zemědělská technika, tak to vytváří takovou roletu a je to strašně nepříjemné ve sjezdech. Samozřejmě i ve stoupáních to bere energii, ale hlavně ve sjezdech, v zatáčkách, v té rychlosti, když jedete po takových mírných hrbech po té roletě, tak je to strašně nepříjemné. A když se do toho přidalo to horko, tak ten nalitý asfalt právě na téhleté směsi taje. A organizátoři se to snaží řešit takovým bílým posypovým práškem, který vypadá jak namletá křída. A už z toho vyplývá to, že je to samozřejmě nekomfortní v tom, že to klouže. A závodníci s tím jako hodně bojovali. Někde se snažili dokonce organizátoři sypat na poslední chvíli před tím závodem na ten tekutý asfalt štěrk a zkoušeli to zavalcovat, ale bohužel samozřejmě v těch vysokých teplotách tohle to nefunguje, takže to spíš ještě přidalo tu nebezpečnost. Ty volné kamínky byly klouzavější a klouzavější, takže i třeba takový skvělý technik jako Tom Pidcock, který je známý s tím, jak dokáže ve sjezdech nadělit někomu třeba 2-3 minuty jenom tím, že skvěle zvládá tuhletu disciplínu sjezd v těch serpentínách na tom silničním kole, tak se sklouzl po zadnici také v jedné zatáčce. Tak když už i on, takovýhle mistr, spadne, tak je vidět, že to je náročné. My jsme s tím měli problémy tady i v autech, kdy nám trošku ustřelovali kola, takže samozřejmě organizátoři se snaží dělat maximum, nikdo nepočítal s tím, že bude u teploty přes 40 stupňů, ale i tohle to samozřejmě přispívá k tomu, že ta letošní Tour de France je strašně těžká. Je to samozřejmě i v kombinaci v tom, že se jedná o zatím možná nejrychlejší Tour de France. I ten stres v té rychlosti tomu nenapomáhá.
4: Za námi tedy 12 etap nebo za cyklisty na Tour de France, takže už se pomaličku blíží do Alp. Jenom drobná predikce, jakže to má vypadat v tom příštím týdnu. Právě v Alpách má být vždy okolo nějakých 30 stupňů Celsia, ale spíš míň.
2: Spíš míň, tak to je hezké. To se tady Pogačarovi bude líbit, tak on nemá úplně rád vysoké teploty, ale samozřejmě pro cyklisty, zvláště v tom stoupání, tak zná to každý. Když jdete nahory, že jo, tak jak to sluníčko pálí, prostě ještě do toho vydáváte nějakou energii. No nechtěl bych úplně být v kůži cyklistů, když jsou v těch extrémních podmínkách.
4: Já bych nechtěl být v kůži těch cyklistů, kteří mají hodně světlou kůži. Sám jsem takovým človíčkem a potřebuji se mazat opalovacím krémem co půl hodinu, pokud jsem na přímém slunečním svitu, nemůže to být vůbec příjemné.
2: Takže cyklisté míří na Tour de France do Alp. Tvoje predikce, Adame, udrží si tady Pogačar žlutý dres?
4: Já už jsem dnes naznačoval, že mám rád příběhy outsiderů, takže doufám v to, že se ještě do toho někdo zapojí, nevím, jestli úplným outsiderem v úzovkách je Jonas Vingegaard v tomhle ohledu. Každopádně, kdyby se to ještě trošku povedlo změnit, nebo by ho někdo potrápil v kopcích, tak by byl rád.
2: Ano, byl by to zajímavý příběh a minimálně zpestření Tour de France, která je samozřejmě zajímavá, jenom se tak nějak jeví od 6. etapy trochu rozhodnutá. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka s názory Jiřího Ješka a ve studiu také s Adamem Weidenthalerem. Děkuju ti.
4: A Martinovi Charbátovi také díky.
2: Hezký den. When

0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
0: Rádio Praha.